Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Top 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Posloucháte Rádio Praha a ve studiu už je se mnou další host, tentokrát designér Jiří Krejčiřík. Je to vítěz ceny Czech Grand Design, porotu oslovil kolekcí svítidel Emilie a Emil. Hezký poslech.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je designer Jiří Krejčířík. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A vy jste vítězem ceny Czech Grand Design. Co to znamená pro designera získat takovouhle krásnou cenu? Já teda vím, že máte x dalších cen, ale tohle je úplná novinka.
2: Tak Czech Grand Design je vlastně to nejprestižnější ocenění vlastně v České republice, jaký můžete získat. Vlastně v tříkolovém hlasování o tom rozhoduje 73 člena komise, což jsou vlastně přední osobnosti napříč kulturní sférou. Takže pro nás jako tvůrce to znamená určitě jako ocenění naší práce odbornou veřejností, což je vlastně takovej nějaký vlastně potěšující kredit, který z toho plyne.
1: Co vám to přinese? Je to publicita, víc klientů, nebo třeba můžete zvednout ceny?
2: To ještě nevím, to takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale určitě je to jako, jakoby publicita, nějaká pozornost médií. Myslím si, že i pro vlastně spoustu lidí je to nějaký jako razítko toho, že vlastně oslovujou třeba ke spolupráci někoho, kdo je vlastně dobrý, protože o tom rozhodnula vlastně nějaká odborná obec, která se vlastně zaměřuje primárně na nějakou takovouhle jako oblast. To mě takhle jako asi napadá.
1: A ty ceny ještě zbrat nebudete teda.
2: Ty ceny. Já je počítám a odvíjím je vlastně od reálných výrobních jako nákladů, takže vlastně já s nima nepracuju tak jako vlastně volně, že bych to přizpůsoboval jako takovýmhle jako situacím, takže to asi úplně ne.
1: Ale když už jsem to naťukla, pojďme to probrat, protože já jsem se podívala na váš web a tam, když bychom chtěli nějaký váš kousek, tak předpokládám, vám musíme napsat, domluvit se. A přišla mi na Instagram otázka na vás, protože vždycky vyhodíme před rozhovorem takovéto otázkové okno. A přišla mi tam otázka od mojí kamarádky, která napsala, jaký je jeho nejdražší kousek. Můžete to prozradit?
2: No, tak v podstatě jako ty ceny se jako různí, vlastně přesně podle jako objektu, že jsou tam jako od nejmenších jako nábytkových model, který stojí v řádu tisíců, až po vlastně ty nejsložitější nábytkový jako kusy, což jsou ty altars, to jsou ty sběratelské kabinety, což je spíš až taková vlastně socha a tam je to jako několik set tisíc vlastně za takovej kus.
1: A je o to zájem i v zahraničí?
2: Určitě, teď jsem zrovna vlastně přijel z takový asi nejprestižnějšího veletrhu zaměřeného na sběratelský design, kde jsem vlastně jeden tady tenhle ten altar měl vlastně vystavený. Byl jsem tam pod záštitou pařížské galerie Initio Art and Design a to je vlastně jako přesně to místo, kam vlastně chodí sběratelé, interiéroví designéři a vlastně hledají věci, které by umístili do projektu. Ale samozřejmě jako takovýhle jako hodně autorský věci, tak ty si hledají svého klienta daleko díl než vlastně nábytek, který je víc takový jako užitnej.
1: A když jsme u těch klientů, tak do jaké míry je tam třeba z jejich strany zadání a do jaké míry se takzvaně můžete vyřádit vy, kde se to jako potká?
2: No, já vlastně mám to štěstí, že v posledních letech mě právě klienti primárně oslovujou pro můj autorský rukopis.
1: A nekecaj do toho.
2: A vždycky je to dialog, takže já se vlastně snažím nebejt jako autoritářský. Ale zároveň musím říct, že ve spoustě těch projektech mám jako hodně volného prostoru a právě to, že díky tomu, že mě oslovují jako pro moji estetiku, tak vlastně očekávají to, že vlastně do toho promítnu jako vlastně nějakou volnost, nějakou invenci, inovaci a nějaký umělecký přesah. Protože já takhle i vlastně nad těma věcma přemýšlím, jako vlastně z takového nejen funkčního hlediska, ale i jako vlastně výtvarného a vždycky u těch projektů hledám takovou jako syntézu těch obou rovin.
1: A když se tam úplně prakticky, tak dají vám vědět, i kde ten váš design, výrobek bude třeba umístěný v rámci prostoru a vy se podíváte a i to vás nějakým způsobem inspiruje?
2: Je to tak, jakože vlastně ten kontext toho prostoru vlastně vždycky v tom těch projektech jako zohledňuju a napadá mě jenom takový třeba jeden příklad takový jako realizace, kterou bych na tuhle otázku odpověděl, že do jednoho vlastně rezidenčního projektu na Letné, projektu Venecká 33, tak mě klientka oslovila, že by ode mě chtěla vlastně jídelní stůl, velký, třímetrovej a vlastně já jsem říkal, že by se mi líbilo nějakým způsobem navázat na něco, co je v tom vlastně bytě a od jiné umělkyně je na podlaze taková jakoby mozaika. A já jsem vlastně udělal to, že jsem jako zbytky těch mramorů vlastně jako vzal a v formu inkrustace jsem vlastně je takový jako ornamenty udělal na té stolové desce. Takže potom jako ten stůl vlastně byl propojený s tou podlahou a potom ještě vznikla k tomu lavice, kde jsem zase naopak vlastně nechal udělat polstrování z ručně šitých vlastně látek, který zase udělala, je použila v interiéru jiná umělkyně na takový trůn, který tam je.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A v rámci těch cen CzechGrind Design jste vlastně byl oceněn za kolekci svítidel Emílie a Emil. Vím, že jsme v rozhlase, ale můžete to popsat, jak vypadají tahle svítidla?
2: Takže vlastně tohle je pro firmu Modernista, která má vlastně práva na vytváření jako reprodukcí autorů z období první republiky, takže mají prostě Janáka, Gočára, Halabalu a spoustu dalších vlastně jako autorů z období modernismu i pozdějších. A já jsem vlastně pro Modernistu chtěl vytvořit jako produkt, který bude navazovat na to jejich vlastně portfolio. Paní majitelka, paní Vichterlová vlastně to komentovala s tím, že jsem první žijící autor, s kterým spolupracují, takže jsem měl vlastně tuhle tu čest vytvořit jako první jako žijící designér vlastně pro ně kolekci a já jsem se vlastně inspiroval jako kubismem, art deckem a vlastně nechal jsem tam takovej jako drobnej odkaz vlastně k té estetice první republiky, ale zároveň vlastně, aby ty věci působily současně a fungovaly v nynějších interiérech a to jméno Emílie Emil právě je taky jako záměrně spjatý takhle jako s tím obdobím, který mám spojený jako s první republikou.
1: A třeba i s konkrétním umělcem?
2: Tam vlastně jsem se lehce inspiroval, jestli znáte na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka, je tam taková lampa kubistická, tak to byla nějaká ta vlastně jakoby spojitost, která tam byla.
1: A ta porota, která vybírá toho vítěze, tak dávám třeba k tomu nějaký komentář, proč vás vybrali, proč vy jste zrovna letos nebo za ten rok 2025 tím vítězem, čím jste ohromil?
2: Je to tak, vlastně k tomu vzniká jakoby publikace. I na webu CzechGrind Designu jsou v podstatě potom všichni vítězové i nominovaní zveřejněny a ke každému je vlastně napsaný rozsáhlej jako kurátorský text a vyhodnocení vlastně té poroty, proč vlastně zvolili vás, a je to vlastně docela dlouhá taková jako souhrná jako stať, takže vlastně je to docela důsledně pojatý tohle.
1: A vás osobně co takzvaně zahřálo na srdci, že se vám líbilo, že vás vybrali, protože?
2: Aha, právě to, že vlastně porota zhodnotila, že jsem v letošním roce měl jednak spoustu v podstatě firemních spoluprací a zároveň jako svoje projekty a že vlastně ten můj výrazný rukopis jsem vlastně dokázal adaptovat i jako vlastně službu, to znamená, že to nejsou jenom ty moje volné projekty, ale i přesně, že nějakým způsobem zohledňuji kontext té značky a firmy, pro kterou vlastně tu věc vytvářím, tak v podstatě tohle byl jeden bod, potom to byl taky to, jakým způsobem v podstatě ty věci jsou jako komplexní a jak s tím vlastně jako pracuju. Já rád pracuji s kontrastama, s nějakýma jako konotacema a vlastně ty věci mají takový jako sochařský vyznění a vyjádření.
1: Teď tady přečtu jednu citaci, ta byla pro Český rozhlas Vltava a řekl jste ji vy. V rámci své tvorby rád vystavuji kontrasty, baví mě pracovat s nečekanými pocity a vytvářet je v lidech. Je krásné, ale co si pod tím představit? Co jste tím myslel?
2: Jo, tak pro mě vlastně, já mám rád, když vlastně tvůrci se nebojí a vytvářejí v podstatě nějaký jako neotřelý vlastně řešení, který jako nenásleduje jenom jako trendy nebo nějaký jako tendence. A samozřejmě, když jste v něčem jakoby průkopník, tak potom vytváříte jako pozitivní, ale třeba i negativní a vlastně je to nějakým způsobem pro mě takový jako důležitý jako aspekt toho, že já se vlastně v té svojí tvorbě snažím vlastně co nejvíc jako odpoutat od toho, co je a existuje a vlastně spíš se koukat jako do sebe než kolem sebe a vytvářet tu věc jako s takovým jakoby výtvarným podtextem a potom v podstatě to, jakým způsobem každý na tu věc jako reaguje, tak je pro mě taková hrozně zajímavá zpětná vazba.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A já pro naše posluchače musím říct jednu takovou hezkou věc, že když jste přišel do naší karlínské budovy, tak jste si všechno fotil, všechno prohlížel a já jsem tak zavnímala, že vy vlastně kamkoliv přijdete, kdekoliv jste, tak to necháte na sebe působit, protože to je ta vaše budoucí inspirace pro tu tvorbu. Vnímám to správně?
2: Já myslím, že jo, jakože vlastně já jsem takovej, jako bych řekl, jako sběratel momentů a vlastně atmosféry a vlastně hodně mě i zajímá jako architektura a myslím si, že vlastně tím pozorováním to tvoří takový jako podvědomý fond, z kterého potom určitě čerpám. Tady těmhletím vlastně záběrům z architektury jsem věnoval i na svém webu vlastně samostatnou stránku. Já vždycky, když někam jedu jako do zahraničí nebo i když se procházím po Praze, tak vlastně si fotím různý takovýhle detaily jako architektury a věcí, které mě zaujmou a ty zprávy střádám na tom svém webu, kde je ta mozaika toho vidět.
1: A když třeba potom i něco tvoříte, tak listujete tím svým telefonem? Že si vzpomenete, že jste třeba něco fotil v Japonsku?
2: No, popravdě zase tak metodický v tom nejsem. Jakože je to vlastně, jakože většinou vždycky, když se vrátím jako z dovolený, tak přesně udělám takovou jako třeba na Instagramu takovej jako karusel vlastně nějakých momentů, který se mi jako líbily, který mají nějakým způsobem. Třeba tehdy jsem přijel z Paříže, tak jsem fotil vlastně jako čelní pohledy na výlohy a vlastně vznikla z toho taková hrozně zábavná, barevná vlastně mozaika.
1: Teď se chystáte do Japonska? Co tam?
2: Tam plánujeme s přítelkyní cestovat a vlastně máme spoustu různých v podstatě jako kromě takových těch tradičních míst jako Tokio, Kyoto, Naoshima, Teshima, tak pak máme i vlastně naplánovanou takovou cestu vlastně pěší, že půjdeme 6 dní vlastně jako jenom na lehko s batohama po takový starý poštovní cestě. A potom ještě po cestě zpátky vlastně do Soulu, kde budeme ještě 5 dní. V Tokiu se setkáme ještě s jedním mým kamarádem, designérem, který je vlastně Japonec. A tak to bude taky ještě takový hezký setkání.
1: Ale vy podvědomně budete stále pracovat. Protože
2: no já
1: budete,
2: doufám, že ne právě.
1: Ale stále budete sbírat inspirace, která
2: jo, takhle,
1: vás
2: no,
1: potom...
2: To asi jo. Já zároveň tam vlastně jediný, co tak jako právě naopak takovou tu jako klasickou práci chci v podstatě tady nechat za sebou v Praze a naopak se jako tak jako nacítit na tu atmosféru a na ten moment a nechat na sebe jako působit to místo. A jediný, na co se chci tak jako soustředit, je, že vlastně jako výherce toho Čegran designu budu mít příští rok vlastně výstavu v Moravské galerii v Brně. A to je nějaká jako věc, na kterou se tam chci přesně tak jako nainspirovat a nějak si to jako přemítat, že už mám vlastně jako koncept vymyšlený, který jsem teď prezentoval vlastně Moravské galerii, s nima to zarezonovalo a teď to musím nějakým způsobem dotáhnout, takže...
1: Ale chápu to správně tak, že si od své práce, kterou milujete, potřebujete trošku odpočinout?
2: No, myslím si, že jako je dobrý mít takovýhle jako odstup, že vlastně, jak vlastně člověk jede pořád jako v takovém jako kolečku, tak to potom jako trošku vede jako k takovému, bych řekl, vlastně fokusovanému tunelovému vlastně vidění a mám rád jako se vlastně takhle jako úplně jako odpojit, poodstoupit a podívat se vlastně jako na sebe, na to, kde jsem, co dělám, z nějakého takového jako odstupu.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a teď se zdánlivě vrátíme na začátek, protože mám jednoduchou otázku. Jak se člověk stane designérem ve smyslu toho, jestli to byla vaše vášeň už od malinka, že jste prostě chtěl něco takového tvořit?
2: Já jsem vždycky hrozně jako dítě byl takovej jako kutil, že jsem vlastně, jsme měli chatu, nebo rodiče měli chatu jako na Slapech a já jsem tam vlastně s kamarádama stavěli srub na stromech a vznikl fakt takovej vyloženě dům na stromech v podstatě.
1: A byl designový?
2: No spíš byl takovej jako vlastně, jo, byl designový, protože design je vlastně o tom jako hledat řešení v rámci prostředků, které jsou k dispozici. A takže to byl přesně jako ten nějakým způsobem cíl, který jsme měli, byla vlastně kompletně stavba, která byla vlastně třeba 3 metry jako nad zemí v takovém jako svahu, takže museli jsme udělat konstrukci, která byla vlastně jako zavěšená. Zároveň jsme nechtěli vlastně dávat jako hřebíky do stromů, takže jsme vystavili vlastně kůly okolo stromů, který jsme přivázali vlastně ocelovýma jako drátama, tím vznikly nosníky, na který jsme vlastně dávali potom ty příčné trámy. Takže v tomhle tom byl takový trošku až japonský přístup, bych možná řekl.
1: A byli jste ohleduplní vůči stromu, to je hezký?
2: No, právě nechtěli jsme do něj dávat jako hřebíky, aby když potom vlastně demontujeme tu stavbu, což nakonec tam byla asi 10 let, tak potom vlastně ty stromy byly zdraví a nijak jsme jim jako neublížili.
1: A co jste pak studoval?
2: Já jsem studoval, mě vždycky hodně bavila kresba a malba, já jsem chtěl spíš studovat právě ze začátku jako spíš volný umění, ale nejsem z umělecké rodiny a rodiče mě tak nějak trošku víc pobízeli k tomu jít studovat něco jako praktického, co pro ně bylo víc představitelné, jako třeba architekturu. A já jsem si vlastně, když jsem končil na základce, udělal takovýto kolečko po uměleckých školách, Helichovka, Hohlárka a Subška na Žižkově náměstí. A ta škola mě vlastně zaujala nejvíc. Tam byl obor konstrukce a tvorba nábytku design interiéru. A ta škola vlastně je hodně inspirovaná Bauhausem, má 100 let starou vlastně dílnu s takovýma těma starýma litinovýma strojema. A během studií jsme byli hodně vedení k tomu, to, co navrhneme, sami vyrábět. Takže vlastně to propojení toho řemesla a toho designu mi vlastně bylo jako sympatický. Ale pořád jsem vlastně během toho studia tak nějak jako inklinoval i k té jako kresbě, malbě. A vlastně dlouho mi trvalo, než jsem jako našel nějakou cestu, jak ty dvě sféry propojovat a jak tu výtvarnost promítat do toho designu.
1: Vaši rodiče chtěli, abyste dělal něco praktického, ale design je praktický.
2: No ten design, s tím byli spokojení, s tou volbou. Jim se nelíbilo to, že bych šel studovat kresbu a malbu, protože vlastně se báli, co se mnou potom bude, až vlastně jako dostuduju a v podstatě tady těmhle jako otázkám jsem jako čelil. Bylo to něco, co mě určitě jako ovlivnilo v té volbě, jako toho, kam jít jako studovat.
1: A váš první designový kousek, co to bylo?
2: Přemýšlím. My jsme dělali vlastně ze začátku takový hodně jako zadání, jako že jsme vlastně měli přírodninu, kterou jsme měli nějakým způsobem stylizovat, takže dělali jsme jako vlastně sochu z přírodniny. Já jsem si vybral kaštan a líbilo se mi právě pracovat jako s tím plodem, jako který je vevnitř a s tou ochranou slupkou. A vlastně, takže z toho jsem udělal takovou sochu a potom jsem z toho měli udělat jakoby produkt a to si pamatuju, že jsem udělal vlastně takový křeslo. Bylo to takový jako lehátko, který bylo jak vlastně jak ten obal těch kaštanů a byly takový dva, který se do sebe vlastně prolínali. Tak to mě teď napadlo na první dobrou.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je designér Jiří Krejčiřík. S jakými materiály nejradši pracujete?
3: Já mám nejradši dřevo, kámen, kov a sklo. A líbí se mi právě s nima pracovat jako podle situace toho, který projekt vlastně zrovna dělám, tak si vždycky tak trošku jako řekne, kterou cestou jít, protože vlastně každý ten materiál má svůj temperament. Je to vlastně přesně jak s lidskýma stahama, že vlastně vy víte, že kov je tvrdohlavej a v podstatě dřevo je víc jako povolný.
2: Takže když je klient tvrdohlavý, jako ohnivý
3: znamení.
2: Dostane něco z kamen.
3: To ne, to spíš jako, že vlastně vím, že nějaký cesty by nešly s mýma kovovejma kamarádama, některý by naopak vlastně zase nešly s dřevěnýma kamarádama, takže podle toho já volím toho svýho kamaráda, který ho pozvu na ten event, na který zrovna jdu, když použiju takovouhle metaforu.
2: A vy umíte s tím materiálem pracovat řemeslně? Třeba v rámci toho dřeva umíte nějaké truhlářské triky? Umíte si něco udělat sám?
3: Je to tak, já právě jako na té střední právě jako to řemeslo jako hodně vlastně studoval. Potom jsme i na vysoké škole měli s mými dvoumi kamarády vlastně projekt, který se jmenoval Design It and Craft It. A ta myšlenka byla právě taková, že jsme se inspirovali hnutím Arts and Crafts, který vlastně to, co navrhlo, tak potom vyráběli sami. My jsme stejně tady tenhle ten koncept jako vlastně aplikovali na naše nápady. Jeden z těch kamarádů měl dílnu v Hejnicích v Jizerských horách a vlastně udělali jsme kolekci nábytku, kterou jsme vlastně vystavili na pár výstavách a pak jsme ale samozřejmě zjistili, že není udržitelný vlastně všechno dělat jako sám a ve finále vlastně teďkon spolupracuju naopak s těma nejlepšíma mistrama řemesla na každý ten daný materiál, který jsou právě zaměřený co nejvíc jako úzce třeba jenom na jednu techniku, s kterou pracujou a tam samozřejmě jako je nesrovnatelný ten jejich který oni mají a ta moje povrchní v podstatě jako zkušenost, kterou třeba jsem načerpal během toho středoškolského, vysokoškolského studia.
2: A naplňují tedy tu vaši vizi? Vždycky dokážou naplnit?
3: No, myslím si, že za těch nějakých jakoby 15 let, co si vlastně tvořím tu síť těch spolupracovníků, tak už mám vlastně ty, který jsou dobrý právě na nějakou tu konkrétní svoji disciplínu a já potom vlastně vždycky podle toho jako daného projektu vím, za kým jít podle toho, co zrovna potřebuju vlastně zpracovat.
2: Stane se někdy, že do toho vašeho návrhu trošku promluví a přidají nějaký nápad, který vám se zalíbí?
3: Spíš vlastně, než že bych jako pracoval s invencí toho řemeslníka v tomhletom smyslu, tak spíš třeba je nějaká představa, která se potom během té realizace zjistí, že třeba nejde realizovat, nebo je lepší realizovat jako jinak. A je tam vlastně takový nečekaný třeba vývoj v rámci toho procesu, což může být vlastně inspirativní. A je to vlastně často právě inspirativní je ten proces třeba, a nějaký to omezení, který tam jako vzniká. Takže jako často, když vlastně vytváříte něco právě takového jako nevšedního, něco, co vlastně třeba ještě ten řemeslník nedělal a tak, tak je to taková průzkumná jako cesta.
2: Jak Češi vnímají český design a jsou ochotni investovat?
3: Já myslím, že jsou. A myslím si, že vlastně třeba ta sféra toho jako sběratelského designu, jako je třeba právě ve zmíněný Paříži nebo jiných evropských metropolích, tak tady ještě není úplně zakořeněná, ale v tom smyslu toho jako interiéru, tak mi přijde, že v podstatě určitě tady vlastně ty lidi jsou, kteří si kupují vlastně lokálně vyráběný nábytek, který má nějaký příběh a neveze se vlastně z druhého konce planety a to je i nějaký jako moje téma, s kterým já vlastně jakoby pracuju, že vlastně mě zajímá jako vlastně jít tak trošku proti jako nadprodukci, protože mi přijde, že to je vlastně velký jako problém, že se vlastně hrozně jako vyrábí spoustu předmětů, který se vlastně spotřebovávají a že vlastně je důležitý změnit tady tuhle tu mentalitu, že vlastně já se snažím vytvářet výrobky, které tady zůstanou pro další generace a to je takový nějaký můj jako topik, který vlastně řeším ve své práci.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Jiří Krejčířík, designer, a teď to pojďme zkusit nějakým způsobem shrnout. Co všechno vlastně navrhujete, protože zmínili jsme světla, zmínili jsme stůl, zmínili jsme komodu, ale těch věcí je mnohem víc. Jak široké je to portfolio?
2: No, já vlastně jakože primárně se soustředím na nábytek, interiér, svítidla, sklo a produktový design. Takže kromě vlastně toho, že já nevím, mám sérii madel, který jsem navrhnul, sérii stolů, židlí, komod, svítidel, tak třeba i teď jsem vlastně navrhl pro značku Alex Monhardt vlastně brýle, takže to je třeba vlastně úplně jiný produkt, nebo pro značku Irim jsem navrhoval vlastně takovej jakoby výstavní pult, vlastně takovou komodu, která je ale zároveň taková jako skulpturálně jakoby pojatá, že chtěli vlastně jako výrazný kus do toho jejich interiéru, který by byl vlastně takovej signature symbol, který bude vlastně v té prodejně. Takže vlastně to spektrum je relativně jako široký a vlastně nejsem vymezený jako na přesně jako jenom nějaký materiál nebo tak, ale točí se to primárně okolo produktového designu, nábytku a svítidel.
1: A pociťujete někdy nedostatek, ať už materiálu, řemeslníků? Víme, že se zavíraly porcelánky v Karlovarském kraji, sklárny, no. Že to řemeslo svým způsobem upadá.
2: No, je to určitě jako znát, zároveň velká jako konkurence v podstatě z druhého konce jako světa, kde vlastně velké firmy většinu věcí vyrábějí právě jako v Asii, a vlastně samozřejmě ta výrobní cena je naprosto nekonkurenceschopná, a to je ten důvod, proč tam ty vlastně firmy jdou, proč ty věci vyrábí tam, ale já chci podporovat to lokální řemeslo a myslím si, že určitě ubývá těch řemeslníků, jako který se vlastně tomu věnujou, a že je to nějaký takový jako vzácný jako obor, který by bylo škoda, kdyby se vlastně jako vytratil.
1: A narazil jste někdy na nějaký limit, že jste měl nějakou vizi, nějakou představu a z určitých důvodů to nešlo naplnit?
2: No, tak to řeším určitě v každém druhém projektu tohle, no, že vlastně je nějaká jako představa, ale potom samozřejmě je tam spoustu jako okolností, které v tom vždycky projektu jako hrajou roli, ať už jsou to jako finance, nebo nějaké omezení jako technologický, nebo technický, nebo materiálový, takže určitě je to vždycky nějak to, co jako designér a tvůrce v každém projektu víceméně řešíte.
1: Jaké máme jméno v zahraničí? V rámci toho designu.
2: Já myslím, že Česko, na to, jak jsme malá země, tak vlastně máme docela viditelnou stopu.
1: Vy jste toho důkazem?
2: Já vlastně každý rok se účastním nějaký zahraniční výstavy. Teď jsem byl v té Paříži, minulý rok v Miláně, v New Yorku, v Austrálii, takže vlastně i co se týká jako těch projektů, tak teď mám tak jako polovinu zahraničních klientů, polovinu českých, a přijde mi, že máme třeba i tady jako vlastně firmy, které jako jezdí na milánský design week, vystavují zahraničí, a vlastně i design blok je jako v tom velice pomáhá, že to je opravdu jako kvalitní veletrh, až bych řekl jako nevídaný na ten jako středoevropský jako region, a určitě to vlastně motivuje nás tvůrce každý rok takhle na podzim představit třeba něco novýho, a díky tomu je tady velice jako kreativní jako podhubí a strašně moc talentovaných lidí, kteří se tomu věnují.
1: A na úplný závěr, co teď nosíte v hlavě? Jakou vizi?
2: No, tak teď nosím tu vizi do té Moravské galerie, že už jsem nějakým způsobem se trošku jako chytnul nějaký linky, nějakýho jako nápadu, a hodně si to teď tak jako přemítám, zároveň už jsem takovej odpojený na tu cestu a těším se hrozně jako na tu odlišnou kulturu a na to, jak jenom několik dní půjdeme s batohem na zádech. A
1: design necháte v České republice.
2: A design nechám tady.
1: Ale i tak, jenom taková drobná otázka, jestli tam někde vzadu, v podvědomí, je, já nevím, nějaká extrémně náročná, složitá, materiálově nákladná záležitost, ať už komoda nebo cokoliv, co byste si jednou chtěl splnit, ale zatím prostě na to není úplně prostor.
2: Tak chtěl bych udělat nějaký velký svítidlo, velký světelný objekt do nějakého veřejného prostoru. A to mě třeba láká.
1: Když si řekneme, tohle udělal Jiří Krejčířík. Já vám moc děkuju, že jste přišel na rozhovor.
2: Já děkuju moc ještě jednou za pozvání.
1: Mým hostem byl designér Jiří Krejčířík.

0: Sobota 30. května, Praha vysílá zprávy ve studiu s nimi Anna Hašková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Je 6 hodin.
1: Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice. Na nádraží v Pražském Braníku se od 15 hodin koná dopravní den dětí. Počty nakažených ebolou v Kongu dál stoupají, lidí s podezřením už je přes 1000. Dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 28 stupňů.

0: Zprávy.
1: Poslanci včera nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se také z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
2: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
1: Sněmovna měla odpoledne jednat také o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. V Praze se lidé můžou svést historickými vlaky, autobusy i tramvajemi. Na nádraží v Braníku se od 15 hodin koná dopravní den dětí. Historické soupravy pojedou třeba do Vršovic, Radotína nebo z Braslavy. Součástí je i doprovodný program, jako třeba tvořivé dílny nebo skákací hrad. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Návštěvníci si mohou prohlédnout historický motorový vůz Orchestrion a svést se na pákové drezíně spolku Česká Sibiř. Na programu jsou také ukázky práce uměleckého kováře a prezentace hasičů.
1: Do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie se přihlásilo 5 zájemců. Na sociálních sítích to oznámilo Ministerstvo kultury, které chce vybrat vedení v dvoukolovém hodnocení do konce června. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy odvolal předchozí ředitelku Aliciu Knast v březnu. Zdůvodnil to tím, že Národní galerie v Praze potřebuje výraznější odborný rozvoj a mít také ambici se posunout mezi přední evropské instituce. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1 000. Ministerstvo zdravotnictví eviduje 1028. Počet potvrzených případů nákazy je nově 225, tedy o 100 více než předchozí den. Situace je podle generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse velmi složitá, ale lze ji vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. 3 české páry postoupily do osmifinále beach volejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v play-off dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší 16 probojovali Newšefrová s Meixnerovou. Osmifinále pro české páry v Ostravě začíná v 10 hodin. Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, odpoledne oblačno až polojasno a místy se objeví přehánky. K večeru čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: No a pojďme se podívat také na pražské silnice. Na těch je v sobotu ráno samozřejmě docela klid. Nicméně na pražském okruhu na východní části směr dálnice D1 na kilometru 60,5 už jsou průjezdné všechny pruhy. Noční uzavírka skončila a na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí opatrně na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo. Provoz ale nezdržuje.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobré ráno, 4,5 minuty po 6. hodině začíná ranní víkendové vysílání Rádia Praha i o víkendu. I v sobotu se vám staráme nejenom o váš informační, ale taky o ten hudební náskok do nového dne. Před námi třeba Tom Grennan v této hodině. Zazní Eva Farna. No a festivaly Meziploty, Praha žije hudbou nebo oslavy Dne dětí. I navzdory lehce deštivé předpovědi počasí se v Praze o víkendu koná spousta akcí, pár tipů pro vás budeme mít už za chvíli. Hezký poslech a klidné vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Proč, ptal se Shawn Mendes ve vysílání Rádia Praha. Necelou čtvrt hodinu po šesté ladíte 107,1 FM, děkujeme za to. No a přejeme vám dobré ráno. Vstali jste do soboty 30. května, tím pádem taky do posledního květnového víkendu. V metropoli dnes sice čekáme počasí s přeháňkami, v neděli můžou přijít i bouřky. Navzdory tomu, ale třeba areál psychiatrické nemocnice v Bohnicích ovládly hudba, divadlo a umění. Bohatý program festivalu Meziploty zabaví všechny věkové kategorie a vystoupí třeba Lucie, Kateřina Marie Tichá nebo Pem Rabbit. Festival Praha žije hudbou se nás už od včerejška snaží přesvědčit o tom, že hudba a umění patří do veřejného prostoru. Ulice hlavního města zaplnili hudebníci, báskeři a umělci všeho druhu. No a konat se bude i spousta dnů dětí. Detaily a další tipy najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Ať už plánujete podniknout cokoliv, tak počítejte s tím, že sobota bude v Praze zpočátku oblačná až zatažená, odpoledne oblačná až polojasná, místy se objeví i přeháňky. K večeru ale čekáme ustávání srážek i ubývání oblačnosti a teploty mezi 26 až 28 stupni Celsia. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí opatrně, na 11. kilometru by ještě stále mělo stát porouchané vozidlo, provoz ale nezdržuje. Opatrně, nicméně na výjezdu z Berouna směrem do Prahy a v Pražské na silnici 2/118 došlo k dopravní nehodě, tak projíždějte opatrně. No a až do dnešních 11 večer v újezdu nad lesy kvůli kulturní akce uzavřená ulice Čentická, konkrétně v úseku Polesná až Staroklánovická. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio
2: Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, minuta po půl sedmé, krátké zprávy a Anna Hašková.
1: Čeští politici odsuzují ruský útok, který zasáhl obytný dům v Rumunsku. Například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na síti X kromě zásahu rumunského domu zkritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Opoziční politici pak apelují na vládu, aby více dbala na bezpečnost a obranu. Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. Zahradníci na Kumánském náměstí v pražských Vršovicích vysadí nové trvalkové záhony a cibuloviny a vybudují kolem nich oplocení na ochranu květin. Celkem za úpravy Praha 10 zaplatí 1 milion a 600 tisíc korun. Nová zeleň má být podle vedení radnice odolnější vůči suchu a zároveň méně náročná na údržbu. Svoz bioodpadu v Praze 14 zajistí městská společnost Pražské služby. Změna začne platit od srpna. Služba zůstane nadále bezplatná a nebude se měnit ani četnost svozu. Odlišný ale může být svozový den hnědých nádob. Přesné termíny si lidé můžou zjistit na webu Pražských služeb. Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard eur z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s novým maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu nové maďarské vlády. 10 miliard eur země dostane z prostředků z fondu obnovy zmrazených za předchozí vlády Viktora Orbána. Maďarsku hrozilo, že o ně přijde. Zbytek financí unie uvolní z kohezních fondů. Dnes čekejte oblačno až zataženo, později oblačno až polojasno, místy můžou přijít přehánky. K večeru srážky od severu ustanou a bude se vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Mnichova Hradiště je nové omezení a úplná uzavírka mezi kilometry 57 až 58 od rána a průjezdní pouze jeden pruh. Zavřený je exit 57 a to sjezd i nájezd. Dá se to objet přes vedlejší exit 53 Bakov nad Jizerou. A na silnici 118 z Berouna do Vrážem havarovalo osobní auto. Mezi Berounem a odbočkou na dálnici do Prahy narazilo do stromu. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 3 a 3/4 minuty po půl sedmé přejeme krásné dobré ráno, posloucháte Radio Praha. Naše létající redaktorka Monika zašla mezi bojovníky, který sport jí zaujal. To se dozvíme už za chvíli, do té doby třeba Tom Grennan, anebo zpěvačka Adele. Tu vám pouštíme právě teď. Hezký poslech.
4: This

0: Natalie Imbruglia doznívá v ranním vysílání Rádia Praha. Dobré jitro vám přejeme, 6 hodin a 44 minut, to je aktuální čas. No a před námi další reportáž. Mezi fanoušky sportu jsou poslední roky oblíbené bojové sporty. Naše létající redaktorka Monika Doležalová se zajímala o moderní MMA. Tato zkratka v překladu znamená smíšená bojová umění.
1: Byl amatérský zápas MMA, který vyhrál 13-letý Timur. Mladý zápasník mi vysvětloval, že mu sport zabere hodně času.
2: Snažím se jako se učit, protože nechci být nějaký hloupý MMA fighter. Snažím se, jako, že být chytrej, i když toto není můj jakože, národní jazyk, ale snažím se ukázat lidem, že nejsem hloupej, ale každý to má jinak, ale většinou podle mě je o tom disciplína a prostě být v tom jako fakt hluboko. Ale hlavně nezapomínat o studování a edukaci, že nesmí být prostě taková gorila namakaná silná, ale třeba neumět prostě něco vyslovit. Číst knihy hodně pomáhá, protože máš lepší slovní zásobu. A kde je tvůj vzor? Jako já nemám úplně vzora, já se chci spíš stát vzorem v budoucnosti, spíš se chci chovat takže víc skromněji třeba a jako ukázat ten respekt, že je to hodně že brutální sport, kolik vidíme brutálnosti v tom sportu, ale naopak chci ukázat, že tady v tomto sportu je nejvíc respektu.
1: Kolem MMA je stále hodně předsudků. Hlavního rozhodčího Pavla Touše jsem se ptala, zda by označil MMA za nebezpečný sport.
3: Je nebezpečný, ale krásné MMA, že to je souboj dvou lidí proti sobě podle nějakých pravidel. Když to třeba kolektivní sporty jako hokej, fotbal jsou za mě nebezpečný v tom, že ty některé ty útoky jsou tak, že nevidíte, je to jeden, dvou, třech, čtyřech lidí. Za mě je ten sport spravedlivý. A není to jenom o tom se hloupě někde blátit z kleci, ale i o té tvrdé přípravě, to je 99% toho zápasu, je příprava, trénink, odříkání. Neodsuzujte ty lidi, je tam spousta chytrých, inteligentních lidí a hlavně sportovců.
1: Zajímala jsem se, co vše musí zápasník podstoupit za prohlídky, než vleze do klece.
3: Když jde o profi zápas na oktagonu, ten bojovník musí projít sportovní zdravotní prohlídkou sportovního lékaře. Když je způsobilý, tak musí projít testem krve, to znamená HIV, hepatitida, BC. Když je způsobilý, tak vlastně přijde na vážení, projít protokolem vážení, za to zase zodpovídáme my, a pak projít protokolem zase ještě lékaře, přímo lékaře, který zodpovídá za ten boj v té kleci. Pak teprve přistoupíme ke kleci, k tomu zápasu, kde vlastně katmen ho prohlídne, otře ho, jestli ne, voní jakýma mastma a navaže mu obličej proti trhání kůže. Pak já jako rozhodčí přistoupím a zkontroluju zase, že má ostříhaný nehty, že má suspenzor, že má chránit zubů, že má správné oblečení a že není ničím ostatním namazaný, a pak teprve ho pustím do té klece na ten samotný zápas.
1: MMA si můžete vyzkoušet i vy, třeba v nově otevřeném Octagon Gymu na Smíchově. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Sobota 30. května, jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno až zataženo, později oblačno až polojasno, místy můžou přijít přehánky, k večeru srážky od severu ustanou a bude se vyjasňovat. Teploty mezi 26 až 28 stupni Celsia. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Mnichova Hradiště připomínáme nové omezení a úplnou uzavírku mezi kilometry 57 až 58 od rána průjezdní pouze jeden pruh, zavřený exit 58, a to ve sjezdu i nájezdu. Dá se to ovšem objet přes vedlejší exit 53 Bakov nad Jizerou. A na silnici 118 z Berouna do Vráže havarovalo osobní auto mezi Berounem a odbočkou na dálnici do Prahy. Narazilo do stromu, projíždějte opatrně. Dobře, dojďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: byla 7 ráno, posloucháte Rádio Praha a teď nabízíme taky další aktuální zprávy. Připravila je Anna Hašková. Aničko, hezké ráno.
1: Pěkný den. V Česku zatím letos zemřelo 23 motorkářů, je to dvakrát víc než loni. Lidé v Praze se můžou dnes a zítra navštívit 19 vinic. Donald Trump jednal o dohodě s Íránem, schůzku ale zatím nekomentoval. Dnes bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsoidové značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.

0: Tento víkend můžou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se osmý ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se 19 vinic napříč metropolí, říká národní someliérka Klára Kolárová.
1: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
0: Lidé dnes můžou navštívit elektrárnu Kamík na Příbramsku. Slaví 65 let od zahájení provozu. Vodní dílo pomáhá vyrovnávat odtoky z elektrárny Orlík a zajišťovat dodávky vody do regionu. Akce se koná od 9 do 15 hodin. Registrovaní zájemci si budou moci prohlédnout provoz. Uvidí generátory, které na Vltavské kaskádě slouží už od roku 1961. Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump otevře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Cyklista Jan Hirt usiloval o triumf v královské 19. etapě Gira d'Italia. Nejlepší z trojice z Čechů v závodu se dostal do úniku, nakonec ale skončil 11. V cíli zaostal o necelou minutu a půl za vítězným Američanem Kusem. Růžový trikot pro celkového lídra udržel v Dolomitech Dan Vingegaard. Během dneška bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, místy s přehaňkami. K večeru srážek i oblačnosti ubyde. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Na silnici 118 z Berouna do Vráže havarovalo osobní auto mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně, narazilo do stromu, projíždějte proto pozorně. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Mnichova Hradiště připomínáme nové omezení a úplnou uzavírku. Mezi kilometry 57 až 58 je od rána průjezdní pouze jeden pruh, dá se to obět přes vedlejší exit 53 Bakov nad Jizerou. A až do dnešních 11 večer je v újezdu nad Lesy kvůli kulturní akci uzavřená ulice Čentěcká, konkrétně v úseku Polesná až Staroklánovická.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: 7 hodin a 4 minuty, přejeme vám krásné dobré ráno, posloucháte Rádio Praha. Děkujeme, že do soboty 30. května vstáváte s nalazenou frekvencí 107,1 FM. Po 7. hodině další muzika, zazní Miles Smith. Taky A-Log, Sigala a Ellie Goulding. No a kdo dnes slaví narozeniny, kdo slaví svátek a jaká výročí se v rámci dneška připomínáme, o tom už za chvíli. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Půl minuty po 7:15 přejeme dobré ráno, posloucháte Rádio Praha, Madonna a Celebration nám teďka doznělo na 107,1 FM a u oslav zůstaneme, je 30. května, kdo slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí se dnes připomínáme, to nám řekne Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejné místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Pana Orleánská se postavila do čela francouzských vojsk za stoleté války. Dosáhla významných vítězství, ale patrně zradou padla do anglických rukou. Biznis století o ruku a věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
5: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agónii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
4: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. V právním prostředí České republiky se téměř podařilo zlikvidovat loterijní společnost s monopolním postavením. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
6: Pečlegr?
4: Ten je jako jeden ze dvou našich hokejistů členem Triple Gold Clubu, tím druhým vítězem všech tří největších hokejových trofejí olympiády, mistrovství světa a Stanley Cupu je hádejte kdo.
7: Tak určitě.
6: Jágr? Stále Jágr?
4: A já přeju hezkou sobotu.
0: Sobota bude primárně oblačná až zatažená, postupně oblačná až polojasná. Místy může dojít i k přeháňkám, k večeru, ale srážek i oblačnosti ubyde a teplotní maxima se budou pohybovat kolem 26 až 28 stupňů Celsia. Na silnici 118 připomínáme, z Berouna do Vráže narazilo osobní auto do stromu, havarovalo mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně. Podle policie se kolem následků havarie jezdí normálně. V ulici v bezpečí na Praze 3 jsou práce na inženýrských sítích, omezení s uzavřenou komunikací bude trvat až do půlnoci ze 3. na 4. června a až do dnešních 11 večer v újezdu nad Lesy kvůli kulturní akci uzavřená ulice Čentická, konkrétně v úseku Polesná a Staroklánovická. Tak počítejte i s tímto. Hezký poslech.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádio Praha.
9: Na Rádio Praha. Viny.
8: Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987. Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: The Cure nás vzali o den zpět do pátku, dnes je nicméně sobota 30. května a v 7:30 nabízíme krátké zprávy, připravila je Anna Hašková.
1: Komunisté si dnes na sjezdu zvolí nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná už funkci předsedkyně obhajovat nebude. O post šéfa KSČM se uchází 5 kandidátů, včetně dosavadního mluvčí strany Romana Rouna nebo místopředsedy Milana Krajči. Delegáti budou řešit také další směřování strany po neúspěchu hnutí Stačilo v loňských sněmovních volbách. V Praze se dnes lidé můžou svést historickými vlaky, autobusy i tramvajemi. Na nádraží v Braníku bude od 15 hodin dopravní den dětí. Historické soupravy pojedou třeba do Vršovic, Radotína nebo z Braslavy. Součástí bude i doprovodný program, jako třeba tvořivé dílny nebo skákací hrad. Pořádání příměstských táborů, škol v přírodě nebo výletů podpoří Praha 5 částkou 600 tisíc korun. To je zhruba stejně jako loni. Instituce prostředky využijí také na sportovní dny nebo dětské olympiády. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude dnes po většinu dne v obou směrech uzavřený kvůli protestům. Obyvatelé rakouské strany hranice budou demonstrovat proti hluku a znečištění ovzduší v okolí průsmyku. Situace je podle nich dále neúnosná. Průsmykem projede ročně skoro 11 milionů aut. Úřady radí motoristům se Tyrolsku dnes raději vyhnout. Omezení dopravy potrvá od rána asi do 19 hodin večer. Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, odpoledne oblačno až polojasno a místy se objeví přehánky. K večeru čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máte-li je namířeno do zdic na Berounsku, tak opatrně na křižovatce Husovy a Jungmanovy. Osobní auto tam narazilo do lampy. Pozor na dálnici D8 mezi 29. a 9. kilometrem je ve směru na Prahu uzavřen levý pruh, a kterým projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Omezení by mělo trvat až do odpoledne. A na silnici 118 z Berouna do Vráže narazilo osobní auto do stromu a varovalo mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně. Podle policie se kolem následně tků havárie ovšem projíždí.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré jitro, přejeme 2,5 minuty po 7:30. Mozek zatím ještě nefunguje tak, jak by měl, nicméně ranní vysílání i navzdory tomu pokračuje. Děkujeme, že do soboty 30. května vstáváte právě s námi. Od pondělí čekají cestující z Kladenska a Kralupska výrazné změny ve vlakové dopravě do centra Prahy. Podrobnosti k tomu přidáme už za chvíli, teď ale pouštíme hlavně další muziku. Tady je Dua Lipa a hezké vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Dobré ráno, krátce před 7:45 posloucháte Radio Praha. Modernizace pražského Masarykova nádraží vstupuje do další etapy. Od pondělí 1. června výrazně zasáhne do provozu několika příměstských vlakových linek. Omezení se dotkne hlavně spojů z Kladna, Rakovníka anebo Kralup nad Vltavou. Další informace má Laura Hajková, kterou zdravím. Lauro, co se tedy od pondělí pro cestující změní nejvíce?
1: Dobrý den, největší změna je v tom, že řada příměstských vlaků už nebude zajíždět přes Negrelliho viadukt na Masarykovo nádraží. Novou konečnou bude stanice Praha Bubny. Týká se to hlavně linek S4 od Kralup, S5 od Kladna, rychlíků R24 na Rakovník, spěšných vlaků R45 a také linky S54 přes Hostivici.
0: Dobře, pojďme tady připomenout, proč k tomu omezení dochází.
1: Důvodem je pokračující rozsáhlá modernizace Masarykova nádraží. Správa železnic tam přestavuje koleje, nástupiště i celé technologické zázemí. Jde o jednu z největších železničních staveb v Praze za poslední roky a souvisí taky s budoucím napojením letiště.
0: Víme, jak dlouho ta omezení budou platit?
1: Podle současného plánu až do 12. prosince letošního roku. České dráhy ale upozorňují, že většina změn zůstane v nějaké podobě i po větší část příštího roku.
0: Jak se tedy lidé dostanou dál do centra Prahy?
1: Náhradní doprava zavedená nebude. Cestující budou muset pokračovat pražskou MHD, hlavně metrem C z Vltavské nebo metrem B z Florence. České dráhy doporučují počítat s delším časem na přestup.
0: Víme, jestli se to dotkne i nějakých dalších vlaků?
1: Jen částečně. Menší úpravy čekají i některé spoje linky R42 směrem na Lysou nad Labem, Poděbrady a Kolín. Některé ranní a odpolední spěšné vlaky budou nově končit nebo začínat už ve Vysočanech místo na Masarykově nádraží. Ostatní spoje ale zůstávají beze změn.
0: Od pondělí tedy některé příměstské vlaky od Kladna, Rakovníka nebo Kralup nad Vltavou nedojedou až na Masarykovo nádraží, ale budou končit už v Bubnech. V podstatě až do konce roku. Omluvili jsme o tom s Laurou Hajkovou. Lauro, díky, hezký den.
1: Rádo se stalo, hezký den a naslyšenou.
0: 30. květen bude v Praze zpočátku oblačný až zatažený, odpoledne oblačný až polojasný, místy se objeví přehánky, ty by nicméně k večeru měly ustávat. Teploty mezi 26 až 28 stupni. Máte-li namířeno do Zdic na Berounsku, tak opatrně na křižovatce Husovy a Jungmanovy, osobní auto tam narazilo do lampy. Pozor také na dálnici D8 mezi 29. a 9. kilometrem. Tady ve směru na Prahu je uzavřen levý pruh, kterým projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Omezení by mělo trvat až do odpoledne. Na silnici 118 Beruna do Vráže narazilo osobní auto do stromu, havarovalo mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně. Podle policie se kolem následků havárie nicméně jezdí. No a s menšími komplikacemi počítejte i na dálnici D7 mezi kilometrem 74 a 78 ve směru na Chomutov. Jede pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice je proto uzavřená. Tady by to omezení mělo trvat zhruba do dnešní 17:30 večer. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě.
4: Pražákům je hej.
3: O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: sobota 30. května, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Za půl minuty bude 8 hodin.
1: Mezi Evropany výrazně poklesl zájem o cestování na Blízký i Dálný východ. Hygienici kontrolují pražská koupaliště. Nově budou během sezóny sledovat i jezero Lipence a Branickou pláž. Izraelské síly na jihu Libanonu překročily řeku Litani. Dnes bude oblačno až zataženo, teplotní maxima 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Evropané ztratili kvůli krizi na Blízkém východě skoro úplně zájem o cestování do této lokality. Prodeje zájezdů z Evropy směrem na Blízký východ klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Co se týká českých cestovních kanceláří, ty měly podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové v zimě silné prodeje tzv. First minute zájezdů a nepociťují obecně propady prodejů zatím v takové míře.
3: Přestože vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat. Zároveň v těch destinacích, kterým čeští klienti třeba méně důvěřují, jako je Turecko, Egypt nebo Kypr, tak díky velmi příznivým cenám se vlastně prodeje i do těchto destinací obnovují.
1: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdu napříč celou Evropou. Pražští hygienici začali kontrolovat kvalitu vody v přírodních koupalištích. Nově sledují i jezero Lipence a Branickou pláž. Celkem budou v hlavním městě v létě každé 2 týdny monitorovat 9 koupališť. Všechna koupaliště jsou zatím ke koupání, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
4: Naším úkolem je zajistit, aby se lidé koupali bezpečně. Pravidelný monitoring je klíčem k prevenci zdravotních rizik, jako jsou kožní vyrážky nebo zažívací potíže.
1: Historika, politika a spisovatele Františka Palackého si dnes připomenou lidé v Neratovicích. 26. května uplynulo 150 let od jeho úmrtí. V 9 hodin začne mše svatá v kostele na nebevzetí Panny Marie v místní části Lobkovice. V 10.30 bude následovat pietní setkání u Palackého hrobky za účasti prezidenta České republiky Petra Pavla.

0: Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu řeku Litani. Potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků v severním Izraeli. Podle něj armáda operuje také v Bejrutu, v údolí Bika a na celé frontě. Netanyahu ocenil postup izraelské armády ve strategických oblastech. V Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballah pokračuje navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. Tenista Jakub Menčík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře v osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára, následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menčík po utkání řekl, že začátek utkání nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o dva dny dříve. A popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
1: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času i najít na něho tu medicínu.
0: Ve třetím kole vypadly Karolína Muchová i Marie Bousková. Dnes čekejte oblačno až zataženo, později oblačno až polojasno, místy můžou přijít přehánky. K večeru srážky od severu ustanou a bude se vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Opatrně na dálnici D8 mezi 29. a 9. kilometrem ve směru na Prahu je tam uzavřen levý pruh, kterým projíždí pomalu jedoucí vozidlo. Údržby omezení by mělo trvat až do odpoledne. Na silnici 118 z Berouna do Vráže narazilo osobní auto do stromu, havarovalo mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně. Podle policie se kolem následků havárie projíždí. V Praze na Žižkově počítejte s uzavírkou ulice v Bezpečí, která bude trvat až do noci ze středy na čtvrtek a až do dnešní 11. večer v újezdu nad lesy kvůli kulturní akce uzavřená ulice Čentěcká, konkrétně v úseku mezi ulicemi Polesná až Staroklánovická. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Dobré ráno, do soboty 30. května vstáváte s Rádiem Praha. Děkujeme za to. 8 hodin 4 a 3 čtvrtě minuty, to je aktuální čas. I po 8. hodině pro vás máme hudbu na vaše vstávání. Připraven Tame Impala. Taky BB Rexa a Faithless. A hlavy u rozprašovačů vody i paddleboardy na řekách. Jak vypadala první vedra v Česku, na to se podíváme už za chvíli. Teď nicméně skupina Jelen. Hezký poslech a klidné vstávání. Přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Dobré ráno, začátek poslední květnové soboty trávíte s Rádiem Praha. Minuta po 8:45, aktuální čas. Patříte-li mezi ty šťastnější a jste majiteli bazénu, tak věřím, že už jste ho zprovoznili. V Česku tento týden padaly teplotní rekordy. Historická květnová maxima překonaly naměřené teploty hned 5 dní po sobě. Ve středu je zaznamenalo 31 z celkových 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Po prvotním nadšení ze slunečných dnů ovšem lidé začali hledat způsoby, jak se schladit. V rozpálených v městech se nejčastěji stínili v parcích, chladili u fontán a kašen, anebo pod rozprašovači vody a vytížené byly třeba i břehy řek. Během víkendu by počasí nicméně mělo být o poznání snesitelnější.
1: Praha je nej. Pražské jezulátko, soška, která do Prahy přitahuje pozornost lidí z celého světa. Najdeš ho v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně a údajně zobrazuje podobu Ježíše. Dřevěnou sošku vymodeloval jistý mnich, kterému se právě Ježíš zázračně zjevil. Věděli jste, že měří jen 47 cm? A za zmínku stojí taky jeho šatník. Ten čítá až na 300 různých druhů oblečení, které řádové sestry několikrát ročně mění. A to podle liturgického období. Říká se, že pražské jezulátko dokáže dělat zázraky. I proto sem denně chodí stovky lidí žádat o požehnání. Praha je nej. Praha je nej. Rádio
0: Praha. A tím, že by počasí o víkendu mělo být snesitelnější, myslím to, že i přes poměrně vysoké teploty, které dnes vystoupí až na 28 stupňů Celsia, tak bude obloha oblačná až zatažená, později oblačná až polojasná, místy můžou přijít i přeháňky. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy pozor při cestem na Tuřice. Na kilometru 22,5 je prasklá pneumatika u osobního auta, má to směrem do vozovky. A řidič si zavolal šipku, ta teď uzavřela pravýjízdní pruh. Průjezdný je pouze levý a je bez kolony a v mírné zatáčce, tak opatrně. Opatrně taky na 13,5 kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. V odstavném pruhu tady stojí nepojízdný osobní vůz a pozor na dálnici D8. Mezi 29. a 9. kilometrem ve směru na Prahu je uzavřen levý pruh, a kterým projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Omezení by mělo trvat až do odpoledne. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách.

0: Dámy ano, Davida Tajla nás dovedle ke krátkým zprávám Rádia Praha. Minutu a půl po půl deváté je pro vás má Anna Hašková.
1: Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. Koncern Agrofert vloží svých 9 chemických společností do nové firmy AGF Nitrogen. Ta zůstane součástí holdingu a bude mít základní kapitál 500 000 000 korun. Vyplývá to z dokumentu, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Vyčlenění se týká třeba české Lovochemie, ale i firm ze Slovenska, Francie nebo Německa. Agrofert v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Letos jeho akcie kvůli střetu zájmu vložil do svěřenského fondu. Pražské návštěvnické centrum České národní banky dnes pořádá program ke dni dětí. Od 10 ráno do 6 večer tam na návštěvníky čekají akce spojené s fungováním centrální banky. Děti si budou moci například vyzkoušet zvednout zlatou cihlu nebo se seznámit s tvorbou současných českých bankovek. Součástí programu je také expozice připomínající prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína. Malta dnes pořádá předčasné parlamentní volby. Ostrov podle premiéra Roberta Abely potřebuje vládu s novým a stabilním mandátem. Jako nejvyšší výzvy zmínil rostoucí ceny energií v důsledku konfliktu na Blízkém východě a obavy z nárůstu inflace. Předčasné volby se konají jen pár měsíců před vypršením 5letého funkčního období vládnoucí strany. Během dneška bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, místy s přehánkami. K večeru srážek i oblačnosti ubyde. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy pozor před sjezdem na Tuřice na kilometru 22,5 prasklá pneumatika u osobního auta. Je to směrem do vozovky. Řidič se je zavolal šipku. Ta teď před chvílí uzavřela pravý jízdní pruh. Průjezdní je pouze levý, bez kolony je to. A je to v mírné zatáčce, tak opatrně. Opatrně taky na 13,5 kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. V odstavném pruhu tady stojí nepojízdné osobní auto. A na silnici 118 z Berouna do Vráže narazilo osobní auto do stromu, havarovalo mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně. Podle policie se ale kolem následků havárie projíždí bez omezení. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Host Lenky Vahalové. Designér, vítěz ceny Czech Grand Design za rok 2025 Jiří Krejčiřík. Porotu oslovil třeba kolekcí svítidel s názvem Emílie a Emil. Co pro něj toto ocenění znamená? Co bude dělat v Japonsku? A proč je pro designéra důležité obklopovat se skvělými řemeslníky? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 5 minut po půl deváté vám přejeme hezké dobré ráno, je sobota 30. května, děkujeme, že do té soboty vstáváte právě s námi, s Rádiem Praha. Možná právě teď přemýšlíte, co podniknout během dneška, jestli ještě nemáte plány, tak rozhodně poslouchejte 107,1 FM i dál, protože už za chvíli vám Jirka Štefl přinese pár kulturních tipů. Do té doby ale další muzika, třeba Imagine Dragons anebo BB Rexa a Faithless. Tady je New Religion. Hezký poslech a klidné vstávání přeje Vojtěch Přívětivý.

0: tak všechno mám.
1: Těsně před 8:45 dozněla skupina Poetika v ranním vysílání Rádia Praha. Dobré jitro přejeme, je sobota 30. května, poslední květnový víkend. Jestli ještě nicméně nemáte plány, tak teď pozorně poslouchejte, protože pár tipů pro vás má Jirka Štefl.
2: Na výstavišti v Holešovicích můžete až do neděle zažít legendy. To je festival pro všechny milovníky aut a motorek. Poznáte automobilové a motocyklové novinky. Někteří zavzpomínají na své dětství u historických vozidel. Na místě je přes 1000 exponátů. Na nádraží Praha-Braník můžete zase oslavit Den dětí. Největším lákadlem jsou bez pochyby jízdy historického vlaku, který zamíří na trasu Praha-Braník, Praha-Zbraslav se závěrečnou jízdou až do Vraného nad Vltavou. A areál Vysočanské Pragovky se v sobotu promění v živé centrum současného umění. V rámci akce Pragovka Open otevřou více než 20 uměleckých rezidentek a rezidentů dveře svých ateliérů v hale E a v budově strojírny. I tam vás na Rádiu Praha zveme. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
1: Ať už dnes plánujete podniknout cokoliv, tak počítejte s tím, že obloha nad Prahou bude oblačná až zatažená, postupně oblačná až polojasná, místy i s přeháňkami. K večeru srážek i oblačnosti nicméně ubyde a teplotní maxima, ty se vyšplhají až ke 26 nebo 28 stupňům Celsia. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor před sjezdem na Sázavu. Na kilometru 35. stojí v levém pruhu silničáři, něco tam opravují, jsou označení a brzdí se poměrně prudce. Jinak ale dálnice zatím průjezdné, plynulé všechny. Opatrně na 10. kilometru Pražského okruhu u exitu 10 z Braslav je ve směru na D1 uzavřená zpevněná krajnice kvůli pracem na silnici a na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy pozor před sjezdem na Tuřice na kilometru 22,5 je prasklá pneumatika u osobního auta a je to směrem do vozovky. Řidič se zavolal šipku, ta před asi hodinou uzavřela pravý jízdní pruh. Průjezdný by měl být stále pouze levý, ovšem bez kolony. Je to v mírné zatáčce, tak opatrně. A připomenu ještě, že v Praze na Žižkově bychom měli počítat s uzavírkou ulice v Bezpečí, která bude trvat až do noci ze středy na čtvrtek. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Praha, je sobota 30. května a v 9 hodin vysíláme zprávy. Připravila je Anna Hašková, hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Sněmovna včera nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice. Novou dětskou skupinu v Praze 7 může od září navštěvovat 24 dětí. Evropská unie schválila nové sankce proti hnutí Hamas a organizaci Palestinský islámský džihad. Dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Poslanci včera nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se také z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
3: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
1: Sněmovna měla odpoledne jednat také o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Rodiče v Praze 7 budou moci zapsat své děti do nové mateřské skupiny na Ortenově náměstí. Vedení městské části otevře v budově bývalé herny, kterou koupilo před 3 lety. Dělníci během rekonstrukce stavbu zateplili, vyměnili okna a opravili střechu. Od září bude do dětské skupiny chodit 24 dětí, říká místostarostka 7. městské části Hana Šišková ze sdružení Praha 7 sobě.
4: Zápisy do ní budou probíhat již teď na začátku června, a to přesně 4. června 2026 a v době od 10 do 12 hodin v kanceláři mateřské školy Tusarova 27.
1: Muzeum trati ve středočeské Loděnici u Berouna chystá připomínkovou slavnost Oscarového filmu Ostře sledované vlaky. Letos v listopadu to bude 60 let od premiéry filmu, který se z velké části natáčel na loděnickém nádraží. Na programu jsou jízdy historického vlaku, setkání s hosty spojenými s filmem, výstava fotografií z natáčení

0: i večerní promítání snímku přímo v areálu nádraží. Akce se uskuteční 20. června. Pokračuje kustodka muzea Alena Heinrichová.
1: Bude tady sešlost těch lidí, kteří teda se toho účastnili, jednak profesionálů, kteří teda si to pamatují, a potom pochopitelně z komparzu z obce.
0: Evropská komise rozšířila sankce proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás a proti organizaci Palestinský islámský džihad. Zaměřila se na členy politběra Hamásu, které podle Unie podporují násilné akce. Na sankční seznam se dostalo celkem 10 lidí. Postihy obvykle zahrnují zmrazení majetku a zákaz cestování do zemí Evropské unie. Krok navazuje na čtvrteční rozhodnutí unijních států. Tedy širší sankční balík není jen proti palestinským skupinám, ale i proti některým židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu, kteří se dopouštějí násilí. Tři české páry postoupily do osmifinále beach volejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v play-off dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší šestnáctku proborojovaly Newshaferová s Meixnerovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin. Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, odpoledne oblačno až polojasno a místy se objeví přehánky. K večeru čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: No a pojďme také na silnice. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor před sjezdem na Sázavu na kilometru 35. Stojí v levém pruhu silničáři, něco tam opravují, jsou označení a brzdí se tam poměrně prudce. Jinak ale dálnice zatím průjezdné, plynulé, všechny. Opatrně, nicméně v Praze na 10. kilometru Pražského okruhu u exitu 10 z Braslav je ve směru na D1 uzavřená zpevněná krajnice. No a připomínáme taky uzavírky a zavírka slepého zakončení je v ulici Boleslavová na Praze 4 u budovy školy kvůli kulturní akci. Až do dnešních 11 hodin večer je v újezdu nad lesy kvůli kulturní akci uzavřená taky ulice Čentěcká, konkrétně v úseku Polesná až Staroklánovecká. No a na Žižkově počítejte s uzavírkou ulice v Bezpečí, která bude trvat až do noci ze středy na čtvrtek.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: 5 minut po 9. hodině ranní pokračuje ranní vysílání Rádia Praha. Vstali jste do soboty 30. května a děkujeme, že jste si hned na začátek toho dne naladili 107,1 FM. Děkujeme, že posloucháte Rádio Praha. Po 9. hodině další muzika, zazní Sigma a Nobody to Love. Taky skupina Bastille. It's a quarter past midnight, still a falling tomorrow. No a jak jsem zmínil, dnes je sobota 30. května. Kdo dnes slaví svátek? Kdo slaví narozeniny? A jaká výročí si dnes připomínáme? To vám už za chvíli řekneme spolu s kolegou Petrem Jungmanem. A ještě připomenu, že dnešní nejvyšší teploty jsou 26 až 28 stupňů Celsia, tak s tím počítejte, hezký poslech.

0: Harry Styles doznívá v ranním víkendovém vysílání Rádia Praha. Minuta po čtvrt na 10, to je aktuální čas. No a sobota 30. května, to je dnešní datum. Víc k němu teď Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr čtyř univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejném místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později, v roce 1431. Panna Orléánská se postavila do čela francouzských vojsk za stoleté války. Dosáhla významných vítězství, ale patrně zradou padla do anglických rukou. Dny století o ruku a věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
4: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
3: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. V právním prostředí České republiky se téměř podařilo zlikvidovat loterijní společnost s monopolním postavením. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
5: Tečlegr?
3: Ten je jako jeden ze dvou našich hokejistů členem Triple Gold Clubu, tím druhým vítězem všech tří největších hokejových trofejí olympiády, mistrovství světa a Stanley Cupu je hádejte kdo.
6: Tak určitě.
5: Jágr? Stále Jágr?
3: A já přeju hezkou sobotu.
0: Ať dnes slavíte cokoliv nebo neslavíte vůbec, tak počasí bude tak jako tak. Zpočátku oblačné až zatažené odpoledne oblačno až polojasno, místy se objeví přehánky a k večeru čekejte ustávání srážek i ubývání oblačnosti a teploty mezi 26 až 28 stupni Celsia. Dálnice D1, pozor, směrem z Brna do Prahy na kilometru 35. Silničáři opravují most a jede se pouze pravým pruhem, dojíždí se do krátké kolony. Silnější provoz hlásíte na silnici 3 z Prahy na Budějovice. Před Benešovem se chvilku zdržíte v koloně do asi 10 minut. Opatrně na 10. kilometru Pražského okruhu u exitu z Braslav je ve směru na D1 uzavřená zpevněná krajnice. A pozor taky na dálnici D8 mezi 29. kilometrem ve směru na Prahu je tam uzavřen levý pruh, kterým projíždí pomalu jedoucí vozidlo. Údržby omezení by mělo trvat až do odpoledne. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co

0: Dobré ráno, posloucháte ranní víkendové vysílání Rádia Praha. Bylo 9:30 a krátké zprávy připravila Anna Hašková.
1: Na silnicích v Česku zemřelo od začátku roku 23 motorkářů. To je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období do 28. května. Mezi nejčastějšími příčinami nehod je nepřizpůsobení rychlosti, nedání přednosti v jízdě nebo vjetí do protisměru. Zahradníci na Kubánském náměstí v pražských Vršovicích vysadí nové trvalkové záhonky a cibuloviny a vybudují kolem nich oplocení na ochranu květin. Celkem za úpravy Praha 10 zaplatí 1 milion a 600 tisíc korun. Nová zeleň má být podle vedení radnice odolnější vůči suchu a zároveň méně náročná na údržbu. Muzeum v Jílovém u Prahy připravilo novou výstavu s názvem Kostitřas na trati aneb cyklistika na Jílovsku. Začala dnes a představuje historii tohoto sportu v oblasti jižně od metropole. Nejstaršími exponáty jsou vysoká kola z 80. let 19. století. V portugalském Portu se koná krajně pravicová konference o reemigraci, tedy navrácení uprchlíků do jejich domovských zemí. Organizátoři počítají s účastí krajně pravicových stran a hnutí z Evropy a Ameriky. Konferencí se chtějí vymezit proti multikulturalismu. První ročník proběhl minulý rok v Itálii. Dnes čekejte oblačno až zataženo, později oblačno až polojasno, místy můžou přijít přehánky. K večeru srážky od severu ustanou a bude se vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pozor aktuálně na jižní spojce, hned za Hlanovým mostem směrem k Europarku došlo k dopravní nehodě a srazila se tu dvě osobní auta, neprůjezdný je tu střední jízdní pruh. Na D1 pozor i směrem z Brna do Prahy na kilometru 35 silničáři opravují most a jede se pouze pravým pruhem, dojíždí se do krátké kolony. Silnější provoz hlásíte na silnici 3 z Prahy na Budějovice, před Benešovem se chvilku do 10 minut zdržíte v koloně. Opatrně na 10. kilometru Pražského okruhu u exitu z Braslav je ve směru na D1 uzavřená zpevněná krajnice. Komplikace aktuálně na dálnici D5 na 5,5. kilometru ve směru na Plzeň u exitu 5 Rudná. Tady je hlášen průjezd pouze se zvýšenou opatrností kvůli kusům pneumatik v obou jízdních pruzích. No a připomeneme, že až do dnešních 11 hodin večer je v újezdu nad Lesy kvůli kulturní akce uzavřená ulice Čentická, konkrétně v úseku Polesná a Staroklánovická.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Petra Procházková je oceňovaná novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice. Během své kariéry mnohokrát vyjela do válečných oblastí a často si sáhla na dno. Jak se vyrovnává s lidským neštěstím, jak pečuje o své psychické zdraví a jak se podle ní proměnila role novináře. I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 4:15 po 9:30 posloucháte ranní víkendové vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že v sobotu 30. května vstáváte s nalezenou frekvencí 107,1 FM. Oscarový snímek Ostře sledované vlaky letos oslaví 60 let. Natáčení na nádraží v obci Loděnice u Berouna připomíná muzeum trati. Co všechno tam lidé můžou vidět? To řekneme už za chvíli, do té doby třeba Lilywood, Bastille a nebo Tomas Robin. Hezký poslech přejeme.
3: Víkendová Praha.
2: A Vojtěch Přívětivý.
4: I see a million faces I'll never know.

0: 9:43 k tomu, pardon, 4:40 k tomu, to asi dává větší smysl, posloucháte sobotní ranní vysílání Rádia Praha, je 30. května, letos to bude 60 let od premiéry Oscarového snímku Jiřího Menzla Ostře sledované vlaky. Toto jubileum oslaví lidé za necelý měsíc v obci Loděnice u Berouna, kde se velká část filmu natáčela. Navštívit tam můžou taky takzvané muzeum trati.
1: Ahoj Miloši!
2: Ahoj Mášo!
1: No tobě to ale sluší.
2: Tobě to taky sluší, Mášenko.
3: Nádraží by z filmu dnes poznal jen málo kdo, ale podle obyvatelky Loděnice Markéty Macháčkové má film pro obec stále velký význam.
4: Teď je to nádraží přestavěný, ale ještě donedávna to tady fakt vypadalo jako v tom filmu. Co vím od těch pamětníků, tak když to natáčeli ten film, takže pan Menzel a i ty herci se scházeli v restauraci na kovárně v Chrustenicích. To byla taková vyhlášená hospoda.
3: Přímo v nádražní budově v Loděnici je skromné muzeum, kterým mě provádí kustodka Alena Heinrichová.
5: Sehnali jsme pár tu lidí a dohodli jsme se, že tady kromě teda ostře sledovaných vlaků a historie nádraží, taky bude historie obce. Že?
3: Možná se teda pojďme podívat dovnitř, co tady vlastně je.
5: Teda je to rozdělení do třech částí. Že? A vzadu tam je muzeum ostře sledovaných vlaků.
3: Je to skutečně malá místnost, řeknu.
5: Ano, 2x5 metrů. A tadyhle máte fotografie z filmu přímo z toho. Dole je posledních 5 fotografií ze slávy, kterou tady uspořádali České dráhy při příležitosti 50 let od natáčení ostře sledovaných vlaků.
3: Právě při oslavách před 10 lety v reportáži Jaroslava Skalického pro Český rozhlas o natáčení promluvil režisér filmu Jiří Menzel. Že by mohl za snímek získat Oscara, ho prý ani nenapadlo.
6: Měl jsem štěstí. My jsme s panem Šefrem měli jediný cíl natočit to tak, aby nás zase nechali další film dělat. No. Jiný ambice jsme neměli.
3: Na natáčení tehdy zavzpomínal i kameraman Jaromír Šofr. Promluvil o tom, proč tvůrci zvolili právě nádraží v Loděnici.
7: Bylo bezkonkurenční pro jeho nádhernou intimitu, což je dáno sevřeností přírodní, tou vysokou strání.
3: I letos si lidé v Loděnici připomenou výročí filmu Ostře sledované vlaky, konkrétně 20. června. Z Loděnice Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Sobota 30. května bude v Praze oblačná až zatažená, později oblačná až polojasná, místy může dojít i na přehánky, k večeru srážky od severu ustanou a bude se vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýš na 26 až 28 stupňů Celsia. Velké komplikace aktuálně na jižní spojce hned za Lanovým mostem se směrem za Europark, na Europark. Srazila 3 osobní auta, kolona k nehodě popojíždí od Spořilova, počítejte se zdržením. Opatrně na 5,5 kilometru dálnice D5 u exitu 5 Rudná se v obou jízdních pruzích válí kusy pneumatik. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov popojíždí kolona u Mnichova Hradiště, u sjezdu na 57. kilometru je zúžení a pracují tam silničáři, kolona zatím do cirka 10 minut. Opatrně na 10. kilometru Pražského okruhu u exitu 10 z Braslav je ve směru na D1 uzavřená zpevněná krajnice, taky kvůli pracem na silnici. No a v Praze na Žižkově počítejte s uzavírkou ulice v Bezpečí, která bude trvat až do noci ze středy na čtvrtek. A ještě připomenu, že až do dnešních 11 večer je v újezdu nad Lesy kvůli kulturní akci uzavřená ulice Čentická, konkrétně v úseku Polesná až Staroklánovická. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Dopoledne je 10 hodin, s vámi je Rádio Praha, teď se zprávami, které přináší Anna Hašková. Aněčko, vítám tě.
1: Pěkný den. Evropské cestovní kanceláře hlásí téměř nulový zájem o cestování na Blízký východ. Lidé v Praze můžou dnes a zítra navštívit 19 vinic. Americký útok na loď v Tichém oceánu nepřežili 3 lidé. Podle lidskoprávních organizací tím Spojené státy porušily mezinárodní právo. Dnes bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prodeje zájezdů na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle něj naopak až o 20% roste zájem o země jižní Evropy, jako je Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Lidé řeší při nákupu zájezdu hlavně bezpečnost a mění i způsob cestování, popisuje Frank Ouzdam, bývalý prezident Evropské asociace cestovních kanceláří.
3: Lidé míň létají, jedou autem nebo vlakem. Trend je taky cestovat na kratší dobu. Lidé si rezervují zájezdy velmi pozdě, třeba jen týden před jejich začátkem, což je taky signál, že cítí nejistotu. A svou roli hrají samozřejmě i ceny.
1: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 000 cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů napříč celou Evropou. Tento víkend můžou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se 8. ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se 19 vinic napříč metropolí, říká národní someliérka Klára Kolárová.
4: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
1: Rodiny dnes můžou oslavit Den dětí. Oficiální termín je v pondělí 1. června. Zábavný program připravila třeba hvězdárna Ďáblice. Tam se budou moci například pomocí dalekohledu prohlédnout slunce. Vstup pro děti do 15 let je zdarma. Akce se koná od 13 do 19 hodin. Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku 3 lidi. Washington to uvedl na sociální síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Bílý dům to označuje za boj s narkoteroristy. Důkazy pro svá tvrzení ale neposkytuje. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezinárodnímu právu. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Fedraci a stříbrný Polák Pajšut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
5: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit, takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím s co nejvíce lidma.
1: Světový pohár vodních slalomářů začne v pražské Troji v pátek 5. června. Během dneška bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. K večeru srážek i oblačnosti ubyde. Teplotní maxima 26 až 28 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, vydáváme se na silnice, sledujeme aktuální dění, mimo jiné také v Praze na jižní spojce, kde máme problém ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské ulice.

0: Vala tady tři osobní auta, projíždějte proto velice opatrně. Komplikace máme také v ulici Ostrovského v Praze 5, kde se pracuje na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického neprojedete levým jízdním pruhem. A to ještě do zítřejšího dne. Pozor také v ulici Blažíčkova v Praze 4, tady se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tylšové je místo až do 10. června neprůjezdné. A ještě připojím Olšanskou ulici v Praze 3, kde počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen, a to ve směru do centra. Platí to do 30. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10 hodin 4 minuty, sobota 30. května a s vámi je víkendová Praha. Kostitřas na trati nebo cyklistika na Jílovsku. Tak to je název nové výstavy v Muzeu Jílovém u Prahy. Otevírá se už dnes a my vás na ní vezmeme už za necelou půl hodinu. A přidáme další skvělé songy. Připravení jsou Ariana Grande a The Weeknd. Eva Farna s kapelou Mirai.
2: Je to tak správně, jen se neumím loučet. Ještě tu někde najdu tvoje.
0: I Luis Capaldi. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Na rádiu Praha dospíval Luis Capaldi, 10:16, přejeme krásný sobotní den, dnes s datem 30. května. Znamená to, že jsme téměř ve finále tohoto měsíce a já věřím, že i dnešní den se vám vydaří. Poslednímu květnovému víkendu vládne v areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích festival Mezi ploty, čili hudba, divadlo a umění. Bohatý program festivalu zabaví všechny věkové kategorie, vystoupí třeba Lucie, No Name, Tomáš Klus, Marpo, Pemrebit, Divokej byl, taky Kašpárek v rohlíku, Vostopět nebo Studio Damůza. Program je opravdu bohatý a na 10 scénách se během soboty a neděle představí víc než 100 účinkujících. Detaily najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: A sledujeme aktuální dění na silnicích, mimo jiné také na D11, tam si dejte velký pozor, mezi 2.5. a 3. kilometrem pohybuje se tam muž mezi svodidly, tak velmi opatrně, jedná se o směr z Prahy. A komplikace, ty máme nově taky v ulici Svornosti v Praze. Za křižovatkou s Vltavskou tady havarovala 2 osobní auta. Problémy zůstávají i na jižní spojce ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské. Tady se jedná o střet 3 osobních vozidel. Projíždějte proto také se zvýšenou opatrností. V Chorvatské ulici v Praze 10 tady se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení v tomto místě potrvá do 21. června. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: 10 hodin 31 minuta, s vámi je Rádio Praha, přejeme nádherný sobotní den. Milovníci cyklistiky si mohou v Česku užít atmosféru legendárního závodu Tour de France. Jedna z etap povede v červnu i přes Jílové u Prahy. Regionální muzeum při té příležitosti připravilo výstavu s názvem Kostitřas na silnici aneb cyklistika na Jílovsku. Otevírá se právě dnes.
1: Tak to je zvonkohlás z našich kol na naší nové výstavě. Je to výstava, kterou vlastně uspořádáváme kvůli závodu etap Tour de France, které se tady pojede 20. června.
2: Kurátorka výstavy Veronika Stachurová-Kucrová nám tedy představuje novinku, která bude čekat na návštěvníky Jílovského muzea.
1: Snažili jsme se tady vystavit kola buď zdejších sběratelů, nebo lidí, kteří tady na Jílovsku žili, mají nějaké zajímavé vzpomínky, zajímavá kola. A také jsme se snažili tady představit nějaké příběhy dávných osobností.
2: A mě hnedkon na první dobrou zaujalo hasičské kolo. U něj je taky popisek a je to replika hasičského kola na rámu stadion z 20. let 20. století s dobovou karbidovou lampou a vybavením. Přála bych posluchačům ho vidět, protože na tom kole je dokonce v tom rámu smotaná hasičská hadice, přilba. Které další kolo podle vás stojí za to, abychom se u něj ještě zastavili?
1: Je to určitě handbike, to je vlastně takový náš nejnovější stroj. Je to kolo pro handicapované sportovce a je poháněné rukama.
2: A vedle něj kontrast, protože to je takové to vysoké kolo?
1: Ano, máme tady dvě vysoká kola, obě jsou unikátní. Pochází z 80. let 19. století, to, na které koukáme, tak to je z muzea v Netvořicích a je zajímavé tím, že se ho vlastně postavil jeden občan z Neveklovska. On se vyučil ve Vídni a v tom Vídni si to kolo postavil a z Vídně vlastně přijel na něm domů.
2: Tak a když půjdeme dál, tak tady vidím svoje dětství, sobě 20 v modré barvě, které jsem dokonce měla, potom Liberta ve vínové barvě, na nosiči předělaný takový ten klasický drátěný zelený košík, který býval v samoobsluhách.
1: Je to tak, máme tady právě i kola hodně z druhé poloviny 20. století, taková ta, na kterých opravdu ty místní obyvatelé jezdili.
2: Tak a vy jste říkala, že ta výstava bude mít přesah z muzea i na náměstí?
1: Ano, je to tak, na náměstí v parku budou umístěné panely, které se právě věnují zejména závodům, které tudy projížděly, osobnostem a různým zajímavostem, které si můžou návštěvníci prohlédnout vlastně po celé léto.
2: A v muzeu čekají na návštěvníky ještě další novinky, třeba výstava hlavolamů nebo taky oblíbených hraček místních obyvatel. Z Jílového u Prahy Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Maloší.
0: A víkendová Praha, to jsou také aktuální dopravní informace. Začneme varováním na D11. Tady dávejte stále pozor mezi 2. a 5. a 3. kilometrem ve směru z Prahy. Pohybuje se tady muž mezi svodidly, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také v ulici Svornosti v Praze za křižovatkou s Vltavskou řeší nehodu 2 osobních aut. A nehoda 3 osobních vozidel, ta je na jižní ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské. I tady zvyšte opatrnost při průjezdu. V Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou s ulicemi u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnóza. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Host Lenky Vahalové. Designér, vítěz ceny Czech Grand Design za rok 2025 Jiří Krejčiřík. Porotu oslovil třeba kolekcí svítidel s názvem Emílie a Emil. Co pro něj toto ocenění znamená? Co bude dělat v Japonsku? A proč je pro designéra důležité obklopovat se skvělými řemeslníky? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Dnes je hodin 46,5 minuty, takový je aktuální čas, přejeme krásný sobotní den. Pokud jste děti ve věku od 3 do 15 let a dorazíte dnes do pražské zoologické zahrady s pandí maskou nebo v kostýmu zoologa, čeká vás nejenom volný vstup do zoo, ale i zábavně naučný program. Od 12 hodin se děti mohou zapojit do her a aktivit s kostkami Lego, v neděli se pak slaví Světový den bongů a papoušků a těšit se můžete i na speciální komentovaná krmení a setkání. Ale jako každý víkend se můžete v zoo zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba na krmení goril. Celý rozpis najdete i v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz. A přesuneme se opět na silnice. Připomínám komplikace, které máme stále hlášené jako aktuální na D11 mezi 2. a 3. kilometrem ve směru z Prahy. Tady se pohybuje muž mezi svodidly, tak projíždějte velice opatrně. Problémy zůstávají i v pražských ulicích, například v ulici Svornosti za křižovatkou s Vltavskou havarovala 2 osobní auta. Nehoda 3 osobních vozidel je na jižní spojce, a to ve směru na Prahu 9. Před sjezdem do Rabakovské. I tady zvyšte opatrnost. V Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února příštího roku. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A ještě doplním ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: 11. hodina je tady i se zprávami, které na rádiu Praha přináší Anna Hašková. Aničko, zdravím tě.
1: Hezké dopoledne. Češi poslali potravinovému ombudsmanovi za první tři měsíce funkce přes 300 podnětů. Na nádraží v Pražském Braníku se dnes koná dopravní den dětí. Donald Trump jednal o dohodě s Íránem, schůzku ale zatím nekomentoval. Dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Potravinový ombudsman řešil za první tři měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj také často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
3: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
1: Pracovní skupinu tvoří zástupci ministerstev potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V Praze se dnes lidé můžou svést historickými vlaky, autobusy i tramvajemi. Na nádraží v Braníku se od 15 hodin koná dopravní den dětí. Historické soupravy pojedou třeba do Vršovic, Radotína nebo z Braslavy. Součástí je i doprovodný program, jako například tvořivé dílny nebo skákací hrad. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
4: Návštěvníci si mohou prohlédnout historický motorový vůz Orchestrion a svést se na pákové drezíně spolku Česká Sibiř. Na programu jsou také ukázky práce uměleckého kováře a prezentace hasičů.
1: Do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie se přihlásilo 5 zájemců. Na sociálních sítích to oznámilo Ministerstvo kultury, které chce vybrat vedení v dvoukolovém hodnocení do konce června. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy odvolal předchozí ředitelku Alisiu Knast v březnu. Zdůvodnil to tím, že Národní galerie v Praze potřebuje výraznější odborný rozvoj a mít také ambici se posunout mezi přední evropské instituce. Galerii vede dočasně ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny a o výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Viceprezident J.D. Vance před jednáním uvedl, že dohoda je na dosah. Íránská tisková agentura ale popřela, že by bylo memorandum hotové. Jakub Benčík poprvé v kariéře dosáhl až do osmifinále tenisového Roland Garros. Vyhrál 3-1 nad Australanem Minorem. Menčík je tak v singlu po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem. Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, později čekejte oblačno až polojasno a místy se objeví přehánky. K večeru čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Fúkat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme varováním z D11 na 32. kilometru ve směru z Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené porouchané osobní auto. Tak opatrně. Opatrně také v pražských ulicích. Ulici Svornosti za křižovatkou s Vltavskou havarovala dvě osoby.

0: Osobní vozidla. Stále aktuální je také nehoda na jižní spojce ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské. Tady se jedná o střet tří osobních aut. No a problémy ty zůstávají i na dalších místech, například v Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou z ulic u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A ještě připojíme Vinohradskou ulici v Praze 10 probíhají tady stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné sobotní dopoledne, z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy začala jezdit do nedalekých Čelákovic nová pravidelná lodní linka. Pravidlo se jmenuje Svatý Václav. Podrobnosti pro vás máme už kolem 11:30. Ještě muzika, s tou ve víkendové Praze nechybí Loud Luxury a Brandou. Coldplay s Rihannou. A taky Pink. Je 11 hodin 5,5 minuty a dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je krátce po čtvrt na 12 a s vámi Rádio Praha. Po celé metropoli se o tomto víkendu konají oslavy Dne dětí, tak vás alespoň na některé z nich pozveme. Dnes se koná třeba Dětský den v Muzeu městské hromadné dopravy. Těšit se můžete na zábavný program ve společnosti historických tramvají a trolejbusů. Skvělou volbou dnes může být i Cross Kids. V Cross klubu jsou na programu výtvarné, pohybové i hudební workshopy, malování na obličeji, divadlo a živá hudba. A další dnešní skvělou volbou je i Den dětí v Planetáriu Praha a Hvězdárně Ďáblice. Užijete si tady pestrý program pořadů, oblíbený fotokoutek nebo stanoviště s úkoly. Více v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na dálnici D1 mezi 17. a 18. kilometrem ve směru z Prahy. Dejte pozor, je tady nehoda konkrétně dvou osobních a jednoho nákladního auta. V místě je neprůjezdná krajnice, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Problémy máme taky na D6C na 11. až 11.5. kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Tady je odstavené porouchané vozidlo. No a stejný problém je taky na D11 na 32. až 32.5. kilometru ve směru z Prahy. I tady je odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Připojím ještě komplikace, které máme stále v pražských ulicích. Například na jižní spojce ve směru na Prahu 9 před sjezdem do Rabakovské havarovala 3 osobní auta a nehoda 2 osobních aut je v ulici Svornosti za křižovatkou s Vltavskou. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klik.

0: 11 hodin 29 minut. Největší řeku České republiky Labe dnes začala brázdit další loď. Jmenuje se Svatý Václav. Cestující bude vozit mezi Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví a 5 kilometrů vzdálenými Čelákovicemi. A projel se na ní i náš kolega Radek Duchoň. Radku, zdravím tě.
1: Hezký den, loď svatého Václava dnes pokřtil kapitána, celá jeho posádka a další hosté, včetně církevních hodnostářů. Plavidlo je 99 let staré, ale nelekejte se, samozřejmě po celkové rekonstrukci a působilo v Německu. Majitel loď pořídil právě v Německu a teď ho začíná provozovat tady v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Loď je 30 metrů dlouhá, 5 metrů široká a vejde se na ní 200 cestujících. Má krásnou bílou barvu a dokáže jet rychlostí 12 km v hodině. Bude jezdit, nebo právě před chvilkou už začala jezdit, na pravidelné lince do Čelákovic, které jsou vzdálené 5 kilometrů. Tady z Brandýsa vyráží z přístaviště a v Čelákovicích bude končit také v přístavišti poblíž centra města. Teď v červnu jsou naplánované plavby každý den, kromě pondělí, a pak budu jezdit samozřejmě také o prázdninách.
0: Radku, tak buď konkrétnější, kdo loď provozuje a proč bylo rozhodnuto právě o trase do Čelákovic?
1: Loď provozuje soukromý provozovatel a rozhodli se pro linku do Čelákovic, protože Čelákovice se na provozu podílí, stejně jako Brandýs nad Labem, a obě města chtějí společně s ředitelstvím vodních cest dostat víc turistů na vodu a tedy oživit tuto lokalitu a tuto vodní cestu.
0: Dnes začalo v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy sloužit i nové přístaviště. To je určené jenom pro tuto loď, nebo tam mohou kotvit i další plavidla?
1: Samozřejmě i další, ale ne kotvit, ale jenom přistát a odplout. Na kotvení jsou tady také místa, ale o trošičku dál. Veřejné přístaviště osobních lodí je zároveň i ochranné stání plavidel, je určené pro právě osobní lodě. Přístaviště osobních lodí v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy bylo postavené na pravém břehu horního plavebního kanálu v návaznosti na stávající nábřežní zeď, kde v minulosti docházelo k příležitostnému nástupu cestujících na osobní lodě. Nábřežní zeď stavbaři prodloužili a nábřeží upravili pro pohodlný pohyb cestujících. Současně je přístaviště nově vybavené přípojkou elektrické energie. Přístaviště současně plní funkci veřejného ochranného stání pro osobní lodě. To znamená, že když by byla povodeň, tak lodě tady mohou zaparkovat, být ukotvené a přečkat velkou vodu.
0: Říká redaktor Radek Duchoň. Radku, díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Víkendová Praha
3: a Vláďa Malošík.
0: No a nezapomínáme ani sledovat aktuální situaci na silnicích. Začneme v Praze v ulici Svornosti. Za křižovatkou s Vltavskou dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Problémy zůstávají i na dalších místech, například na dálnici D1 mezi 17. a 18. kilometrem ve směru z Prahy. Dejte pozor na nehodu dvou osobních a jednoho nákladního auta. V místě je neprůjezdná krajnice. Opatrně taky na D6C na 11. kilometru až 11.5. kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary je odstavené porouchané vozidlo. Pozor na D11 na 16. kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy je odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Podobný problém je na D11 taky v opačném směru, a to na 32.5. až 32. kilometru ve směru z Prahy. Tady je také odstavené porouchané auto. A já ještě doplním další problém, ten máme v Olšanské ulici v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Petra Procházková je oceňovaná novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice. Během své kariéry mnohokrát vyjela do válečných oblastí a často si sáhla na dno. Jak se vyrovnává s lidským neštěstím, jak pečuje o své psychické zdraví a jak se podle ní proměnila role novináře. I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 11 hodin 46 minut s vámi je Rádio Praha. Hostem Lenky Vahalové dnes bude designér, vítěz ceny Czech Grand Design za rok 2025 Jiří Krejčiřík. Porotu oslovil třeba kolekcí svítidel s názvem Emilie a Emil, co znamená pro designéra prestižní cena Czech Grand Design. Je o jeho práci zájem v zahraničí, co bude dělat v Japonsku? A proč je pro designéra důležité obklopovat se skvělými řemeslníky? O tom všem promluví dnešní host na Rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Nerušený poslech a dobrou chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v ulici Svornosti za křižovatkou s Vltavskou. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Problémy máme taky stále na dálnici D1. Na 17. až 18. kilometru ve směru z Prahy dejte pozor na nehodu dvou osobních a jednoho nákladního auta. V místě je neprůjezdná krajnice. Komplikace ty máme taky na D8, respektive na D6. Tady na 11. až 11.5 kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary je odstavené porouchané auto. Teď se podíváme na tu zmíněnou D8, a to konkrétně na 28.5 kilometr ve směru do Prahy. Tady je také odstavené porouchané osobní vozidlo. Pozor i na D11, tady máme hned dva problémy. Na 16. kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy je odstavené porouchané osobní auto a stejný problém je taky na D11, konkrétně ve směru z Prahy na 32. až 33. kilometru. I tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. A dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Je poledne, sobota pokračuje na rádiu Praha zprávami a přináší je Anna Hašková.
1: Dobré poledne. Sněmovna včera nestihla projednat novelu o podpoře bydlení. Hlasování zablokovala opozice. Hygienici kontrolují pražská koupaliště. Nově budou během sezóny sledovat i jezero Lipence a Branickou pláž. V Maltě začaly předčasné parlamentní volby. Průzkumy předpovídají vítězství vládní labouristické strany. Odpoledne čekejte oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se také přesunula z obcí na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
3: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
1: Sněmovna měla odpoledne jednat také o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Pražští hygienici začali kontrolovat kvalitu vody v přírodních koupalištích. Nově sledují i jezero Lipence a Branickou pláž. Celkem budou v hlavním městě v létě každé 2 týdny monitorovat 9 koupališť. Všechna koupaliště jsou zatím ke koupání, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
4: Naším úkolem je zajistit, aby se lidé koupali bezpečně. Pravidelný monitoring je klíčem k prevenci zdravotních rizik, jako jsou kožní vyrážky nebo zažívací potíže.
1: Rodiče v Praze 7 budou moci zapsat své děti do nové dětské skupiny na Ortenově náměstí. Vedení městské části otevře v budově bývalé herny, kterou koupilo před 3 lety. Dělníci během rekonstrukce stavbu zateplili, vyměnili okna a opravili střechu. Od září bude do dětské skupiny chodit 24 dětí, říká místostarostka 7. městské části Hana Šišková ze sdružení Praha 7 sobě.
5: Zápisy do ní budou probíhat již teď na začátku června, a to přesně 4. června 2026 a v době od 10 do 12 hodin v kanceláři mateřské školy Tusarova 27.
1: Obyvatelé Malty v předčasných volbách vybírají novou vládu. Podle předvolebních průzkumů jsou favoritem labouristé, kteří zemi vládnou už od roku 2013. Na druhém místě by podle sociologů měla skončit opoziční nacionalistická strana. Labouristický premiér Robert Abela vyhlásil volby rok před řádným termínem. Zdůvodnil to mezinárodní situací a výzvami, kterým země čelí. Maltská ekonomika patří mezi ty nejvýkonnější v Evropské unii. V zemi například prakticky neexistuje nezaměstnanost a inflace se drží nízko. Malta je ale závislá na cestovním ruchu, který může být ohrožený růstem leteckého paliva. Cyklista Jan Hirt usiloval o triumf v královské 19. etapě Gira d'Italia. Nejlepší z trojice Čechů v závodě se dostal do úniku, nakonec ale skončil 11. V cíli zaostal o necelou minutu a půl za vítězným Američanem Kusem. Růžový trikot pro celkového lídra udržel v Dolomitech Dan Vingegaard. Odpoledne bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky. K večeru pak čekejte vyjasnění. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat mírný severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A míříme na silnice D4, tam máme problém na 15,5 kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Dejte pozor, je tam hlášený předmět na vozovce. Jedná se o nějaký pytel ležící na silnici mezi jízdními

0: pruhy, projíždějte opatrně. Komplikace ty máme také na D8, a to na 28,5 kilometru ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Problémy jsou také na D11 na 16. kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy. I tady je odstavené porouchané osobní auto. A já ještě připojím komplikace v Sulické ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Vahalové.
2: Posloucháte Rádio Praha a ve studiu už je se mnou další host, tentokrát designér Jiří Krejčířík. Je to vítěz ceny Czech Grand Design, porotu oslovil kolekcí svítidel Emilie a Emil. Hezký poslech.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je designer Jiří Krejčířík. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A vy jste vítězem ceny Czech Grand Design. Co to znamená pro designera získat takovouhle krásnou cenu? Já teda vím, že máte x dalších cen, ale tohle je úplná novinka.
2: Tak Czech Grand Design je vlastně to nejprestižnější ocenění vlastně v České republice, jaký můžete získat. Vlastně v tříkolovém hlasování o tom rozhoduje 73 člena komise, což jsou vlastně přední osobnosti napříč kulturní sférou. Takže pro nás jako tvůrce to znamená určitě jako ocenění naší práce odbornou veřejností, což je vlastně takovej nějaký vlastně potěšující kredit, který z toho plyne.
1: Co vám to přinese? Je to publicita, víc klientů, nebo třeba můžete zvednout ceny?
2: To ještě nevím, to takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale určitě je to jako, jakoby publicita, nějaká pozornost médií. Myslím si, že i pro vlastně spoustu lidí je to nějaký jako razítko toho, že vlastně oslovujou třeba ke spolupráci někoho, kdo je vlastně dobrý, protože o tom rozhodnala vlastně nějaká odborná obec, která se vlastně zaměřuje primárně na nějakou takovouhle jako oblast. To mě takhle jako asi napadá.
1: A ty
2: jako
1: ceny
2: první.
1: Ještě zvrat nebudete teda.
2: Ty ceny. Já je počítám a odvíjím je vlastně od reálných výrobních jako nákladů, takže vlastně já s nima nepracuju tak jako vlastně volně, že bych to přizpůsoboval jako takovýmhle jako situacím, takže to asi úplně ne.
1: Ale když už jsem to naťukla, pojďme to probrat, protože já jsem se podívala na váš web a tam, když bychom chtěli nějaký váš kousek, tak předpokládám, vám musíme napsat, domluvit se. A přišla mi na Instagram otázka na vás, protože vždycky vyhodíme před rozhovorem takovéto otázkové okno. A přišla mi tam otázka od mojí kamarádky, která napsala, jaký je jeho nejdražší kousek. Můžete to prozradit?
2: No, tak v podstatě jako ty ceny se jako různí vlastně přesně podle jako objektu, že jsou tam jako od nejmenších jako nábytkových model, který stojí v řádu tisíců, až po vlastně ty nejsložitější nábytkový jako kusy, což jsou ty altars, to jsou ty sběratelské kabinety, což je spíš až taková vlastně socha a tam je to jako několik set tisíc vlastně za takovej kus.
1: A je o to zájem i v zahraničí?
2: Určitě. Teď jsem zrovna vlastně přijel z takový asi nejprestižnějšího veletrhu zaměřeného na sběratelský design, kde jsem vlastně jeden tady tenhle ten altar měl vlastně vystavený. Byl jsem tam pod záštitou pařížské galerie Initio Art and Design a to je vlastně jako přesně to místo, kam vlastně chodí sběratelé, interiéroví designéři a vlastně hledají věci, které by umístili do projektu. Ale samozřejmě jako takovýhle jako hodně autorský věci, tak ty si hledají svého klienta daleko díl než vlastně nábytek, který je víc takový jako užitnej.
1: A když jsme u těch klientů, tak do jaké míry je tam třeba z jejich strany zadání a do jaké míry se takzvaně můžete vyřádit vy, kde se to jako potká?
2: No, já vlastně mám to štěstí, že v posledních letech mě právě klienti primárně oslovujou pro můj autorský rukopis.
1: A nekecaj do toho.
2: A vždycky je to dialog, takže já se vlastně snažím nebejt jako autoritářský, ale zároveň musím říct, že ve spoustě těch projektech mám jako hodně volného prostoru. A právě to, že díky tomu, že mě oslovují jako pro moji estetiku, tak vlastně očekávají to, že vlastně do toho promítnu jako vlastně nějakou volnost, nějakou invenci, inovaci a nějaký umělecký přesah. Protože já takhle i vlastně nad těma věcma přemýšlím, jako vlastně z takového nejen funkčního hlediska, ale i jako vlastně výtvarného. A vždycky u těch projektů hledám takovou jako syntézu těch obou rovin.
1: A když se tam úplně prakticky, tak dají vám vědět, i kde ten váš design, výrobek bude třeba umístěný v rámci prostoru a vy se podíváte a i to vás nějakým způsobem inspiruje?
2: Je to tak, jakože vlastně ten kontext toho prostoru vlastně vždycky v tom těch projektech jako zohledňuju a napadá mě jenom takový třeba jeden příklad takový jako realizace, kterou bych na tuhle otázku odpověděl, že do jednoho vlastně rezidenčního projektu na Letné, projektu Venecká 33, tak mě klientka oslovila, že by ode mě chtěla vlastně jídelní stůl, velký, 3metrový a vlastně já jsem říkal, že by se mi líbilo nějakým způsobem navázat na něco, co je v tom vlastně bytě a od jiné umělkyně je na podlaze taková jakoby mozaika. A já jsem vlastně udělal to, že jsem jako zbytky těch mramorů vlastně jako vzal a v formu inkrustace jsem vlastně je takový jako ornamenty udělal na té stolové desce. Takže potom jako ten stůl stůl vlastně byl propojený s tou podlahou a potom ještě vznikla k tomu lavice, kde jsem zase naopak vlastně nechal udělat polstrování z ručně šitých vlastně látek, který zase udělala, je použila v interiéru jiná umělkyně na takový trůn, který tam je.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A v rámci těch cen CzechGrind Design jste vlastně byl oceněn za kolekci svítidel Emílie a Emil. Vím, že jsme v rozhlase, ale můžete to popsat, jak vypadají tahle svítidla?
2: Takže vlastně tohle je pro firmu Modernista, která má vlastně práva na vytváření jako reprodukcí autorů z období první republiky, takže mají prostě Janáka, Gočára, Halabalu a spoustu dalších vlastně jako autorů z období modernismu i pozdějších. A já jsem vlastně pro Modernistu chtěl vytvořit jako produkt, který bude navazovat na to jejich vlastně portfolio. Paní majitelka, paní Vichtrlová vlastně to komentovala s tím, že jsem první žijící autor, s kterým spolupracují, takže jsem měl vlastně tuhle tu čest vytvořit jako první jako žijící designér vlastně pro ně kolekci a já jsem se vlastně inspiroval jako kubismem, art deckem a vlastně nechal jsem tam takovej jako drobnej odkaz vlastně k té estetice první republiky, ale zároveň vlastně, aby ty věci působily současně a fungovaly v nynějších interiérech a to jméno Emílie Emil právě je taky jako záměrně spjatý takhle jako s tím obdobím, který mám spojený jako s první republikou.
1: A třeba i s konkrétním umělcem?
2: Tam vlastně jsem se lehce inspiroval, jestli znáte na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka, je tam taková lampa kubistická, tak to byla nějaká ta vlastně jakoby spojitost, která tam byla.
1: A ta porota, která vybírá toho vítěze, tak dávám třeba k tomu nějaký komentář, proč vás vybrali, proč vy jste zrovna letos nebo za ten rok 2025 tím vítězem, čím jste ohromil?
2: Je to tak, vlastně k tomu vzniká jakoby publikace. I na webu CzechGrind Designu jsou v podstatě potom všichni vítězové i nominovaní zveřejněny a ke každému je vlastně napsaný rozsáhlej jako kurátorský text a vyhodnocení vlastně té poroty, proč vlastně zvolili vás, ale je to vlastně docela dlouhá taková jako souhrná jako stať, takže vlastně je to docela důsledně pojatý tohlensto.
1: A vás osobně co takzvaně zahřálo na srdci, že se vám líbilo, že vás vybrali, protože?
2: Aha, právě to, že vlastně porota zhodnotila, že jsem v letošním roce měl jednak spoustu v podstatě firemních spoluprací a zároveň jako svoje projekty a že vlastně ten můj výrazný rukopis jsem vlastně dokázal adaptovat i jako vlastně službu, to znamená, že to nejsou jenom ty moje volné projekty, ale i přesně, že nějakým způsobem zohledňuji kontext té značky a firmy, pro kterou vlastně tu věc vytvářím, tak v podstatě tohle byl jeden bod, potom to byl bylo taky to, jakým způsobem v podstatě ty věci jsou jako komplexní a jak s tím vlastně jako pracuju. Já rád pracuji s kontrastama, s nějakýma jako konotacema a vlastně ty věci mají takový jako sochařský vyznění a vyjádření.
1: Teď tady přečtu jednu citaci, ta byla pro Český rozhlas Vltava a řekl jste ji vy. V rámci své tvorby rád vystavuji kontrasty, baví mě pracovat s nečekanými pocity a vytvářet je v lidech. Mm-hmm. Krásné, ale co si pod tím představit? Co jste tím myslel?
2: Jo, tak pro mě vlastně, já mám rád, když vlastně tvůrci se nebojí a vytvářejí v podstatě nějaký jako neotřelý vlastně řešení, který jako nenásledují jenom jako trendy nebo nějaký jako tendence. A samozřejmě, když jste v něčem jakoby průkopník, tak potom vytváříte jako pozitivní, ale třeba i negativní a vlastně je to nějakým způsobem pro mě takový jako důležitý jako aspekt toho, že já se vlastně v té svojí tvorbě snažím vlastně co nejvíc jako odpoutat od toho, co je a existuje a vlastně spíš se koukat jako do sebe než kolem sebe a vytvářet tu věc jako s takovým jakoby výtvarným podtextem a potom v podstatě to, jakým způsobem každý na tu věc jako reaguje, tak je pro mě taková hrozně zajímavá zpětná vazba.
0: Rodina. jediný den na výstavišti.
3: To je odpoledne plné zábavy,
4: hudby,
3: sportu
4: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
3: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
4: Čekají vás workshopy,
3: sportovní aktivity,
4: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
3: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
4: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
3: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A já pro naše posluchače musím říct jednu takovou hezkou věc, že když jste přišel do naší karlínské budovy, tak jste si všechno fotil, všechno prohlížel. A já jsem tak zavnímala, že vy vlastně kamkoliv přijdete, kdekoliv jste, tak to necháte na sebe působit, protože to je ta vaše budoucí inspirace pro tu tvorbu. Vnímám to správně?
2: Já myslím, že jo, jakože vlastně já jsem takovej, jako bych řekl, jako sběratel momentů a vlastně atmosféry a vlastně hodně mě i zajímá jako architektura a myslím si, že vlastně tím pozorováním to tvoří takový jako podvědomý fond, z kterého potom určitě čerpám. Tady těmhletím vlastně záběrům z architektury jsem věnoval i na svém webu vlastně samostatnou stránku. Já vždycky, když někam jedu jako do zahraničí nebo když se procházím po Praze, tak vlastně si fotím různý takovýhle detaily jako architektury a věcí, které mě zaujmou a ty zprávy střádám na tom svém webu, kde je ta mozaika toho vidět.
1: A když třeba potom i něco tvoříte, tak listujete tím svým telefonem? Že si vzpomenete, že jste třeba něco fotil v Japonsku?
2: No, popravdě zase tak metodický v tom nejsem. Jakože je to vlastně, jakože většinou vždycky, když se vrátím jako zdovolený, tak přesně udělám takovou jako třeba na Instagramu takový jako karusel vlastně nějakých momentů, který se mi jako líbily, který mají nějakým způsobem. Třeba tedy jsem přijel z Paříže, tak jsem fotil vlastně jako čelní pohledy na výlohy a vlastně vznikla z toho taková hrozně zábavná, barevná vlastně mozaika.
1: Teď se chystáte do Japonska? Co tam?
2: Tam plánujeme s přítelkyní cestovat a vlastně máme spoustu různých v podstatě jako kromě takových těch tradičních míst jako Tokio, Kyoto, Naoshima, Teshima, tak pak máme i vlastně naplánovanou takovou cestu vlastně pěší, že půjdeme 6 dní vlastně jako jenom nalehko s batohama po takový starý poštovní cestě. A potom ještě po cestě zpátky vlastně do Soulu, kde budeme ještě 5 dní. V Tokiu se setkáme ještě s jedním mým kamarádem, designérem, který je vlastně Japonec a tak to bude taky ještě takový hezký setkání.
1: Ale vy podvědomně budete stále pracovat, protože
2: no já
1: budete...
2: doufám, že ne právě.
1: Ale stále budete sbírat inspirace, která
2: jo, takhle,
1: vás
2: no,
1: potom...
2: To asi jo, já zároveň tam vlastně jediný, co tak jako právě naopak takovou tu jako klasickou práci chci v podstatě tady nechat za sebou v Praze a naopak se jako tak jako nacítit na tu atmosféru a na ten moment a nechat na sebe jako působit to místo. A jediný, na co se chci tak jako soustředit, je, že vlastně jako výherce toho Czech Designu budu mít příští rok vlastně výstavu v Moravské galerii v Brně. A to je nějaká jako věc, na kterou se tam chci přesně tak jako nainspirovat a nějak si to jako přemítat, že už mám vlastně jako koncept vymyšlený, který jsem teď prezentoval vlastně Moravské galerii, s nima to zarezonovalo a teď to musím nějakým způsobem dotáhnout, takže...
1: Ale chápu to správně tak, že si od své práce, kterou milujete, potřebujete trošku odpočinout?
2: No, myslím si, že jako je dobrý mít takovýhle jako odstup, že vlastně, jak vlastně člověk jede pořád jako v takovém jako kolečku, tak to potom jako trošku vede jako k takovému, bych řekl, vlastně fokusovanému tunelovému vlastně vidění a mám rád jako se vlastně takhle jako úplně jako odpojit, poodstoupit a podívat se vlastně jako na sebe, na to, kde jsem, co dělám, z nějakého takového jako odstupu.

0: Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a teď se zdánlivě vrátíme na začátek, protože mám jednoduchou otázku. Jak se člověk stane designérem ve smyslu toho, jestli to byla vaše vášeň už od malinka, že jste prostě chtěl něco takového tvořit?
2: Já jsem vždycky hrozně jako dítě byl takovej jako kutil, že jsem vlastně, my jsme měli chatu, nebo rodiče měli chatu jako na Slapech a já jsem tam vlastně s kamarádama stavěli srub na stromech a vznikl fakt takovej vyloženě dům na stromech v podstatě.
1: A byl designový?
2: No spíš byl takovej jako vlastně, jo, byl designový, protože design je vlastně o tom jako hledat řešení v rámci prostředků, který jsou k dispozici, a takže to byl přesně jako ten nějakým způsobem cíl, který jsme měli, bylo vlastně kompletně stavba, která byla vlastně třeba 3 metry jako nad zemí v takovém jako svahu, takže museli jsme udělat konstrukci, která byla vlastně jako zavěšená. Zároveň jsme nechtěli vlastně dávat jako hřebíky do stromů, takže jsme vystavili vlastně kůly okolo stromů, který jsme přivázali vlastně ocelovýma jako drátama, tím vznikly nosníky, na který jsme vlastně dávali potom ty příční trámy. Takže v tomhle tom byl takový trošku až japonský přístup, bych možná řekl. Takže
1: a byli jste ohleduplní vůči stromu, to je hezký?
2: No, právě nechtěli jsme do něj dávat jako hřebíky, aby když potom vlastně demontujeme tu stavbu, což nakonec tam byla asi 10 let, tak potom vlastně ty stromy byly zdraví a nijak jsme jim jako neublížili.
1: A co jste pak studoval?
2: Já jsem studoval, mě vždycky hodně bavila kresba a malba, já jsem chtěl spíš studovat právě ze začátku jako spíš volný umění, ale nejsem z umělecké rodiny a rodiče mě tak nějak trošku víc pobízeli k tomu jít studovat něco jako praktického, co pro ně bylo víc představitelné, jako třeba architekturu. A já jsem si vlastně, když jsem končil na základce, udělal takový to kolečko po uměleckých školách, Helichovka, Hohlárka a Subška na Žižkově náměstí. A ta škola mě vlastně zaujala nejvíc. Tam byl obor konstrukce a tvorba nábytku, design interiéru. A ta škola vlastně je hodně inspirovaná Bauhausem, má 100 let starou vlastně dílnu s takovýma těma starýma litinovýma strojema. A během studií jsme byli hodně vedení k tomu, to, co navrhneme, sami vyrábět. Takže vlastně to propojení toho řemesla a toho designu mi vlastně bylo jako sympatický. Ale pořád jsem vlastně během toho studia tak nějak jako inklinoval i k té jako kresbě, malbě. A vlastně dlouho mi trvalo, než jsem jako našel nějakou cestu, jak ty dvě sféry propojovat a jak tu výtvarnost promítat do toho designu.
1: Vaši rodiče chtěli, abyste dělal něco praktického, ale design je praktický.
2: No ten design, to s tím byli spokojení, s tou volbou. Jim se nelíbilo to, že bych šel studovat kresbu a malbu, protože vlastně se báli, co se mnou potom bude, až vlastně jako dostuduju, a v podstatě tady těmhle jako otázkám jsem jako čelil. Bylo to něco, co mě určitě jako ovlivnilo v té volbě, jako toho, kam jít jako studovat.
1: A váš první designový kousek, co to bylo?
2: Přemýšlím. My jsme dělali vlastně ze začátku takové hodně jako zadání, jako že jsme vlastně měli přírodninu, kterou jsme měli nějakým způsobem stylizovat, takže dělali jsme jako vlastně sochu z přírodniny. Já jsem si vybral kaštan a líbilo se mi právě pracovat jako s tím plodem, jako který je vevnitř, a s tou ochranou slupkou. A vlastně, takže z toho jsem udělal takovou sochu a potom jsem z toho měli udělat jakoby produkt, a to si pamatuju, že jsem udělal vlastně takový křeslo. Bylo to takový jako lehátko, který bylo jak ten obal těch kaštanů, a byly takový dva, který se do sebe vlastně prolínali. Tak to mě teď napadlo na první dobrou.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové. Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a s mým hostem, což je designér Jiří Krejčiřík. S jakými materiály nejradši pracujete?
2: Já mám nejradši dřevo, kámen, kov a sklo. A líbí se mi právě s nima pracovat jako podle situace toho, který projekt vlastně zrovna dělám, tak si vždycky tak trošku jako řekne, kterou cestou jít, protože vlastně každý ten materiál má svůj temperament. Je to vlastně přesně jak s lidskýma stahama, že vlastně vy víte, že kov je tvrdohlavej a v podstatě dřevo je víc jako povolný.
1: Takže když je klient tvrdohlavý,
2: jako ohnivý
1: tak
2: znamení.
1: Dostane něco z kamen.
2: To ne, to spíš jako, že vlastně vím, že nějaký cesty by nešly s mýma kovovejma kamarádama, některý by naopak vlastně zase nešly s dřevěnýma kamarádama, takže podle toho já volím toho svýho kamaráda, který ho pozvu na ten event, na který zrovna jdu, když použiju takovouhle metaforu.
1: A vy umíte s tím materiálem pracovat řemeslně? Třeba v rámci toho dřeva umíte nějaké truhlářské triky? Umíte si něco udělat sám?
2: Je to tak, já právě jako na té střední právě jako to řemeslo jako hodně vlastně studoval. Potom jsme i na vysoké škole měli s mými dvoumi kamarády vlastně projekt, který se jmenoval Design It and Craft It. A ta myšlenka byla právě taková, že jsme se inspirovali hnutím Arts and Crafts, který vlastně to, co navrhlo, tak potom vyráběli sami. My jsme stejně tady tenhle ten koncept jako vlastně aplikovali na naše nápady. Jeden z těch kamarádů měl dílnu v Hejnicích v Jizerských horách a vlastně udělali jsme kolekci nábytku, kterou jsme vlastně vystavili na pár výstavách a pak jsme ale samozřejmě zjistili, že není udržitelný vlastně všechno dělat jako sám a ve finále vlastně teďkon spolupracuju naopak s těma nejlepšíma mistrama řemesla na každý ten daný materiál, který jsou právě zaměřený co nejvíc jako úzce, třeba jenom na jednu techniku, s kterou pracujou, a tam samozřejmě jako je nesrovnatelný ten jejich který oni mají, a ta moje povrchní v podstatě jako zkušenost, kterou třeba jsem načerpal během toho středoškolského a vysokoškolského studia.
1: A naplňují tedy tu vaši vizi? Vždycky dokážou naplnit?
2: No, myslím si, že za těch nějakých jakoby 15 let, co si vlastně tvořím tu síť těch spolupracovníků, tak už mám vlastně ty, který jsou dobrý právě na nějakou tu konkrétní svoji disciplínu, a já potom vlastně vždycky podle toho jako daného projektu vím, za kým jít, podle toho, co zrovna potřebuju vlastně zpracovat.
1: Stane se někdy, že do toho vašeho návrhu trošku promluví a přidají nějaký nápad, který vám se zalíbí?
2: Spíš vlastně, než že bych jako pracoval s invencí toho řemeslníka v tomhletom smyslu, tak spíš třeba je nějaká představa, která se potom během té realizace zjistí, že třeba nejde realizovat, nebo je lepší realizovat jako jinak. A je tam vlastně takový nečekaný třeba vývoj v rámci toho procesu, což může být vlastně inspirativní. A je to vlastně často právě inspirativní je ten proces třeba, a nějaký to omezení, který tam jako vzniká. Takže jako často, když vlastně vytváříte něco právě takového jako nevšedního, něco, co vlastně třeba ještě ten řemeslník nedělal a tak, tak je to taková průzkumná jako cesta.
1: Jak Češi vnímají český design a jsou ochotni investovat?
2: Já myslím, že jsou. A myslím si, že vlastně třeba ta sféra toho jako sběratelského designu, jako je třeba právě ve zmíněný Paříži nebo jiných evropských metropolích, tak tady ještě není úplně zakořeněná, ale v tom smyslu toho jako interiéru, tak mi přijde, že v podstatě určitě tady vlastně ty lidi jsou, kteří si kupujou vlastně lokálně vyráběný nábytek, který má nějaký příběh a neveze se vlastně z druhého konce planety, a to je i nějaký jako moje téma, s kterým já vlastně jakoby pracuju, že vlastně mě zajímá jako vlastně jít tak trošku proti jako nadprodukci, protože mi přijde, že to je vlastně velký jako problém, že se vlastně hrozně jako vyrábí spoustu předmětů, který se vlastně spotřebovávají, a že vlastně je důležitý změnit tady tuhletu mentalitu, že vlastně já se snažím vytvářet výrobky, které tady zůstanou pro další generace, a to je takový nějaký můj jako topik, který vlastně řeším ve své práci.
0: Praha. Hity, doprava, informace.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Jiří Krejčířík, designer, a teď to pojďme zkusit nějakým způsobem shrnout, co všechno vlastně navrhujete, protože zmínili jsme světla, zmínili jsme stůl, zmínili jsme komodu, ale těch věcí je mnohem víc. Jak široké je to portfolio?
2: No, já vlastně jakože primárně se soustředím na nábytek, interiér, svítidla, sklo a produktový design. Takže kromě vlastně toho, že já nevím, mám sérii madel, který jsem navrhnul, sérii stolů, židlí, komod, svítidel, tak třeba i teď jsem vlastně navrhl pro značku Alex Monhardt vlastně brýle, takže to je třeba vlastně úplně jiný produkt, nebo pro značku iRim jsem navrhoval vlastně takovej jakoby výstavní pult, vlastně takovou komodu, která je ale zároveň taková jako skulpturálně jakoby pojatá, že chtěli vlastně jako výrazný kus do toho jejich interiéru, který by byl vlastně takovej signature symbol, který bude vlastně v té prodejně. Takže vlastně to spektrum je relativně jako široký a vlastně nejsem vymezený jako na přesně jako jenom nějaký materiál nebo tak, ale točí se to primárně okolo produktového designu, nábytku a svítidel.
1: A pociťujete někdy nedostatek, ať už materiálu, řemeslníků? Víme, že se zavíraly porcelánky v Karlovarském kraji, sklárny. No. Že to řemeslo svým způsobem upadá.
2: No, je to určitě jako znát, zároveň velká jako konkurence v podstatě z druhého konce jako světa, kde vlastně velké firmy většinu věcí vyrábějí právě jako v Asii, a vlastně samozřejmě ta výrobní cena je naprosto nekonkurenceschopná. A to je ten důvod, proč tam ty vlastně firmy jdou, proč ty věci vyrábí tam, ale já chci podporovat to lokální řemeslo a myslím si, že určitě ubývá těch řemeslníků, jako který se vlastně tomu věnujou, a že je to nějaký takovej jako vzácnej jako obor, který by bylo škoda, kdyby se vlastně jako vytratil.
1: A narazil jste někdy na nějaký limit, že jste měl nějakou vizi, nějakou představu a z určitých důvodů to nešlo naplnit?
2: No, tak to řeším určitě v každém druhém projektu tohle, no, že vlastně je nějaká jako představa, ale potom samozřejmě je tam spoustu jako okolností, které v tom vždycky projektu jako hrajou roli, ať už jsou to jako finance nebo nějaké omezení jako technologický nebo technický nebo materiálový, takže určitě je to vždycky nějak to, co jako designér a tvůrce v každém projektu víceméně řešíte.
1: Jaké máme jméno v zahraničí? V rámci toho designu.
2: Já myslím, že Česko, na to, jak jsme malá země, tak vlastně máme docela viditelnou stopu.
1: Vy jste toho důkazem?
2: Já vlastně každý rok se účastním nějaký zahraniční výstavy. Teď jsem byl v té Paříži, minulý rok v Miláně, v New Yorku, v Austrálii, takže vlastně i co se týká jako těch projektů, tak teď mám tak jako polovinu zahraničních klientů, polovinu českých, a přijde mi, že máme třeba i tady jako vlastně firmy, které jako jezdí na milánský design week, vystavují zahraničí, a vlastně i design bloky jako v tom velice pomáhá, že to je opravdu jako kvalitní veletrh, až bych řekl jako nevídaný na ten jako středoevropský jako region, a určitě to vlastně motivuje nás tvůrce každý rok takhle na podzim představit třeba něco novýho, a díky tomu je tady velice jako kreativní jako podhubí a strašně moc talentovaných lidí, kteří se tomu věnujou.
1: A na úplný závěr, co teď nosíte v hlavě? Jakou vizi?
2: No, tak teď nosím tu vizi do té Moravské galerie, že už jsem nějakým způsobem se trošku jako chytnul nějaký linky, nějakýho jako nápadu, a hodně si to teď tak jako přemítám, zároveň už jsem takovej odpojený na tu cestu a těším se hrozně jako na tu odlišnou kulturu a na to, jak jenom několik dní půjdeme s batohem na zádech. A
1: design necháte v České republice.
2: A design nechám tady.
1: Ale i tak, jenom taková drobná otázka, jestli tam někde vzadu, v podvědomí, je, já nevím, nějaká extrémně náročná, složitá, materiálově nákladná záležitost, ať už komoda nebo cokoliv, co byste si jednou chtěl splnit, ale zatím prostě na to není úplně prostor.
2: Tak chtěl bych udělat nějaký velký svítidlo, velký světelný objekt do nějakého veřejného prostoru. A to mě třeba láká.
1: Kdy si řekneme, tohle udělal Jiří Krejčířík. Já vám moc děkuju, že jste přišel na rozhovor.
2: Já děkuju moc ještě jednou za pozvání.
1: Mým hostem byl designer Jiří Krejčířík.

0: Je 13 hodin na Rádiu Praha, čas na další zprávy s Anou Haškovou.
1: Pěkné odpoledne. V Česku zatím letos zemřelo 23 motorkářů, je to dvakrát více než loni. Návštěvnické centrum České národní banky dnes pořádá Den dětí. Demonstrace v Alpách uzavřela Brennerský průsmyk, jednu z nejvytíženějších tras Evropy. Zbytek dne bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přijetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
1: Den dětí dnes můžou zájemci předčasně oslavit v pražském návštěvnickém centru České národní banky. Od 10 do 18 hodin je tam pro děti připravený program spojený s fungováním banky. Budou si moci například zvednout zlatou cihlu. Další program přibližuje mluvčí České národní banky Petra Vlčková.
4: V laboratoři peněz budou moci prozkoumat české bankovky a jejich ochranné prvky. Chybět nebudou ani dětské aktivity, soutěže a prohlídky expozic, včetně oblíbené výstavy Svět bankovek Oldřicha Kulhánka.
1: Tedy grafika, který navrhl současné bankovky. Další expozice připomene například význam prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína. V Brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií se předpolednem zastavil provoz. Soud místním obcím schválil demonstraci proti intenzivní dopravě. Auta projedou znovu od večera.
5: Horská autostráda nezvykle zeje prázdnotou, dole v údolí ale žádný dopravní chaos nevzniká. Situace je podle expertů z obou stran hranice nad očekávání klidná. Tak to podle rakouské policie obvykle sobota nevypadá. Kolony se netvoří, řidiči si zřejmě vzali k srdci varování a na jednu z nejvytíženějších tranzitních cest v Evropě se dnes nevydali. Místní obyvatelé vysvětlují svůj protest tím, že hluk a prach z brennerské dálnice už se nedá vydržet. Průsmykem jezdí čím dál víc aut. Loni to bylo asi 14 milionů osobních a nákladních automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Jakub Pančík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Roland Garros. Vyhrál 3-1 na sety nad Australanem Minorem. Pančík je tak v singlu po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem. Odpoledne čekejte zataženo až oblačno, ojediněle se objeví přehánky. K večeru se pak vyjasní. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat mírný severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme na D10 mezi 19. a 20. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. Tady je odstavené porouchané osobní auto, projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace máme taky na D11 ve směru od Jaroměře do Prahy mezi 12. a 11. a půltým kilometrem. I tady dejte pozor na odstavené porouchané osobní vozidlo. Komplikace přidávám také z dalších míst, například v pražských ulicích je řada omezení, v ulici Blažíčkova v Praze 4. Tady máme problém kvůli práci na silnici mezi křižovatkami ulic Rabasova a Tilšové. Místo je až do 10. června neprůjezdné. A v Chorvatské ulici je problém, je to v Praze 10, tady se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Naša France a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra.

0: metra po objížďce ulicemi Korunní a Vlašimská a omezení tady potrvá do 21. června. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 5,5 minuty po 13. hodině, krásnou sobotu vám všem. V hlavním městě můžete o tomto víkendu navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se totiž 8. ročník akce nazvané Pražské vinice. V příštích minutách si k tomu řekneme víc. A víkendová Praha, to jsou taky další hity. Čeká vás kapela Imagine Dragons. Justin Timberlake. Nebo Holly Humberstone. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 13 hodin a téměř 17 minut. Radio Praha je stále s vámi. Přejeme nádherný poslední květnový víkend. O tomto víkendu můžete v Praze opět navštívit celou řadu zajímavých a taky degustačních akcí. To platí třeba pro pražské vinice po celý víkend a na různých místech. Bubble Wine Fest dnes probíhá ve Vila Richter na Pražském hradě. Na Plavké je festival maďarských chutí a zajít na něj můžete od pátku do neděle na Rašínovo nábřeží. A beer food asi nemusím příliš komentovat, důležité je, že si na něm můžete užívat už dnes v Újezdu nad Lesy. Více na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej. Radio Praha.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Začneme na D10, kde platí varování mezi 19. a 20. kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte se zvýšenou opatrností. V ulici Ostrovského v Praze 5 se pracuje na vodovodním potrubí mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického. Tak neprojedete levým místním pruhem. A to ještě do zítřka. Připomínám komplikace v Plzeňské ulici v Praze 5, tady probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte taktéž ještě do zítřejšího dne. Pozor v Sulické ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkami ulic u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A ještě doplním ulici Vrchlického a následně Duškovu v Praze 5, kde je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské do 30. srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rozvod?
3: Rozvod.
2: Dobře, bez rukavic.
3: Ano, bez rukavic.
4: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Zóna 90.
7: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
8: Zóna 90.
7: Hodina hitů, která baví vás i nás.
9: To nejlepší.

0: Je půl druhé odpoledne, Rádio Praha je stále s vámi, přejeme nádherný poslední víkend v měsíci květnu, dnes máme tedy konkrétně sobotu a je 30. Tento víkend se v hlavním městě koná 8. ročník akce nazvané Pražské vinice. Navštívit tak můžete profesionální i amatérská vinařství napříč metropolí, letos se jich zapojilo 19.
1: Nejsme úplně typická vinice,
2: říká Jiří Procházka o vinici Palata na pražském Strahově. Netypická je především tím, že patří k domovu pro zrakově postižené, jehož je Procházka ředitelem.
1: Vinice se tam obnovila v roce 2017, máme tam převážně Solaris, což je moškátová odrůda. To víno je suché, takže s malým zbytkem cukru.
2: I tato vinice je jednou z těch, které můžou lidé tento víkend v Praze navštívit a ochutnat místní víno. Většina turistů podle národní someliérky Kláry Kolárové jezdí za vínem na Moravu, protože ani neví, že v Praze nějaké vinice jsou.
3: Ve všech těch vínech je jasně cítit vlastně to místo původu, které se projektuje do vín, která mají většinou vyšší kyseliny, protože jsme tady na 50. rovnoběžce, což dříve bývalo vlastně hraniční místo pro výsadbu révy vinné.
2: A vysvětluje, že pěstování vína u nás prospívá klimatická změna. Díky vysokým teplotám hrozny lépe dozrávají, což podle Kolárové pomáhá především velkým vinařstvím.
3: Dozrávají tady odrůdy, které dříve třeba nedozrávaly. Projevuje se to určitě i ve vysoké kvalitě červených vín. Tedy především z odrůd Pinot Noir, která k nám určitě do Prahy patří. A ta kvalita je jako jednoznačně vyšší.
2: Většina vinic v rámci akce nabízí komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Na všech zapojených místech se návštěvníci dozví různé zajímavosti o dané vinici a lokalitě. Vinařství má v hlavním městě více než tisíciletou tradici, říká pražský radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
4: Ta historie toho je potřeba připomínat a právě říkat lidem, aby navštívili, když jsou tyto místa obvykle uzavřena pro veřejnost. Návštěvníci mají připraveni průvodce od Praxity Tourism, kteří je provedou právě těmi vinicemi, které navštíví.
2: Lidé můžou vinice navštívit oba dny od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma s výjimkou vinice svaté Kláry v areálu botanické zahrady v Troji. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Malošík.
0: Doplníme aktuální dopravní informace, začneme na dálnici D1, 25. kilometr ve směru z Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené, porouchané osobní auto. Komplikace zůstávají také v pražských ulicích, například v ulici Ostrovského v Praze 5, tady se pracuje na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického neprojedete levým jízdním pruhem. A to ještě do zítřka. Komplikace máme také ve Vinohradské ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak jsme si dali lehce odpolední snídaně u Tiffanyho, to byly Deep Blue Something na rádiu Praha. Po celé metropoli se o tomto víkendu konají oslavy Dne dětí, tak alespoň na některé z nich vás pozveme. Dnes se koná třeba Dětský den muzeu městské hromadné dopravy. Těšit se můžete na zábavný program ve společnosti historických tramvají a trolejbusů. Skvělou volbou dnes může být i Cross Kids. V Cross klubu jsou na programu výtvarné, pohybové i hudební workshopy, malování na obličeji, divadlo a živá hudba. A další skvělou volbou je i Den dětí v Planetáriu Praha a Hvězdárně Ďáblice. Užijete si tady pestrý program pořadů, oblíbený fotokoutek nebo stanoviště s úkoly. Více v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Pražská zábava.
0: A zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích. V ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Naša France a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. V Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A ještě připojím Sulickou ulici v Praze 4, tady je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu, v Sulické mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra, omezení tady potrvá do 30. června. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Hygienici kontrolují pražská koupaliště, nově budou během sezóny sledovat i jezero Lipence a Branickou pláž. Výsledky porady Donalda Trumpa o íránské dohodě zatím nejsou jasné, Bílý dům je doteď neoznámil. Zítra bude v Praze polojasno, během nezataženo s přehánkami, místy bouřkami i silnými. Teploty 25 až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda se už nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současného zákona. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
2: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
0: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. Pražští hygienici začali kontrolovat kvalitu vody v přírodních koupalištích. Nově sledují i jezero Lipence a Branickou pláž. Celkem budou v hlavním městě v létě každé 2 týdny monitorovat 9 koupališť. Všechny koupaliště jsou zatím ke koupání, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
3: Naším úkolem je zajistit, aby se lidé koupali bezpečně. Pravidelný monitoring je klíčem k prevenci zdravotních rizik, jako jsou kožní vyrážky nebo zažívací potíže.
0: V Praze se dnes lidé můžou svést historickými vlaky, autobusy i tramvajemi. Na nádraží v Braníku se od 15 hodin koná dopravní den dětí. Historické soupravy pojedou třeba do Vršovic, Radotína nebo z Braslavy. Součástí je i doprovodný program, jako například tvořivé dílny nebo skákací hrad. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Návštěvníci si mohou prohlédnout historický motorový vůz Orchestrion a svést se na pákové drezíně spolku Česká Sibiř. Na programu jsou také ukázky práce uměleckého kováře a prezentace hasičů.
0: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent zatím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
5: Spojené státy podle Bessenta zabavili iránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřená nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Podle jednoho z poradců nejvyššího duchovního vůdce je pokračující americká blokáda íránských přístavů s radou diplomatických snah o jednání. Spojené státy podle něj mají ve vyjednávání přemrštěné požadavky. Cyklista Jan Hirt usiloval o triumf v královské 19. etapě Gira d'Italia. Nejlepší z trojice Čechů v závodu se dostal do úniku, nakonec ale skončil 11. V cíli zaostal o necelou minutu a půl za vítězným Američanem Kusem. Růžový trikot pro celkového lídra udržel v Dolomitech Dan Vingegaard. V Praze zítra ráno bude polojasno, během dne od západu zataženo s přehánkami, místy bouřkami i silnými. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 25 až 27. Ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný severozápadní až západní. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Komplikace zůstávají v Solické ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou s ulicemi u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Problémy máme také ve Vinohradské ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zastavený.

0: chován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A ještě připojím ulici Olgy Havlové v Praze 3, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Jeďte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezkou poslední květnovou sobotu vám všem přeje Vláďa Malošík. Dnes je 30. a teď taky 6,5 minuty po 14. hodině. Už kolem 14:30 vás pozveme na festival Mezi ploty do areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Na co všechno se můžete těšit, prozradí přímo z místa naše letající redaktorka Sabina Vosecká. A to správné tempo s námi ve víkendové Praze udrží i Leona Lewis. Kamrat. I kapela Činasky. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Tohle byla kapela Činasky, písnička Selhání na rádiu Praha, je krátce po čtvrt na tři. My přejeme pěkné sobotní odpoledne. Praha žije hudbou, tak to je největší baskingový festival v hlavním městě. Jeho maskotem je Červený uličník. Letos se koná od včerejška taky dnes v ulicích, parcích a na náměstích Prahy. Festival vás přesvědčí o tom, že hudba a umění patří do veřejného prostoru a ukáže hudebníky, baskery a umělce všeho druhu. Je jenom na vás, jestli jim po vystoupení něco přihodíte do klobouku a pokud byste sami chtěli něco předvést, i to je možné. Pokud přijdete, budete mít možnost vidět umělce známé i ty, o kterých jste třeba zatím ještě neslyšeli. Podrobnosti k programu najdete i v odkazu na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor na Pražském okruhu mezi 17. a 5. a 18. kilometrem ve směru od Ruzyně k D7. Tady se pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený a omezení v tomto místě potrvá ještě do zítřejšího dne, tedy do konce května. Připomínám také komplikace v Vinohradské ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován, ale bez možnosti odbočení do Počernické ulice, a to až do 8. července. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Daila na Rádiu Praha, téměř v 14:30 odpoledne, sobota a 30. květnový den pokračují. Píše se rok 1992 a brány tehdy ještě psychiatrické léčebny Bohnice se otevírají pro širokou veřejnost. Koná se tu první ročník festivalu Mezi ploty. Od té doby se z původně malého festivalu stala kulturní stálice, která každoročně láká do areálu nemocnice tisíce návštěvníků. Co nabídne letošní ročník, který se koná právě o tomto víkendu, tak to už nám řekne naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Sabi, krásné odpoledne.
1: Hezké sobotní odpoledne, je to přesně tak. Ten další ročník festivalu Mezi ploty je tady a jak už si řekl v úvodu, tak skutečně tahle festivalová událost vznikla už v roce 1992 a organizátoři tehdy chtěli prolomit téma duševního zdraví a ukázat, že do problémů závislostí, ať už s alkoholem nebo jinými návykovými látkami, se může dostat skutečně každý z nás. No a to se podařilo, protože tahle tématika se opravdu dostává v posledních letech více do povědomí lidí, více se o duševním zdraví mluví a je to tak jenom dobře. Mimochodem zajímavostí je, že na ten první ročník přišlo opravdu pár lidí. Dnes na Mezi ploty vystupuje víc než tisícovka účinkujících a míří sem skutečně davy tisíce lidí, ale ten organizační tým, a to je taková zajímavost, se příliš od té doby nezvětšil, protože pořád za festivalem stojí víceméně pár lidí v čele s jeho ředitelem Robertem Kozladem a ten program je letos opravdu plný hudebních hvězd. Dnes odpoledne vystoupí třeba zpěvačka Pam Rabbit, tu posluchači z našeho vysílání budou velmi dobře znát, taky Martina Pártlová, kapela No Name, no a vyvrcholením večera bude potom skupina Lucie, která zahraje od 8 hodin večer.
0: Ano, je to tak, festival tradičně propojuje hudbu, ale i divadlo, tak na jaké představení bys nás všechny pozvala?
1: Tak těch divadelních vystoupení je tady v tom programu taky víc než dost. Já bych doporučila uskupení Na stojáka, tedy stand-up, který posluchači taky budou určitě dobře znát. Je tu taky Vršovické divadlo Mana nebo Spolek Vostopět. No a kromě toho vás tu čeká taky řada workshopů a přednášek. Jediné snad, co by ten program mohlo narušit, je předpověď počasí a bouřky, ale i to zatím vypadá velmi dobře a žádné by snad do Prahy přijít neměly, takže i to by neměla být překážka. Já tedy tímto zvu do areálu Bohnické nemocnice. Přijďte na festival Mezi ploty, já jsem tady a budu všechno i dokumentovat mimochodem na naše sociální sítě.
0: Říká naše letající redaktorka Sabina Vosecká. Sabi, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na Pražském okruhu mezi 17. a 5. a 18. kilometrem ve směru od Ruzyně k D7. Dejte pozor, pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený a omezení v tomto místě potrvá ještě do zítřejšího rána. Problémy máme taky například v ulici Ostrovského v Praze 5, kde se pracuje na vodovodním potrubí mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického. V místě neprojedete levým jízdním pruhem, a to až do 31. května, tedy do konce zítřejšího dne. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprojezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte taktéž do konce května, tedy do zítřka. A ještě připojím ulici Blažíčková v Praze 4, tady se pracuje na silnici mezi křižovatkami ulic Rabasova a Telšové, je místo až do 10. června neprůjezdné. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: 14 hodin a téměř 45 minut Radio Praha stále s vámi. Přejeme krásný sobotní den, plný slunce a dobré nálady. Pozor, ale fouká tam trochu, takže pokud jedete někam na kolo nebo třeba na motorce, tak ten vítr je velice nepříjemný, tak opatrně. Děti ve věku od 3 do 15 let, které dnes dorazily do pražské zoologické zahrady s pandí maskou nebo v kostýmu zoologa, mají nejen volný vstup do zoo, ale i zábavně naučný program. Od 12 hodin se mohou zapojovat do her a aktivit s kostkami Lego a zítra, tedy v neděli, se pak staví, respektive slaví Světový den bongů a papoušků. Těšit se můžete i na speciální komentovaná krmení a setkání. Ale jako každý víkend se můžete v zoo zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba na krmení goril. Celý rozpis najdete i v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz. No a nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace. Začneme na Rašínově nábřeží, nedaleko křižovatky s ulicí Svobodova. Tady máme problém v podobě nehody osobního auta a motocyklu. Na místě jsou stále obě havarovaná vozidla, projíždějte proto s velkou opatrností. Komplikace máme taky na dálnici D1, a to na 20.5. kilometru ve směru z Prahy. Je tady neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli odstavenému porouchanému autu, na místo už míří policisté. No a doplním i další místa, kde máme stále komplikace. Jedná se třeba o Olšanskou ulici v Praze 3. Tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen, a to ve směru do centra, a to až do 30. června. A v Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Naša France a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská a omezení tady potrvá do 21. června. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio

0: dát dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře se dál projednávat nebude.
1: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolené premiérem v úterý 9. června. Potravinový ombudsman řešil za první tři měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týká cen potravin a slevových akcí, řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
2: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
0: Pracovní skupinu tvoří zástupci ministerstev potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní taky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, objeví se jen ojediněle, někde můžou padat i menší kroupy. Bude je doprovázet vítr s nárazy až 72 km za hodinu. Výstraha platí do 18 hodin pro jihozápad republiky, včetně části Vysočiny a Jihomoravského kraje. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Výstraha se rozšíří na Ústecký kraj a Prahu. Přidá se taky příbalový déšť. Meteorologové taky zmírnili výstrahu kvůli riziku požáru, která platí pro Ústecký a Středočeský kraj, včetně Prahy. Podle nich přestane platit o půlnoci ze zítřka na pondělí. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun. Má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun. Z programu je získá po částech.
3: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky, nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Arsenalu a Paris Saint-Germain se utkají o titul v Lize mistrů. Utkání začne v Budapešti za necelé 3 hodiny. Pařížané útočí na gólový rekord v jedné sezóně a pomáhal k tomu i autor 10 tref, gruzínec Chvicha Kvaratskhelia.
4: Jsou zápasy, kdy nedáte gól, ale můžete být platný v jiných ohledech. Taková je filozofie našeho týmu. Mám tu čest hrát s fotbalisty, kteří mi dokážou připravit šance, abych jenom vystřelil a trefil se. Těší mě, že jsem skóroval tolikrát a taky nehodně gólů přihrál. Teď už chci jenom dokončit práci a pak to dělat tak dlouho, jak jen dokážu.
0: V Praze bude zítra ráno polojasno, během dne od západu zataženo s přehánkami, místy bouřkami i silnými. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 25 až 27. Ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný severozápadní až západní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze na Rašínově nábřeží u křižovatky se Svobodovou. Dejte pozor, je tady nehoda osobního auta a motocyklu. Projíždějte opatrně. Opatrně také na dálnici D1. Na 20,5 kilometru ve směru z Prahy je odstavené porouchané auto. Na místo míří policisté. Pozor také na 36,5 kilometru D1 ve směru z Prahy. I tady je odstavené porouchané vozidlo. Problémy máme stále také například v Plzeňské ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce. Konkrétně ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh křižovatce s Jinonickou, s omezením tady počítejte

0: do konce května. A připojím ještě ulici Blažíčkovou v Praze 4, kde se pracuje na silnici mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tylšové. Je místo až do 10. června neprůjezdné. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 15 hodin a téměř 7 minut a v sobotní víkendové Praze se s námi už za okamžik spojí i naše letající redaktorka Monika, která tentokrát zamířila mezi bojovníky a tak nám poradí nebo prozradí, který sport konkrétně jí zaujal. Ještě písničky, o ty se postarají Elton John a Dua Lipa.

a také Michael Schulte. Dobrou náladu i posle vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak to byly Mark Ronson a Amy Winehouse na rádiu Praha. Je krátce po čtvrt na čtyři. Přejeme pěkné sobotní odpoledne. Od včerejška do neděle můžete navštívit v Praze na výstavišti v Holešovicích legendy. Tři dny automobilových snů nabízejí historické legendy, supersporty, novinky automobilek, parádní přehlídky a zážitky pro celou rodinu i fanoušky motorismu. Celkem uvidíte na tisíc exponátů. Součástí akce je také bohatý doprovodný program. Dnes ještě do 20 hodin a zítra, tedy v neděli, od 9 do 17. Podrobnosti najdete i v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice, začneme na dálnici D1 na 20,5 kilometru, a to konkrétně ve směru z Prahy. Dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. Stejný problém máme také na dálnici D1 na 36,5 kilometru ve směru z Prahy. I tady opatrně je tady odstavené porouchané auto. Připomínám komplikace na Rašínově nábřeží u křižovatky se Svobodovou. Osobní auto se tady srazilo s motocyklem, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení v tomto místě potrvá do 21. června. A já ještě doplním Solickou ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkami ulic U Krčského nádraží a Před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Za pár vteřin bude 15:30, jsme moc rádi, že i poslední květnový týden trávíte s námi. Mezi fanoušky sportu jsou poslední roky oblíbené bojové sporty. Naše létající redaktorka Monika Doležalová se zajímala o moderní MMA. Tato zkratka v překladu znamená smíšená bojová umění.
1: Byl amatérský zápas MMA, který vyhrál 13-letý Timur. Mladý zápasník mi vysvětloval, že mu sport zabere hodně času.
2: Snažím se jako se učit, protože nechci být nějaký hloupý MMA fighter. Snažím se, jako, že být chytrej, i když toto není můj jako, že národní jazyk, ale snažím se ukázat lidem, že nejsem hloupý, ale každý to má jinak, ale většinou podle mě je o tom disciplína a prostě být v tom jako fakt hluboko. Ale hlavně nezapomínat o studování a edukaci, že nesmí být prostě taková gorila namakaná silná, ale třeba neumět prostě něco vyslovit. Číst knihy hodně pomáhá, protože máš lepší slovní zásobu. A kde je tvůj vzor? Jako já nemám úplně vzora, já se chci spíš stát vzorem v budoucnosti. Spíš se chci chovat takže víc skromněji třeba a jako ukazovat ten respekt, že je to hodně brutální sport, kolik vidíme brutálnosti v tom sportu, ale naopak si ukáže, že tady v tomto sportu je nejvíc respektu.
1: Kolem MMA je stále hodně předsudků. Hlavního rozhodčího Pavla Touše jsem se ptala, zda by označil MMA za nebezpečný sport.
3: Je nebezpečný, ale krásné MMA, že to je souboj dvou lidí proti sobě podle nějakých pravidel. Když to třeba kolektivní sporty jako hokej, fotbal jsou za mě nebezpečný v tom, že ty některé ty útoky jsou tak, že nevidíte, je to jeden, dvou, třech, čtyřech lidí. Za mě je ten sport spravedlivý. A není to jenom o tom se hloupě někde blátit z pleci, ale i o té tvrdé přípravě, to je 99% toho zápasu, je příprava, trénink, odříkání. Neodsuzujte ty lidi, je to spousta chytrých, inteligentních lidí a hlavně sportovců.
1: Zajímala jsem se, co vše musí zápasník podstoupit za prohlídky, než vleze do klece.
3: Když jde o profi zápas na oktagonu, ten bojovník musí projít sportovní zdravotní prohlídkou sportovního lékaře. Když je způsobilý, tak musí projít testem krve, to znamená HIV, hepatitid a BC. Když je způsobilý, tak vlastně přijde na vážení, projít protokolem vážení, za to zase zodpovídáme my, a pak projít protokolem zase ještě lékaře, přímo lékaře, který zodpovídá za ten boj v té kleci. Pak teprve přistoupíme ke kleci, k zápasu, kde vlastně cutman ho prohlídne, otře ho, jestli ne, voní jakýma mastma a navaže mu obličej proti trhání kůže. Pak já jako rozhodčí přistoupím a zkontroluju zase, že má ostříhaný nechty, že má suspenzor, že má chránič zubů, že má správné oblečení a že není ničím ostatním namazaný, a pak teprve ho pustím do té klece na ten samotný zápas.
1: MMA si můžete vyzkoušet i vy, třeba v nově otevřeném Octagon Gymu na Smíchově. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Víkendová Praha.
5: Vláďa Maloší.
0: Máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme na dálnici D1 na 36. a půl kilometru. Tam je stále problém ve směru z Prahy, a to v podobě odstaveného porouchaného vozidla. Tak projíždějte velice opatrně tímto místem. Opatrně také v Praze na Rašínově nábřeží nedaleko křižovatky se Svobodovou. Tady máme nehodu, osobní auto se srazilo s motocyklem. V ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulic Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská právě ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
7: Petra Procházková je oceňovaná novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice. Během své kariéry mnohokrát vyjela do válečných oblastí a často si sáhla na dno. Jak se vyrovnává s lidským neštěstím, jak pečuje o své psychické zdraví a jak se podle ní proměnila role novináře. I o tom promluví v pořadu Až na dřeň.
8: V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: 15 hodin a téměř 45 minut. Rádio Praha je stále s vámi. Užíváme si sobotu a taky 30. květnový den. V nové budově Pražského národního muzea můžete navštívit fotografickou výstavu Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků v 9 kategoriích, které posuzovala 7členná mezinárodní porota. Ta z nich vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů a jedná se o oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je taky bohatý doprovodný program. A souběžně s hlavní soutěží se koná už 5. ročník soutěže Czech Photo Junior pro mladé autory ze základních a středních škol, kteří zaslali přes 1500 snímků. Výstava Czech Press Photo 2025 potrvá až do 30. listopadu. A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme v ulici Generála Šišky u křižovatky s ulicí Československého exilu. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte proto opatrně. Stejný problém je také v ulici Vosmikových u křižovatky s ulicí Pod Čertovou skalou. I tady se jedná o střet dvou osobních aut. Stále máme také komplikace na Rašínově nábřeží, a to konkrétně u křižovatky se Svobodovou. Srazilo se tady osobní auto a motocykl. Pozor i na dálnici D1, 36,5. kilometr ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo, projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě doplním problém v Vinohradské ulici v Praze 10. Tady probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován, bez možnosti odbočení do ulice Počernická a potrvá to do 8. července. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: 16 hodin, Rádio Praha vám přináší další zprávy a já už vítám Vaška Millera, ahoj.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Změny ve vládě premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Demonstrace v Alpách uzavřela Brennerský průsmyk, jednu z nejvytíženějších tras Evropy. Zítra bude v Praze polojasno, během nezataženo s přehánkami, místy bouřkami i silnými. Teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů, hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní.

0: Vrchol vhodu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasu pěšky. Podle dat měřící stanice poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech okolo 90 km za hodinu. Teplota vzduchu byla 9 stupňů nad nulou. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km v hodině. V závislosti na počasí jezdí denně od 8 do 19 hodin. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole. V porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
1: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
0: V brněnském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií se odpoledne zastavil provoz. Soud místním obcím schválil demonstraci proti intenzivní dopravě. Auta projedou znovu až večer.
2: Horská autostráda nezvykle zeje prázdnotou, dole v údolí ale žádný dopravní chaos nevzniká. Situace je podle expertů z obou stran hranice nad očekávání klidná. Tak to podle rakouské policie obvykle sobota nevypadá. Kolony se netvoří, řidiči si zřejmě vzali k srdci varování a na jednu z nejvytíženějších tranzitních cest v Evropě se dnes nevydali. Místní obyvatelé vysvětlují svůj protest tím, že hluk a prach z brennerské dálnice už se nedá vydržet. Průsmykem jezdí čím dál víc aut. Loni to bylo asi 14 milionů osobních a nákladních automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupni vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. A český motocyklový závodník Filip Salač ostartuje do nedělní velké ceny Itálie z první řady. V dnešní kvalifikaci třídy Moto 2 zajel na okruhu v Mugellu druhý čas. Zítra ráno bude v Praze polojasno, během dne od západu zataženo s přehánkami, místy bouřkami i silnými. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 25 až 27. Ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný severozápadní až západní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A máme pro vás opět aktuální dopravní informace. Začneme v pražských ulicích, kde je hned několik nehod. Například už nějakou dobu je v šetření nehoda na Rašínově nábřeží u křižovatky se Svobodovou. Osobní auto se tam srazilo s motocyklem. Projíždějte opatrně. Nehoda je taky v ulici Vosmikových v křižovatce nebo u křižovatky s ulicí Pod Čertovou skalou. Havarovala tady dvě osobní auta. A nehoda dvou osobních aut je hlášená také z ulice Generála Šišky u křižovatky s ulicí Československého exilu. Připomínám také komplikace, které souvisí s uzavírkou či omezením. Například v Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února příštího roku. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova dejte pozor, je to Praha 5, provoz je tady převedený do protisměru, obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Z dnešní poslední květnové soboty uplynulo už 16 hodin a 6 minut a vaším parťákem je stále víkendová Praha. V příštích minutách pro vás máme další tipy pro volný čas a také přihodíme další hity. Nechybí Meduza Good Boys. Down, down, down. Madonna a Sabrina Carpenter. Nebo kapela The Rolling Stones. A tě vám s námi nejlépe. To vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak takhle to zní, když to spustí valící se kameny. Je 16 hodin na téměř 18 minut a s vámi Rádio Praha. Víkendová výstava vždy láká, nejenom víkendová tedy, zajímavá výstava vždy láká. Možná vás stejně tak zláká i právě probíhající výstava Titanic. Ta už běží nějakou dobu, 10. dubna 1912 vyplula loď jménem Titanic z anglického přístavu Southampton do New Yorku. Po 5 dnech Titanic narazil do ledovce a potopil se v mrazivém Atlantiku. Na palubě zemřelo víc než 1500 pasažérů. A pozor, výstava je prodloužená a v pražských Letňanech se tak můžete až do 28. června dozvědět o slavném parníku i jeho cestujících mnohem víc. Na výstavě uvidíte kajuty, strojovnu i osobní předměty, které byly vylovené ze dna oceánu. Podrobnosti najdete také v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Není obyčejný dům. Tohle je opravdový betonový kolos. Nejdelší panelák v Praze najdete v ulici Zelenohorská v pražských Bohnicích a měří přes 300 metrů. To jsou 3 fotbalová hřiště, 7 Karlových mostů nebo jeden Titanic. Panelák postavený v 70. letech dodnes působí jako symbol éry moderního bydlení pro tisíce Pražanů. Má celkem 18 samostatných vchodů a víc než 600 bytů. Celkem dokáže tenhle betonový obr pojmout takovou menší vesnici. Přestože jde o periferii města a sídliště, místní si nesmírně chválí třeba zdejší zeleň, která právě Bohnice obklopuje.
0: A ještě doplním aktuální dopravní informace. Pozor stále na nehody, které máme v pražských ulicích. Například v ulici Generála Šišky u křižovatky s ulicí Československého exilu. Tady se jedná o střet dvou osobních aut. Nehoda je také na Rašínově nábřeží u křižovatky se Svobodovou. Osobní auto se tady srazilo s motocyklem. A v ulici Vosmíkových u křižovatky s ulicí Pod Čertovou skalou je nehoda dvou osobních vozidel. Tak i tady projíždějte s velkou opatrností. V ulici Ostrovského v Praze 5 se pracuje na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického neprojedete levým jízdním pruhem. A to až do 31. května. A ještě doplním ulici Blažíčkova v Praze 4, kde se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulic Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Tak, dívám se do kalendáře, je 30. května, svátek slaví Ferdinand a Ferdinanda, tak přejeme oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší. No a pokud slavíte třeba něco jiného, třeba úspěšnou zkoušku nebo příchod dalšího potomka do rodiny, tak samozřejmě všechno nejlepší. Pražské tipy teď v sobotní víkendové Praze přináší Jirka Štefl.
1: V areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích je o víkendu festival Mezi ploty. Ten spojuje hudební a kulturní program s lidskostí a vzájemnou pomocí. Na 10 scénách se vystřídají desítky hudebníků, a to třeba Kateřina Marie Tichá, Xindl X, Berenika Kohoutová, Tomáš Klus a nebo skupina Lukáše Pavláska Team Building. Vydat se můžete i na výlet po pražských vinicích a vychutnáte si tak vína přímo na místech jejich vzniku. Speciální víkendová akce vám otevře třeba areály Modřanské vinice, vinice na Albertově nebo v Grébovce, anebo taky Trojskou vinici svaté Kláry. A náplavka na Rašínově nábřeží zase ožila maďarským festivalem. Ochutnáte tam teplé i studené delikatesy, nakoupíte tam koření i víno a tohle všechno za doprovodu maďarských hudebníků. Na své si tam přijdou i milovníci venkovních sportů. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme opět pražskými ulicemi a nehodami, které jsou ještě aktuální. V ulici Vosmíkových u křižovatky s ulicí Pod Čertovou skalou stále vyšetřují nehodu dvou osobních aut, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. A ta je nutná taky v ulici Generála Šišky u křižovatky s ulicí Československého exilu havarovala dvě osobní vozidla. Komplikace zůstávají také v Solické ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulice Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A ještě doplním Vinohradskou ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: vámi je stále víkendová Praha, dnes sobotní s datem 30. května. A teď pozor, připomínám něco pro vaše ratolesti. Zítra se slaví v pražské zoologické zahradě Světový den bonků a papoušků. Těšit se můžete i na speciální komentovaná krmení a setkání. No a jako každý víkend se můžete v zoo zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba na krmení goril. Celý rozpis najdete i v odkazu na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz. A máme pro vás aktuální dopravní informace. Stále sledujeme, co se děje nejenom v Praze, ale také v okolí metropole. Tak tím okolím začneme. Dálnice D1, 34. a 5. kilometr ve směru z Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené, porouchané osobní auto. Komplikace, ty máme taky v Praze v ulici Generála Šišky. U křižovatky s ulicí Československého exilu havarovala před časem dvě osobní auta. A nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz také v ulici Vosmíkových u křižovatky s ulicí Pod Čertovou skalou. I tam projíždějte opatrně. Pozor si dejte také v ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde neprojedete pravým jízdním pruhem. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 17 hodin a na rádiu Praha vám nabízíme další zprávy. Přináší je Václav Miller. Vašku, vítám tě ve studiu.
1: Díky, Vláďo, a hezké odpoledne. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh ministra Klempíře. Mezi Evropany výrazně poklesl zájem o cestování na Blízký i Dálný východ. Lékaři Bílého domu podle nejnovější zdravotní zprávy doporučují Trumpovi zhubnout a cvičit. Proč často usíná přes den, nevysvětlili. Zítra bude v Praze polojasno, během dne zataženo s přehánkami, místy bouřkami i silnými. Teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Převodu financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vláda plánuje využít stávající zákon. Nebude už se tak zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. Ten připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Obě veřejnoprávní média změnu dlouhodobě kritizují. Česká televize podle mluvčího Michala Pleskota zatím nebude nový návrh komentovat.
3: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ke změně řekl, že odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a mění výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s Babišem 9. června.

0: teda jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
1: Evropané ztratili kvůli krizi na Blízkém východě skoro úplně zájem o cestování do této lokality. Prodeje zájezdu z Evropy směrem na Blízký východ klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Co se týká českých cestovních kanceláří, ty měly podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové v zimě silné prodeje tzv. First minute zájezdů a nepociťují obecně propady prodejů zatím v takové míře.
2: Přestože vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat. Zároveň v těch destinacích, kterým čeští klienti třeba méně důvěřují, jako je Turecko, Egypt nebo Kypr, tak díky velmi příznivým cenám se vlastně prodeje i do těchto destinací obnovují.
1: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů napříč celou Evropou. Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, dva dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kilogramů a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
3: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát šance ligu i v příští sezóně. V baráži vyhráli na stadionu Táborska 5-0 a v celkovém součtu tak zvítězili 8-0. V Praze bude zítra ráno polojasno, během dne od západu zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 25 až 27. Ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný severozápadní až západní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá na silnicích? No máme hned několik událostí, na které byste měli dávat pozor. Je to třeba nehoda v ulici Generála Šišky v Praze u křižovatky s ulicí Československého exilu. Tam havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou osobních aut je stále taky v ulici Vosmíkových u křižovatky s ulicí Pod Čertovou skalou. Pokud se vydáte na dálnici D1 ve směru z Prahy, tak opatrně na 31. kilometru. Tady je nehoda, osobní auto srazilo zvěř, neprůjezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh. Komplikace jsou i trošku dál na 34. a 5. kilometru D1 ve směru z Prahy. Tam je odstavené porouchané osobní auto. A ještě doplním D4, a to konkrétně 14. a 5. až 16. kilometr ve směru z Prahy na Strakonice. V tomto místě je hlášený předmět na vozovce, jedná se o roli geotextilií v pravém jízdním pruhu. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Je 17 hodin a 6,5 minuty, pěknou sobotu vám všem. Svět hororů se mění. Doby, kdy filmová studia točila jen klasickou literaturu nebo komiksové série, střídá nová éra. Ty nejtemnější noční můry generuje samotný internet. Kolem 17:30 vás na takový snímek pozveme do kina. A ve víkendové Praze se k nám připojí i Robin Schulz a Fastboy. David Guetta, Terry Swims a Tones and I. A taky Alex Warren. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám nerušený poslech.

0: Na Rádiu Praha zaspívala Líza Stansfield, je krátce po čtvrt na šest. Poslednímu květnovému víkendu vládne v areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích festival Mezi ploty, čili hudba, divadlo a umění. Bohatý program festivalu zabaví všechny věkové kategorie. Vystoupí třeba skupina Lucie, No Name, Tomáš Klus, taky Marpo, Pem Rabbit, Divokej byl, Kašpárek v rohlíku, Vostopět nebo Studio Damuza. Program je opravdu bohatý a na 10 scénách se během soboty a neděle představí více než 100 účinkujících. Detaily najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: Je čas zkontrolovat aktuální situaci na silnicích. Pozor si dávejte v ulici Generála Šišky v Praze. U křižovatky s ulicí Československého exilu havarovala dvě osobní auta. A nehoda je také v ulici Osmíkových u křižovatky s ulicí Pod Čertovou skalou. I tady se jedná o kolizi dvou osobních vozidel. Pozor si dejte i na dálnici D1, a to konkrétně ve směru z Prahy. Je tady nehoda osobního auta, které srazilo zvěř. Neprůjezd je kvůli tomu pravý jízdní pruh. A o kousíček dál na 34. a 5. kilometru D1 ve směru z Prahy je odstavené porouchané osobní auto. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Ještě připojím ulici Vrchlického a následně Duškovu v Praze 5, kde je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Takhle zpívá ve víkendové Praze Niko Santos, je 17 hodin a téměř 31 minuta. Přejeme vám krásnou sobotu. Měsíce květnu už poslední, bohužel, no ale co se dá dělat, je 30. a zítra máme poslední květnový den a bude to neděle. Dovedete si představit, že se ocitnete v labirintu, kde neplatí běžné fyzikální zákony? Horor Backrooms vás právě do takovéhoto prostředí zavede. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchková.
1: Snímek vypráví příběh psychoterapeutky, která se vydává zachránit svého pacienta. Ten beze stopy zmizel v podivném prostoru, ukrytém pod jeho obchodem s nábytkem. Žena ale při pátrání propadne mimo běžnou realitu do nekonečného bludiště. To, co na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se postupně mění v klaustrofobní labyrint bez jasných pravidel, času a možnosti úniku. V nekonečných chodbách se stírá hranice mezi skutečností a iluzí. Hrdinka musí čelit nejen podivným úkazům a nebezpečným entitám, ale i vlastním traumatům a strachům. Snímek staví na tísnivé atmosféře prázdných prostorů, takzvaných liminal spaces, které v lidech vyvolávají přirozenou úzkost z neznáma. Horor Backrooms produkuje známé studio A24 a režie se ujal teprve 20-letý Kane Parsons, na YouTube známý jako Kane Pixels. Právě on v roce 2022 odstartoval celosvětový virální hit se svou sérií krátkých videí z tísnivého prostředí.

0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Novopatské ulici, kde máme hlášenou nehodu. Osobní auto tady narazilo rozvodidel. Na místo už míří policisté, projíždějte opatrně. Komplikace máme taky například na dálnici D1, to na 31. kilometru ve směru z Prahy. Tady máme nehodu se zvěří. Osobní auto srazilo zvěř a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Pozor si dejte taky na D4, a to konkrétně na 15. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto a neprojedete pravým jízdním pruhem. A ještě připojím informaci z ulice Ostrovského v Praze 5, kde se pracuje na vodovodním potrubí, a mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického neprojedete levým pruhem, a to až do konce května, tedy do zítřka. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Jen vteřiny nás dělí od 6:45. S vámi je víkendová Praha. Přejeme nádherný den. Praha žije hudbou, to je největší buskingový festival v hlavním městě. Jeho maskotem je červený uličník. Letos se koná od včerejška a taky dnes v ulicích, parcích a na náměstích Prahy. Festival vás přesvědčí o tom, že hudba a umění patří do veřejného prostoru a ukáže hudebníky, baskery a umělce všeho druhu. Je jen na vás, jestli jim po vystoupení něco přihodíte do klobouku. No a pokud byste chtěli třeba sami něco předvést, tak i to je možné. A pokud přijdete, budete mít možnost vidět umělce známé i ty, o kterých jste zatím třeba ještě vůbec neslyšeli. Podrobnosti k programu najdete i v odkazu na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije hudbou.
0: No a přesouváme se opět na silnice, začneme v Praze v ulici Nedokončená v křižovatce s Českobrodskou. Dejte pozor, máme tady nehodu, osobní auto tady narazilo do sloupu. Podobná situace je taky v Novopatské, kde osobní auto narazilo do svodidel. I tady projíždějte s velkou opatrností. A já ještě doplním D4, a to konkrétně 15. kilometr ve směru od Strakonic do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto a neprojedete pravým jízdním pruhem. Přidám taky Plzeňskou ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května, tedy do zítřka. V ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti.
2: To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Čtvrtek, máme 18 hodin, už ve studiu nejsem sám, na rádiu Praha je také Vašek Miller a přináší zprávy, ahoj.
1: Ahoj Vláďo a hezký podvečer. Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. V Česku letos zatím zemřelo 23 motorkářů, dvakrát víc než loni. Je světový den roztroušené sklerózy. V Česku se s nemocí léčí 25 000 lidí. Zítra bude v Praze polojasno, během nezataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
3: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobně množství motocyklů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve společnosti

0: systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
1: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
2: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
3: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme na nějakých 6 měsících.
2: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Asi 5000 lidí přišlo protestovat na dálnici v Brennerském průsmyku proti nadměrnému provozu, hluku a znečištění ovzduší. Podle agentury APA blokáda nezpůsobila žádné komplikace. Rakouská policie i regionální úřady totiž o protestu důkladně předem informovali. Uzavírka má skončit zhruba za hodinu. Brennerská dálnice je považována za hlavní dopravní tah přes Alpy, který spojuje střední Evropu a Itálii. Loni po ní projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionu nákladních vozidel. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Nastupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety. Mezi kanoisty byl Václav Chaloupka druhý. Češi tak zkompletovali medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na páteční bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři. A zítra ráno bude v Praze polojasno, během dne od západu zataženo s přehánkami, místy bouřkami i silnými. Noční a ranní teploty 11 až 19 stupňů, nejvyšší denní 25 až 27. Ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný severozápadní až západní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A stranou nenecháme ani aktuální pohled na silnice. Začneme v Praze v Radlické ulici. U křižovatky s ulicí u Tyršovy školy dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Nehoda je také v ulici, respektive na sjezdu z Novopatské do Kbelské směrem na Letňany. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Podobná nehoda je také v křižovatce ulic Nedokončená a Českobrodská. Tady osobní auto narazilo do sloupu. A stále si dávejte pozor i na D4 na 15. kilometru na trase ze Strakonic do Prahy. Je tady porouchané osobní auto a neprojedete pravým jízdním pruhem. A ještě doplním Sulickou ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Krásnou sobotu vám všem. Evropa má za sebou extrémní týden tropických teplot už v květnu. A je to trend, který bude kvůli člověkem způsobené změně klimatu zesilovat. V této hodině uslyšíte, proč je právě Evropa co do oteplování nejzranitelnější kontinent ze všech a jak je na tom Česko. S Petrem Jungmannem se vrátíme do historie 30. květnového dne. Dozvíte se, že v Praze můžete o tomto víkendu navštívit profesionální i amatérská vinařství, a to na 8. ročníku akce Pražské vinice. A taky se opět vydáme na festival Mezi ploty, který tento víkend zve do areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Pražský update.
1: 18:13 s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný den. 10 scén a víc než 100 účinkujících nabídne o tomto víkendu festival Mezi ploty. Na místě máme naši letající redaktorku Sabinu Voseckou, přeji hezký večer.
2: Krásný podvečer.
1: Sabi, ty jsi na místě vlastně celý den, jaká je v areálu atmosféra a kdo ještě dnes vystoupí?
2: Tak atmosféra je tady skvělá, počasí nám přeje, jak už jsme říkali, dnes v tom odpoledním vstupu, tak jsme se trošku obávali, nebo organizátoři se trošku obávali toho, že počasí přát úplně nebude, protože původně ty předpovědi meteorologů povídali nebo vypovídali o tom, že přijdou bouřky, nicméně zatím musíme říct, že pořád to neustále kontrolujeme a jak můžeme vidět, když se podíváme na oblohu, tak to vypadá dobře, bouřky se žádné snad neblíží a to znamená, že je tady i dobrá atmosféra, je tady skutečně spousta lidí, taky hodně rodin s dětmi, kteří sem vlastně už pravidelně a tradičně do toho areálu Bohnické nemocnice každý rok zamíří. Nicméně, když se teďka podívám na ten program, který už tedy máme za sebou, tak vystoupila už třeba na rodinné scéně zpěvačka Pam Rabbit, tu budou znát naši posluchači z vysílání, také zahrál hudebník Marpo, no a před námi je třeba od 7 hodin kapela No Name, na tu se teda moc těším a po nich bude highlight večera a to je legendární kapela Lucie, se kterou mám i domluvenou schůzku sraz, takže na to se těším velmi.
1: Není tajemstvím, že akci podporuje řada známých osobností, tak buďme trochu konkrétnější, o koho se třeba jedná.
2: Ano, to máš naprostou pravdu, s tím festivalem Mezi ploty je neodmyslitelně spojená ambasadorka herečka Čvančarová, která vlastně celý ten festival podporuje, tedy Jitka Čvančarová, omlouvám se, že jsem si nespomněla hned na její křestní jméno. A spolu s ní ten festival letos zaštiťuje režisér Václav Marhoul. Ale to ovšem není jediná dvojce, která tenhle festival podporuje a vůbec celou tu atmosféru a to, že vlastně ten festival jaksi otvírá téma duševního zdraví, které se je potřeba prolomit a mluvit o něm, tak tím dalším významným člověkem je třeba prezident Petr Pavel, který mimochodem už zítra sem do areálu dorazí, dokonce tady bude mít i naplánované setkání s lidmi a to v divadle Za plotem, kam lidé můžou přijít s ním diskutovat, takže i na toho se budeme moc těšit.
1: Tak tolik festival Mezi ploty a naše letající redaktorka Sabina Vosecká. Sabi, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na sjezdu z Novopatské do Kbelské směrem na Letňany. Osobní auto tady narazilo do svodidel, projíždějte opatrně. Opatrně taky v Radlické ulici, v křižovatce s ulicí u Tyršovy školy havarovala 2 osobní auta. A problémy jsou taky v nedokončené v křižovatce s Českobrodskou, kde osobní auto narazilo do sloupu. Na D4 si dejte pozor na 15. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Topíte se v reklamách.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Tento víkend se v hlavním městě koná 8. ročník akce nazvané Pražské vinice. Navštívit tak můžete profesionální i amatérská vinařství napříč metropolí. Letos se jich zapojilo 19.
2: Nejsme úplně typická vinice,
3: říká Jiří Procházka o vinici Palata na pražském Strahově. Netypická je především tím, že patří k domovu pro zrakově postižené, jehož je Procházka ředitelem.
2: Vinice se tam obnovila v roce 2017, máme tam převážně Solaris, což je moškátová odrůda. To víno je suché, takže s malým zbytkem cukru.
3: I tato vinice je jednou z těch, které můžou lidé tento víkend v Praze navštívit a ochutnat místní víno. Většina turistů podle národní someliérky Kláry Kolárové jezdí za vínem na Moravu, protože ani neví, že v Praze nějaké vinice jsou.
4: Ve všech těch vínech je jasně cítit vlastně to místo původu, které se projektuje do vín, která mají většinou vyšší kyseliny, protože jsme tady na 50. rovnoběžce, což dříve bývalo vlastně hraniční místo pro výsadbu révy vinné.
3: A vysvětluje, že pěstování vína u nás prospívá klimatická změna. Díky vysokým teplotám hrozny lépe dozrávají, což podle Kolárové pomáhá především velkým vinařstvím.
4: Dozrávají tady odrůdy, které dříve třeba nedozrávaly. Projevuje se to určitě i ve vysoké kvalitě červených vín. Tedy především z odrůd Pinot Noir, která k nám určitě do Prahy patří. A ta kvalita je jako jednoznačně vyšší.
3: Většina vinic v rámci akce nabízí komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Na všech zapojených místech se návštěvníci dozví různé zajímavosti o dané vinici a lokalitě. Vinařství má v hlavním městě více než tisíciletou tradici, říká pražský radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
5: Ta historie toho je potřeba připomínat a právě říkat lidem, aby navštívili, když jsou tyto místa obvykle uzavřena pro veřejnost. Návštěvníci mají připraveni průvodce od Praxity Tourism, kteří je provedou právě těmi vinicemi, které navštíví.
3: Lidé můžou vinice navštívit oba dny od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma s výjimkou vinice svaté Kláry v areálu botanické zahrady v Troji. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Je polsedmé, Pražský update pokračuje pražským souhrnem a Vaškem Millerem ve studiu.
1: Dobrý večer. Pražští hygienici začali kontrolovat kvalitu vody v přírodních koupalištích. Nově sledují i jezero Lipence a Branickou pláž. Celkem budou v hlavním městě v létě každé 2 týdny monitorovat 9 koupališť. Všechny koupaliště jsou zatím ke koupání. Rodiče v Praze 7 budou moct zapsat své děti do nové dětské skupiny na Ortenově náměstí. Vedení městské části je otevře v budově bývalé herny, kterou koupilo před 3 lety. Dělníci během rekonstrukce stavbu zateplili, vyměnili okna a opravili střechu. Od září bude do dětské skupiny chodit 24 dětí. V parku pražské psychiatrické nemocnice Bohnice dnes začal 2denní multižánrový festival Mezi ploty, který nabízí hudbu různých žánrů. Akce zaměřená na podporu duševního zdraví propojuje kulturní program s odbornými besedami i relaxačními aktivitami. A tento víkend můžou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se 8. ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se 19 vinic napříč metropolí. A zítra bude v Praze polojasno, během nezataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, teploty 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přidáme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Radlické ulici v křižovatce s ulicí u Tyršovy školy. Dejte pozor, je tady nehoda 2 osobních aut. Problémy máme také na sjezdu z Novopatské do Kbelské směrem na Letňany. Osobní auto tady narazilo do svodidel. No a podobná nehoda se stala i v ulici Nedokončená v křižovatce s Českobrodskou. Osobní auto tady narazilo do sloupu. Doplním ještě Sulickou ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu mezi křižovatkami ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A ve Vinohradské v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Viny. Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Berný den, Rádia Praha. Berný den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejné místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později, v roce 1431. Panna Orléánská se postavila do čela francouzských vojsk za stoleté války. Dosáhla významných vítězství, ale patrně zradou padla do anglických rukou. Bizny století o ruku a věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
4: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
3: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. V právním prostředí České republiky se téměř podařilo zlikvidovat loterijní společnost s monopolním postavením. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
5: Tečlegr?
3: Ten je jako jeden ze dvou našich hokejistů členem Triple Gold Clubu, tím druhým vítězem všech tří největších hokejových trofejí olympiády, mistrovství světa a Stanley Cupu je hádejte kdo.
6: Tak určitě.
5: Jágr? Stále Jágr?
3: A já přeju hezkou sobotu.
0: Radio Praha.

0: Update. Naprosto neuvěřitelné, absolutně šílené. Takto komentují teploty tohoto týdne přední evropští klimatologové a meteorologové jako Federike Otto z Imperial College v Londýně. Tam naměřili květnových víc než 35 stupňů Celsia. Výrazně překonané byly i rekordy ve Francii, Německu nebo u nás v Česku. Tropické teploty už během jara budou stále častější a intenzivnější kvůli člověkem způsobené změně klimatu. A právě v Evropě se tato změna projevuje nejvýrazněji.
1: Europe is warming more than twice as fast as the global average rate. Make it the fastest warming continent.
2: Už jste to možná slyšeli, Evropa se otepluje víc než dvakrát rychleji oproti světovému průměru a nejrychleji ze všech kontinentů. Proč právě Evropa, vysvětluje klimatoložka Samantha Birxová.
1: So the first is geography. Parts of Europe extend into the Arctic.
3: Předně je to dané zeměpisnou polohou. Část Evropy zasahuje i do Arktidy a ta se otepluje třikrát až čtyřikrát rychleji než je světový průměr. Taky se nám tu mění vzorce chování evropského počasí. Mění se atmosférická cirkulace, což nahrává častějším a intenzivnějším vlnám veder. A naše data ukazují, že se zvyšuje počet dní v roce, které přinášejí tepelný stres, a to od Středomoří až k polárnímu kruhu.
2: Popisuje strategická vedoucí pro klima v Evropském centru střednědobých předpovědí a přidává ještě dva další důvody, proč se Evropa otepluje tak rychle. Paradoxně je to čistší ovzduší a také zmenšující se sněhová pokrývka. Jak aerosoly znečištění, tak bělostné sněhové plochy fungují jako zrcadlo a odrážejí část sluneční energie zpátky do vesmíru. A když jich ubývá, kumuluje se víc a víc tepla na Zemi. Podle dat OSN mezi 30 nejrychleji se oteplujícími zeměmi světa naprosto dominují ty evropské. Ve třetí desítce se pohybuje i Česko. Úplně v čele jsou Moldavsko, Ukrajina a také norské polární ostrovy Špicberky.
3: Stejně jako se míra oteplování liší mezi kontinenty, liší se také v různých částech Evropy. Vidíme, že v posledních 30 letech se východní a jihovýchodní Evropa oteplila víc než západní Evropa. A jedním z míst, která se oteplují vůbec nejrychleji z celého světa, jsou Špicberky v evropské části Arktidy.
2: Říká Samantha Birxová z Evropského centra střednědobých předpovědí. Na souši navíc pociťujeme jen zlomek důsledků současného oteplování, protože asi 90% ho zatím pohlcovaly oceány. Dokud bude lidstvo spalovat uhlí, ropu a plyn, počet a síla vln veder budou podle vědeckých dat nadále narůstat. Některé oblasti světa se mohou stát neobyvatelnými. Třeba Indie nepatří mezi 30 zemí světa s nejrychleji rostoucími teplotami, ale otepluje se z vyššího základu, takže tam lidé při současné vlně veder čelí až 47 stupňům Celsia. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
4: update. A jdeme na silnice, máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme na Barrandovském mostě. Tam jsme měli na začátku Barrandovského mostu ve směru na Smíchov hlášenou nehodu osobního auta. Podle posledních informací už by měla být nehoda odstraněná, to znamená, tento problém už je minulostí. Komplikace ale stále zůstávají například v nedokončené ulici v křižovatce s Českobrodskou. Osobní auto tady narazilo do sloupu. Pozor taky na sjezdu z Novopatské do Kubelské směrem na Letňany. Osobní auto tady narazilo do svodidel. A nehoda je taky v Radlické v křižovatce s ulicí u Tyršovy školy. Havarovala tady dvě osobní auta a stále tady máme hlášené problémy. Tak projíždějte velmi opatrně a my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: V noci na zítřek bude jasno až polojasno, během noci bude oblačnosti od západu přibývat. Nejnižší teploty 13 až 11 stupňů Celsia a na okrajích města kolem 9 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Nedělní den bude oblačný až polojasný, během dne se od západu místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, později večer postupně přecházející v déšť. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. Ráno zafouká slabý proměnlivý nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu, během dne mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
2: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Pražský update.
3: I see a million faces I'll never know.

0: A 19. hodina je tady na Rádiu Praha taky s dalšími zprávami a Vaškem Millerem ve studiu.
1: Dobrý večer. Změny ve vládě premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Evropské cestovní kanceláře hlásí téměř nulový zájem o cestování na Blízký východ, posilují destinace Jižní Evropy. Vietnam oznámil amnestii, z vězení propustí téměř 10 000 vězňů. A zítra bude v Praze polojasno, během dne zataženo s přehaňkami, místy bouřkami i silnými. Teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne a do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období sucha a voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace. Jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlauf.
4: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
1: Prodeje zájezdů na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle něj naopak až o 20% roste zájem o země Jižní Evropy, jako Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Lidé řeší při nákupu zájezdu hlavně bezpečnost a mění i způsob cestování, popisuje Frank Oostem, bývalý prezident Evropské asociace cestovních kanceláří.
5: Lidé míň létají, jedou autem nebo vlakem. Trend je taky cestovat na kratší dobu. Lidé si rezervují zájezdy velmi pozdě, třeba jen týden před jejich začátkem, což je taky signál, že cítí nejistotu. A svou roli hrají samozřejmě i ceny.
1: Vietnam začátkem června propustí téměř 10 000 vězňů, mezi nimi i 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda. Podle agentury AFP se tak rozhodla u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech.

0: zařídil 9. pozici. Kvalifikaci v závodě mistrovství světa vyhrál Salač dosud jednou v roce 2023 ve velké ceně Portugalska. A zítra ráno bude v Praze polojasno, během dne od západu zataženo s přehánkami, místy bouřkami i silnými. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 25 až 27. Ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný severozápadní až západní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No, máme pro vás taktéž aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Radlické ulici u křižovatky s ulicí u Tyršovy školy. Vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Stále máme také hlášený problém na sjezdu z Novopatské do Kbelské směrem na Letňany. Osobní auto tady narazilo do svodidel. A v nekončené ulici v křižovatce s Českobrodskou je také nehoda. Osobní auto tam narazilo do sloupu. Tady projíždějte velmi opatrně. Opatrně také v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A ještě připojíme Hybernskou ulici v Praze 1, kde probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Poslední květnová sobota pokračuje, patří k ní datum 30. a taky večerní Praha. V příštích minutách s několika tipy pro volný čas a s naší letající redaktorkou Monikou, která miluje adrenalin, taky vyrazíme na hru podobnou paintballu. A nezapomínáme ani na přísun dalších songů, o ty se postará třeba Benson Boone.

0: i jasná páka s Davidem Kolerem.
1: Nakreslím na zem bruch přídou, rozdělíme si byt.
0: Je 6 minut po 19. hodině, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám klidný poslech.

0: Naše letající redaktorka Monika Doležalová si šla zahrát paintball, akorát že bez barev. Této hře se říká Reball. A o čem je? Poslouchejte.
1: Reball je ve zkratce úplně to stejný jako paintball s jedním rozdílem, a to ten, že se používají gumové kuličky namísto barevný. Takže tady se hráči musí víc přiznávat při zásahu. A co je výhoda oproti paintballu v Rebolu je to, že když vám dojdou kuličky, tak se můžete sbírat.
2: Vysvětlil mi rozdíl Martin Ondříček, vedoucí provozu Rebolu ve Fan Aréně. Jde o adrenalinový sport, který vyžaduje rychlost, cílu a taky fyzickou kondici. Proto jednu hru hrajete maximálně 5 minut. Záleží vždy na hráčích, jak jsou ve hře akční. Zajímalo mě, jaká je povinná výbava každého účastníka.
1: Tak to máme overall celotělový, kdy máme i našitý chránič na krk, pak jsou rukavice a maska.
3: Ale překvapuje mě, že je přesto dobře i vidět teda. Je to jako kdybych měla lyžařský brýle.
1: Většinou se po to vejdou i brýle.
3: A co teda ta zbraň?
1: Zbraň, tak to je taková malá paintballka, lehčí.
2: V aréně na Chodově mají 2 hřiště, kde si můžete zahrát.
1: Černobyl, tak podle názvu automaticky se snažíme přiblížit vizuálně k Černobylu, kde první část toho hřiště, tak jsou skladovací prostory, máme tu nějaký sudy, bedny, a v druhé části tak už máme právě tu řídící místnost, která je skoro 1:1 Černobylu.
3: A tady jsme teda v District, se to jmenuje?
1: Přes Neurotic District, je to inspirovaný Iriou 51, kdy první část jsou právě laboratoře, nějaký výzkumný plochy, a druhá část jsou nějaký skoterský doupata. Máme tu vlastně i 2 auta. Výhoda tohohle hřiště je i ta, že tu máme několik baráčků a hlavně tady se může i do patra.
2: Zásah kuličkou bolí méně ve hře, když vám v těle funguje adrenalin. Já si ale ten zásah zkusila jen tak.
1: Hele, já tě trefím jenom do vesty, jo?
3: Já se bojím.
1: Že jo? Připravená?
3: Ježiši, jo. Tak a teď do těla?
1: Chceš do těla? Tak jo. Ale víš co? Teď si jdem zahrát, jo? Takže 3, 2, 1, hra!
3: Au! Jsem mrtvá.
1: Tak co, bolelo to?
3: Bolelo to míň.
1: Jo?
3: Super.
2: Tato hra je ideální také na team building pro stmelení kolektivu. Monika Doležalová, Rádio Praha. Rádio
4: Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Tak tohle je R.E.M. na Rádiu Praha, je 19 hodin 30 minut. Od pátku do neděle můžete navštívit v Praze na výstavišti v Holešovicích Legendy. 3 dny automobilových snů nabízejí historické legendy, supersporty, novinky automobilek, parádní přehlídky a zážitky pro celou rodinu i pro fanoušky motorismu. Celkem uvidíte na 1000 exponátů. Součástí akce je také bohatý doprovodný program. Dnes už jen do 20 hodin, takže to už moc nestíháte, a zítra, tedy v neděli, od 9 do 17. Podrobnosti najdete i v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Je minuta po 7:45, s vámi je Rádio Praha a v sobotní večerní Praze teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: V areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích je o víkendu festival Mezi ploty. Ten spojuje hudební a kulturní program s lidskostí a vzájemnou pomocí. Na 10 scénách se vystřídají desítky hudebníků, a to třeba Kateřina Marie Tichá, Xindl X, Berenika Kohoutová, Tomáš Klus a nebo skupina Lukáše Pavláska Team Building. Vydat se můžete i na výlet po pražských vinicích a vychutnáte si tak vína přímo na místech jejich vzniku. Speciální víkendová akce vám otevře třeba areály Modřanské vinice, vinice na Albertově nebo v Grébovce, anebo taky Trojskou vinici svaté Kláry. A náplavka na Rašínově nábřeží zase ožila maďarským festivalem. Ochutnáte tam teplé i studené delikatesy, nakoupíte tam koření i víno a tohle všechno za doprovodu maďarských hudebníků. Na své si tam přijdou i milovníci venkovních sportů. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tohle byl Linkin Park, sobotní večerní Praha teď pokračuje zprávami ve 20 hodin s Vaškem Millerem.
1: Dobrý večer. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh ministra Klempíře. Novým předsedou komunistů je dosavadní mluvčí Roman Roun, Kateřina Konečná nekandidovala. A pražské divadlo ABC premiérově uvádí Hříšné lidi města pražského. Zítra v Praze bude polojasno, během dne zataženo s přehánkami, místy bouřkami i silnými, teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Převodu financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vláda plánuje využít stávající zákon. Nebude už se tak zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. Ten připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Obě veřejnoprávní média změnu dlouhodobě kritizují. Česká televize podle mluvčího Michala Pleskota zatím nebude nový návrh komentovat.
3: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ke změně řekl, že odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a mění výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s Babišem 9. června. Předsedou komunistické strany je Roman Roun, doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místopředsedu mimoparlamentní KSČM Milana Krajču. Vedení Roun po 5 letech přebírá od europoslankyně Kateřiny Konečné. Ta mandát neobhajovala. Šéfkou strany se stala v říjnu 2021, kdy se komunisti poprvé od sametové revoluce nedostali do poslanecké sněmovny. Ani v loňských volbách, kde KSČM kandidovala na listinách Hnutí stačilo, nezískala jediný mandát. Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motocyklistů oproti stejnému období loni. To je víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
4: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
1: Rada Macátko, Jedová chýše nebo Hříšní lidé města pražského nově míří i na divadelní jeviště. Městská divadla pražská dnes uvádějí v divadle ABC premiéru inscenace inspirované legendární

0: to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
1: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál.
0: Inscenace je složená ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
2: Kanoistka Tereza Knedlová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupních vítězů byla ve slalomu po druhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety. Mezi kanoisty byl Václav Chaloupka druhý. Češi tak zkompletovali medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na páteční bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři. A zítra ráno bude polojasno, během dne od západu zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 25 až 27. Ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný severozápadní až západní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích Ocelkova u křižovatky s Brixovou. Tady máme hlášenou nehodu autobusu a osobního auta. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Problémy jsou také ve Vysočanské ulici v křižovatce s ulicí Nad Krocínkou. Havarovala tady 2 osobní auta. Tak opatrně i v tomto místě. Připomínám také komplikace například v Chorvatské ulici v Praze 10, kde se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. A ještě připojím ulici Blažíčkova v Praze 4, kde se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabas a Tylšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 20 hodin a 6,5 minuty a vaším sobotním parťákem je stále Večerní Praha. 7 z 10 bývalých vězňů se v Česku vrátí za mříže. Téměř 70% recidiva je jednou z nejvyšších v Evropě. S návratem do společnosti po výkonu trestu má lidem pomoci připravovaná platforma a víc si o ní řekneme už v této hodině. A Oscarový snímek Ostře sledované vlaky letos slaví 60 let. Natáčení na nádraží v obci Loděnice u Berouna připomíná muzeum trati. Co všechno tam můžeme vidět, prozradíme už za chvíli. A ještě písničky, s těmi už čeká Lukas Graham. Kapela Imagine Dragons. Nebo BB Rexa a Fateless. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Ve večerní Praze dozněl Bruno Mars, Mars, za chvíli nás čeká Petr Perk, Imagine Dragons nebo třeba Leony. Zkrátka jedeme dál. Letos to bude 60 let od premiéry Oscarového snímku Jiřího Mencela Ostře sledované vlaky. Toto jubileum oslaví za necelý měsíc i v obci Loděnice u Berouna, kde se velká část filmu natáčela. Navštívit tam můžete taky takzvané muzeum trati.
1: Ahoj Miloši!
2: Ahoj Mášo!
1: No tobě to ale sluší.
2: Tobě to taky sluší, Mášenko.
3: Nádrží bys filmu dnes poznal jen málo kdo, ale podle obyvatelky Loděnice Markéty Macháčkové má film pro obec stále velký význam.
4: Teď je to nádraží přestavěný, ale ještě donedávna to tady fakt vypadalo jako v tom filmu. Co vím od těch pamětníků, tak když to natáčeli ten film, takže pan Mencel a i ty herci se scházeli v restauraci na kovárně v Chrustenicích. To byla taková vyhlášená hospoda.
3: Přímo v nádražní budově v Loděnici je skromné muzeum, kterým mě provádí kustodka Alena Heinrichová.
5: Ta myšlenka vznikla na takové skupině děvčat zralého věku, obyčejně se tomu říká babinec teda. Sehnali jsme pár tu lidí a dohodli jsme se, že tady kromě teda ostře sledovaných vlaků a historie nádraží, taky bude historie obce. Že?
3: Možná se teda pojďme podívat dovnitř, co tady vlastně je.
5: Teda je to rozdělení do třech částí. Že? Tady úvodem vždycky říkáme o historii vlaku, historii nádraží. Kousek dál máme historii obce a vzadu tam je muzeum ostře sledovaných vlaků.
3: Je to skutečně malá místnost, řeknu.
5: Ano, 2x5 metrů. A tadyhle máte fotografie z filmu přímo z toho. Dole je posledních 5 fotografií ze slávy, kterou tady uspořádali České dráhy při příležitosti 50 let od natáčení ostře sledovaných vlaků. No a zároveň to tady máme jako pamětní síň těch, kteří už tady s námi nemohou být. Takže v čele fotografie pana Mencla.
3: Právě při oslavách před 10 lety v reportáži Jaroslava Skalického pro Český rozhlas o natáčení promluvil režisér filmu Jiří Mencl. Že by mohl za snímek získat Oscara, ho prý ani nenapadlo.
6: Měl jsem štěstí. My jsme s panem Šefrem měli jediný cíl natočit to tak, aby nás zase nechali další film dělat. No. Jiný ambice jsme neměli.
3: Na natáčení tehdy zavzpomínal i kameraman Jaromír Šofr. Promluvil o tom, proč tvůrci zvolili právě nádraží v Loděnici.
7: Bylo bezkonkurenční. Jeho nádhernou intimitu, což je dáno sevřeností přírodní, tou vysokou strání.
3: I letos si lidé v Loděnici připomenou výročí filmu Ostře sledované vlaky. Konkrétně 20. června. Z Loděnice Laura Hájková, Český rozhlas.
8: Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

zjasnou světla poslední

Necelá minuta zbývá do půl deváté. Dnešní sobotní večer patří na Rádiu Praha tradičně další porce mimořádných kousků z 90. let minulého století. Po zprávách v 21 hodin, tak pro vás máme opět zónu 90. A tentokrát vás čekají třeba Backstreet Boys, Josef Bohouš, Kylie Minogue, Mr. Big, Crowded House, Pet Shop Boys nebo třeba skupina Buty. A ani to není vše. To nejlepší z 90. vám přinášíme každou sobotu po 21. hodině na Rádiu Praha.

0: Je 8:45, poslední květnová sobota na Rádiu Praha pokračuje. Vězňům v Česku má ještě letos s návratem do společnosti pomáhat také nový webový portál. Na rozcestníku zvaném Pro výstup přehledně dohledají organizace, které jim pomůžou třeba s hledáním zaměstnání, bydlení nebo tím, jak napravit vztahy s rodinou. Návrat z vězení totiž nebývá jednoduchý. O tom svědčí třeba studie pro Centrum Rubikon, podle které se do 7 let od propuštění polovina lidí do vězení vrátí.
1: Kdybych si nespracovala tu závislost už ve vězení, tak si myslím, že jsem se vrátila zpátky do těch starých kolejí.
2: Popisuje Jana svou největší překážku při návratu z vězení. Odsouzená byla na 1,5 roku za majetkovou trestnou činnost. Právě závislost je jedním z problémů, se kterými lidé ve vězení potřebují pomoct nejčastěji, potvrzuje plukovník Jona Šlučný z vězeňské služby.
3: Každý to má jinak, mají problémy se závislostí, mají problémy s dluhy, s financema, nemají dostatečné pracovní návyky, aby byli uplatnitelní na trhu práce, často mají roztříštěné rodiny a vůbec ty sociální vazby, takže nemají ani kde bydlet.
2: Pokud vězeň nenalezne dostatečnou podporu, téměř jistě se podle Lučného do vězení vrátí. Nabízejí ji především neziskové organizace. Vězeňská služba spolupracuje s asi 70. Jejich služby se ale nedostanou ke všem, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Zároveň určitě platí to, že ta kapacita těch služeb je regionálně velmi nerovnoměrná a je nedostačující. Nicméně my víme, že jedním z těch problémů je i právě ta nedostatečná informovanost.
2: Pro lepší orientaci má vězňům sloužit webový portál Pro výstup CZ. Internetová stránka s nabídkou asistence třeba s bydlením, řešením dluhů, závislostmi i dalšími problémy. V portálu bude možné dohledat služby třeba podle volné kapacity nebo města a okresu, pokračuje Tinglová.
4: Rádi bychom, aby byla dostupná třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům, kteří s klienty pracují.
2: Některým se přesto návrat na svobodu povede. Jana už při pobytu ve vězení nastoupila do ochranné léčby v Opavě, poté na doléčení do Brna. Dnes se Jana do věznic vrací, aby pomohla překonat závislost dalším.
1: Já konkrétně vedu cvičení, miluji jako běh a cvičení a pohyb, takže se mnou je vždycky v úterky cvičení s Jančou.
2: Ročně věznice v Česku opustí 10 000 lidí. Platforma Pro výstup s přehledem dostupných služeb pro ně bude fungovat od letošního podzimu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Prahy. 21 hodin ve studiu Rádia Praha je už se mnou Václav Miller a přináší zprávy. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobrý večer. Hygienici kontrolují pražská koupaliště, nově budou během sezóny sledovat i jezero Lipence a Branickou pláž. Novou dětskou skupinu v Praze 7 může od září navštěvovat 24 dětí. Vláda ke změně financování Českého rozhlasu a televize využije současné zákony. Návrh ministra Klempíře už řešit nebude. A zítra bude v Praze polojasno, během nezataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští hygienici začali kontrolovat kvalitu vody v přírodních koupalištích. Nově sledují i jezero Lipence a Branickou pláž. Celkem budou v hlavním městě v létě každé 2 týdny monitorovat 9 koupališť. Všechny koupaliště jsou zatím ke koupání, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
3: Naším úkolem je zajistit, aby se lidé koupali bezpečně. Pravidelný monitoring je klíčem k prevenci zdravotních rizik, jako jsou kožní vyrážky nebo zažívací potíže.
1: Rodiče v Praze 7 budou moci zapsat své děti do nové dětské skupiny na Ortenově náměstí. Vedení městské části otevře v budově bývalé herny, kterou koupilo před 3 lety. Dělníci během rekonstrukce stavbu zateplili, vyměnili okna a opravili střechu. Od září bude do dětské skupiny chodit 24 dětí, říká místostarostka 7. městské části Hana Šišková ze sdružení Praha 7 sobě.
4: Zápisy do ní budou probíhat již teď na začátku června, a to přesně 4. června 2026. A v době od 10 do 12 hodin v kanceláři mateřské školy Tusarova 27.
1: Vláda se už nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Český rozhlas i televize změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zaoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s premiérem Babišem 9. června. Polsko získalo první zálohou z unijní obranné půjčky SAFE 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun. Má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o 1 bilion korun. Z programu je získá po částech.
5: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky, nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Hokejisté Švýcarska jsou finalisty světového šampionátu. Na domácím ledě v Curychu porazili Nory 6-0. Teď hrají o postup do boje o zlato, reprezentace Kanady a Finska, a stav je ve třetí třetině nerozhodný 2-2. A zítra ráno bude v Praze polojasno, během dne od západu zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 25 až 27. Ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný severozápadní až západní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha.

0: muž, který má co vysvětlovat, tedy nikoli z hudebního hlediska. Puff Daddy s Faith Evans si vypůjčili v roce 1997 kousek skupiny The Police a navařili z toho světový megahit album Missing You. A s pořádně rozjuchanou vypalovačkou tu bude taky rodačka z Hollywoodu Belinda Carlisle. Teď tři bratři z Oklahomy do dějin muziky se zapsali v roce 1997 hitem Bop. Tady jsou Hanson.
1: Zóna 90. V sobotu večer na Praze.

0: František Dobrota, sluníčko, hladina rybníka, pohoda a buty s Radkem Pastrňákem. Písnička vyšla na albu Dřevo v roce 1995. Od té doby patří i do playlistu snad každé zábavové kapely. Dneska pobavila v originále na Rádiu Praha 90. Nikam nechoďte, další hvězdy a ikonické songy jsou přichystány, jako třeba Pet Shop Boys a Go West, nebo australsko-novozélandský band Crowded House. Mistři harmonii tu budou s náramnou Weather With You. To se psal rok 1992. Teď výtečná Kanaďanka Amanda Marshall. Když se objevila tato blondýnka s drsným hlasem, hned se o ní mluvilo jako o Brianu Adamsovi v sukních. Popravdě vždycky, když jsem je viděl, měla džíny. V sukni snad nikdy. Tak tady je s hitem Dark Horse Amanda Marshall.
1: Zóna 90. A Petr Jungmann.

Vzpomněli jste si na tenhle hit? To byl dívčí band z Irska Bewitched. Byly sympatické, krásné, ale hvězdný život měli jepičí. Přesto se blízkli několika dobrými kousky. Ten nejlepší právě teď, Blame It on the Weatherman z roku 1999. Tady je Zóna 90 na Rádiu Praha a další famózní kousky poslední dekády 20. století. Královna country popu, další Kanaďanka Shania Twain, bude s titulním songem jedné z nejprodávanějších desek všech dob. Její grandiózní Come On Over. Kylie Minogue. O ní právě běží na Netflixu nová dokumentární série. Dá jednu z velkých devadesátek, Confide in Me. Mimochodem na tu sérii koukněte. Teď rockový ekvilibristé z LA, skupina Mr. Big. V roce 1994 poprvé hráli na slávy ve sportovní hale a tam ukázali i slavné vrtačkové solo. Prostě vezmete akuvrtačku a brousíte s ní struny. Přesto ladíte a zvuk strhují. Nejvíce však proslavili akustickou kytarovkou To Be With You. Tady jsou Mr. Big.

0: Láska, jenom láska, a ta pořádná, kdy jindy než v měsíci lásky. Avšak dnes je tu poslední květnová sobota. Zítra poslední májový den a budeme mít červen. Na rádiu Praha zpíval rodilý Plzeňák Bohouš Josef. V dnešní 90. už je před námi jenom jeden z nejslavnějších boybandů. Budou tady Backstreet Boys. No a pak už 10. a další zprávy. Další 90. až v červnu. Přesně za týden, v sobotu. Mějte se.
1: Zóna 90. V sobotu večer na Praze.

0: je 22 hodin. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh ministra Klempíře. Novým předsedou komunistů je dosavadní mluvčí Roman Roun. Kateřina Konečná nekandidovala. V pražském divadle ABC je premiéra Hříšných lidí města Pražského. A zítra bude polojasno, během nezataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Teploty 25 až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Převodu financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vláda plánuje využít stávající zákon. Nebude už se tak zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. Ten připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Obě veřejnoprávní média změnu dlouhodobě kritizují. Česká televize podle mluvčího Michala Pleskota zatím nebude nový návrh komentovat.
2: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ke změně řekl, že odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a mění výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s Babišem 9. června. Předsedou komunistické strany je Roman Roun. Doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místopředsedu mimoparlamentní KSČM Milana Krajču. Vedení Roun po 5 letech přebírá od europoslankyně Kateřiny Konečné. Ta mandát neobhajovala. Šéfkou strany se stala v říjnu 2021, kdy se komunisti poprvé od sametové revoluce nedostali do poslanecké sněmovny. Ani v loňských volbách, kde KSČM kandidovala na listinách Hnutí stačilo, nezískala jediný mandát. Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
3: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
0: Rada Vacátko, Jedová chýše nebo Hříšní lidé města Pražského nově míří i na divadelní jeviště. Městská divadla Pražská dnes uvádějí v divadle ABC premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy.
4: Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
5: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, sebevědomý, šťavnatý.
4: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavné

0: 21.18 a zítra se zahrají o medaile. Perušič tak v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích může navázat na úspěchy s bývalým spoluhráčem Davidem Schweinerem, jehož dnes pomohl vyřadit ve vzájemném osmifinále. Zítra ráno bude v Praze polojasno, během dne od západu zataženo s přehánkami, místy bouřkami i silnými. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 25 až 27. Ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný severozápadní až západní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané

0: Ziny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

missing my same old us before we learned our truth too late.

nahoru. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Lenky Váhalové.
1: Posloucháte Rádio Praha a ve studiu už je se mnou další host, tentokrát designér Jiří Krejčiřík. Je to vítěz ceny Czech Grand Design, porotu oslovil kolekcí svítidel Emilie a Emil. Hezký poslech.

0: Váhalové.
1: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je designer Jiří Krejčířík. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A vy jste vítězem ceny Czech Grand Design. Co to znamená pro designera získat takovouhle krásnou cenu? Já teda vím, že máte x dalších cen, ale tohle je úplná novinka.
2: Tak Czech Grand Design je vlastně to nejprestižnější ocenění vlastně v České republice, jaký můžete získat. Vlastně v tříkolovém hlasování o tom rozhoduje 73 člena komise, což jsou vlastně přední osobnosti napříč kulturní sférou. Takže pro nás jako tvůrce to znamená určitě jako ocenění naší práce odbornou veřejností, což je vlastně takovej nějaký vlastně potěšující kredit, který z toho plyne.
1: Co vám to přinese? Je to publicita, víc klientů, nebo třeba můžete zvednout ceny?
2: To ještě nevím, to takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale určitě je to jako, jakoby publicita, nějaká pozornost médií. Myslím si, že i pro vlastně spoustu

0: Ale když už jsem to naťukla, pojďme to probrat, protože já jsem se podívala na váš web a tam, když bychom chtěli nějaký váš kousek, tak předpokládám, vám musíme napsat, domluvit se. A přišla mi na Instagram otázka na vás, protože vždycky vyhodíme před rozhovorem takovéto otázkové okno. A přišla mi tam otázka od mojí kamarádky, která napsala, jaký je jeho nejdražší kousek. Můžete to prozradit?
1: No, tak v podstatě jako ty ceny se jako různí, vlastně přesně podle jako objektu, že jsou tam jako od nejmenších jako nábytkových model, který stojí v řádu tisíců, až po vlastně ty nejsložitější nábytkový jako kusy, což jsou ty altars, to jsou ty sběratelské kabinety, což je spíš až taková vlastně socha a tam je to jako několik set tisíc vlastně za takovej kus.
0: A je o to zájem i v zahraničí?
1: Určitě, teď jsem zrovna vlastně přijel z takový asi nejprestižnějšího veletrhu zaměřeného na sběratelský design, kde jsem vlastně jeden tady tenhle ten altar měl vlastně vystavený. Byl jsem tam pod záštitou pařížské galerie Initio Art and Design a to je vlastně jako přesně to místo, kam vlastně chodí sběratelé, interiéroví designéři a vlastně hledají věci, které by umístili do projektu. Ale samozřejmě jako takovýhle jako hodně autorský věci, tak ty si hledají svého klienta daleko díl než vlastně nábytek, který je víc takový jako užitnej.
0: A když jsme u těch klientů, tak do jaké míry je tam třeba z jejich strany zadání a do jaké míry se takzvaně můžete vyřádit vy, kde se to jako potká?
1: No, já vlastně mám to štěstí, že v posledních letech mě právě klienti primárně oslovujou pro můj autorský rukopis.
0: A nekecaj do toho.
1: A vždycky je to dialog, takže já se vlastně snažím nebejt jako autoritářský. Ale zároveň musím říct, že ve spoustě těch projektech mám jako hodně volného prostoru a právě to, že díky tomu, že mě oslovují jako pro moji estetiku, tak vlastně očekávají to, že vlastně do toho promítnu jako vlastně nějakou volnost, nějakou invenci, inovaci a nějaký umělecký přesah. Protože já takhle i vlastně nad těma věcma přemýšlím, jako vlastně z takového nejen funkčního hlediska, ale i jako vlastně výtvarného a vždycky u těch projektů hledám takovou jako syntézu těch obou rovin.
0: A když se tam úplně prakticky, tak dají vám vědět i kde ten váš design, výrobek bude třeba umístěný v rámci prostoru a vy se podíváte a i to vás nějakým způsobem inspiruje?
1: Je to tak, jakože vlastně ten kontext toho prostoru vlastně vždycky v tom těch projektech jako zohledňuju a napadá mě jenom takový třeba jeden příklad takový jako realizace, kterou bych na tuhle otázku odpověděl, že do jednoho vlastně rezidenčního projektu na Letné, projektu Venecká 33, tak mě klientka oslovila, že by ode mě chtěla vlastně jídelní stůl, velký, 3metrový a vlastně já jsem říkal, že by se mi líbilo nějakým způsobem navázat na něco, co je v tom vlastně bytě a od jiné umělkyně je na podlaze taková jakoby mozaika. A já jsem vlastně udělal to, že jsem jako zbytky těch mramorů vlastně jako vzal a v formu inkrustace se mi vlastně je takový jako ornamenty udělal na té stolové desce. Takže potom jako ten stůl vlastně byl propojený s tou podlahou a potom ještě vznikla k tomu lavice, kde jsem zase naopak vlastně nechal udělat polstrování z ručně šitých vlastně látek, který zase udělala, je použila v interiéru jiná umělkyně na takový trůn, který tam je. Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A v rámci těch cen CzechGrind Design jste vlastně byl oceněn za kolekci svítidel Emílie a Emil. Vím, že jsme v rozhlase, ale můžete to popsat, jak vypadají tahle svítidla?
2: Takže vlastně tohle je pro firmu Modernista, která má vlastně práva na vytváření jako reprodukcí autorů z období první republiky, takže mají prostě Janáka, Gočára, Halabalu a spoustu dalších vlastně jako autorů z období modernismu i pozdějších. A já jsem vlastně pro Modernistu chtěl vytvořit jako produkt, který bude navazovat na to jejich vlastně portfolio. Paní majitelka, paní Vichterlová vlastně to komentovala s tím, že jsem první žijící autor, s kterým spolupracují, takže jsem měl vlastně tuhle tu čest vytvořit jako první jako žijící designér vlastně pro ně kolekci a já jsem se vlastně inspiroval jako kubismem, art deckem a vlastně nechal jsem tam takovej jako drobnej odkaz vlastně k té estetice první republiky, ale zároveň vlastně, aby ty věci působily současně a fungovaly v nynějších interiérech a to jméno Emílie Emil právě je taky jako záměrně spjatý takhle jako s tím obdobím, který mám spojený jako s první republikou.
1: A třeba i s konkrétním umělcem?
2: Tam vlastně jsem se lehce inspiroval, jestli znáte na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka, je tam taková lampa kubistická, tak to byla nějaká ta vlastně jakoby spojitost, která tam byla.
1: A ta porota, která vybírá toho vítěze, tak dávám třeba k tomu nějaký komentář, proč vás vybrali, proč vy jste zrovna letos nebo za ten rok 2025 tím vítězem, čím jste ohromil?
2: Je to tak, vlastně k tomu vzniká jakoby publikace. I na webu CzechGrind Designu jsou v podstatě potom všichni vítězové i nominovaní zveřejněny a ke každému je vlastně napsaný rozsáhlej jako kurátorský text a vyhodnocení vlastně té poroty, proč vlastně zvolili vás, a je to vlastně docela dlouhá taková jako souhrná jako stať, takže vlastně je to docela důsledně pojatý tohle.
1: A vás osobně co takzvaně zahřálo na srdci, že se vám líbilo, že vás vybrali, protože?
2: Aha, právě to, že vlastně porota zhodnotila, že jsem v letošním roce měl jednak spoustu v podstatě firemních spoluprací a zároveň jako svoje projekty a že vlastně ten můj výrazný rukopis jsem vlastně dokázal adaptovat i jako vlastně službu, to znamená, že to nejsou jenom ty moje volné projekty, ale i přesně, že nějakým způsobem zohledňuji kontext té značky a firmy, pro kterou vlastně tu věc vytvářím, tak v podstatě tohle byl jeden bod, potom to byl taky to, jakým způsobem v podstatě ty věci jsou jako komplexní a jak s tím vlastně jako pracuju. Já rád pracuji s kontrastama, s nějakýma jako konotacema a vlastně ty věci mají takový jako sochařský vyznění a vyjádření.
1: Teď tady přečtu jednu citaci, ta byla pro Český rozhlas Vltava a řekl jste ji vy. V rámci své tvorby rád vystavuji kontrasty, baví mě pracovat s nečekanými pocity a vytvářet je v lidech. Mm-hmm. Krásné, ale co si pod tím představit? Co jste tím myslel?
2: Jo, tak pro mě vlastně, já mám rád, když vlastně tvůrci se nebojí a vytvářejí v podstatě nějaký jako neotřelý vlastně řešení, který jako nenásleduje jenom jako trendy nebo nějaký jako tendence. A samozřejmě, když jste v něčem jakoby průkopník, tak potom vytváříte jako pozitivní, ale třeba i negativní a vlastně je to nějakým způsobem pro mě takový jako důležitý jako aspekt toho, že já se vlastně v té svojí tvorbě snažím vlastně co nejvíc jako odpoutat od toho, co je a existuje a vlastně spíš se koukat jako do sebe než kolem sebe a vytvářet tu věc jako s takovým jakoby výtvarným podtextem a potom v podstatě to, jakým způsobem každý na tu věc jako reaguje, tak je pro mě taková hrozně zajímavá zpětná vazba.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A já pro naše posluchače musím říct jednu takovou hezkou věc, že když jste přišel do naší karlínské budovy, tak jste si všechno fotil, všechno prohlížel a já jsem tak zavnímala, že vy vlastně kamkoliv přijdete, kdekoliv jste, tak to necháte na sebe působit, protože to je ta vaše budoucí inspirace pro tu tvorbu. Vnímám to správně?
2: Já myslím, že jo, jakože vlastně já jsem takovej, jako bych řekl, jako sběratel momentů a vlastně atmosféry a vlastně hodně mě i zajímá jako architektura a myslím si, že vlastně tím pozorováním to tvoří takový jako podvědomý fond, z kterého potom určitě čerpám. Tady těmhletím vlastně záběrům z architektury jsem věnoval i na svém webu vlastně samostatnou stránku. Já vždycky, když někam jedu jako do zahraničí nebo když se procházím po Praze, tak vlastně si fotím různý takovýhle detaily jako architektury a věcí, které mě zaujmou a ty zprávy střádám na tom svém webu, kde je ta mozaika toho vidět.
1: A když třeba potom i něco tvoříte, tak listujete tím svým telefonem? Že si vzpomenete, že jste třeba něco fotil v Japonsku?
2: No, popravdě zase tak metodický v tom nejsem. Jakože je to vlastně, jakože většinou vždycky, když se vrátím jako z dovolený, tak přesně udělám takovou jako třeba na Instagramu takový jako karusel vlastně nějakých momentů, který se mi jako líbily, který mají nějakým způsobem. Třeba tehdy jsem přijel z Paříže, tak jsem fotil vlastně jako čelní pohledy na výlohy a vlastně vznikla z toho taková hrozně zábavná, barevná vlastně mozaika.
1: Teď se chystáte do Japonska? Co tam?
2: Tam plánujeme s přítelkyní cestovat a vlastně máme spoustu různých v podstatě jako kromě takových těch tradičních míst jako Tokio, Kyoto, Naoshima, Teshima, tak pak máme i vlastně naplánovanou takovou cestu vlastně pěší, že půjdeme 6 dní vlastně jako jenom nalehko s batohama po takový starý poštovní cestě. A potom ještě po cestě zpátky vlastně do Soulu, kde budeme ještě 5 dní. V Tokiu se setkáme ještě s jedním mým kamarádem, designérem, který je vlastně Japonec. A tak to bude taky ještě takový hezký setkání.
1: Ale vy podvědomně budete stále pracovat. Protože
2: no já
1: budete,
2: doufám, že ne právě.
1: Ale stále budete sbírat inspirace,
2: která jo, takhle,
1: vás
2: no,
1: potom...
2: To asi jo. Já zároveň tam vlastně jediný, co tak jako právě naopak takovou tu jako klasickou práci chci v podstatě tady nechat za sebou v Praze a naopak se jako tak jako nacítit na tu atmosféru a na ten moment a nechat na sebe jako působit to místo. A jediný, na co se chci tak jako soustředit, je, že vlastně jako výherce toho Czechgrand designu budu mít příští rok vlastně výstavu v Moravské galerii v Brně. A to je nějaká jako věc, na kterou se tam chci přesně tak jako nainspirovat a nějak si to jako přemítat, že už mám vlastně jako koncept vymyšlený, který jsem teď prezentoval vlastně Moravské galerii, s nima to zarezonovalo a teď to musím nějakým způsobem dotáhnout, takže...
1: Ale chápu to správně tak, že si od své práce, kterou milujete, potřebujete trošku odpočinout?
2: No, myslím si, že jako je dobrý mít takovýhle jako odstup, že vlastně, jak vlastně člověk jede pořád jako v takovém jako kolečku, tak to potom jako trošku vede jako k takovému, bych řekl, vlastně fokusovanému tunelovému vlastně vidění a mám rád jako se vlastně takhle jako úplně jako odpojit, poodstoupit a podívat se vlastně jako na sebe, na to, kde jsem, co dělám, z nějakého takového jako odstupu.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a teď se zdánlivě vrátíme na začátek, protože mám jednoduchou otázku. Jak se člověk stane designérem ve smyslu toho, jestli to byla vaše vášeň už od malinka, že jste prostě chtěl něco takového tvořit?
2: Já jsem vždycky hrozně jako dítě byl takovej jako kutil, že jsem vlastně, jsme měli chatu, nebo rodiče měli chatu jako na Slapech a já jsem tam vlastně s kamarádama stavěli srub na stromech a vznikl fakt takovej vyloženě dům na stromech v podstatě.
1: A byl designový?
2: No spíš byl takovej jako vlastně, jo, byl designový, protože design je vlastně o tom jako hledat řešení v rámci prostředků, které jsou k dispozici, a takže to byl přesně jako ten nějakým způsobem cíl, který jsme měli, byla vlastně kompletně stavba, která byla vlastně třeba 3 metry jako nad zemí v takovém jako svahu, takže museli jsme udělat konstrukci, která byla vlastně jako zavěšená. Zároveň jsme nechtěli vlastně dávat jako hřebíky do stromů, takže jsme vystavili vlastně kůly okolo stromů, který jsme přivázali vlastně ocelovýma jako drátama, tím vznikly nosníky, na který jsme vlastně dávali potom ty příčné trámy. Takže v tomhle tom byl takový trošku až japonský přístup, bych možná řekl.
1: Takže a byli jste ohleduplní vůči stromu, to je hezký?
2: No, právě nechtěli jsme do něj dávat jako hřebíky, aby když potom vlastně demontujeme tu stavbu, což nakonec tam byla asi 10 let, tak potom vlastně ty stromy byly zdraví a nijak jsme jim jako neublížili.
1: A co jste pak studoval?
2: Já jsem studoval, mě vždycky hodně bavila kresba a malba, já jsem chtěl spíš studovat právě ze začátku jako spíš volný umění, ale nejsem z umělecké rodiny a rodiče mě tak nějak trošku víc pobízeli k tomu jít studovat něco jako praktického, co pro ně bylo víc představitelné, jako třeba architekturu. A já jsem si vlastně, když jsem končil na základce, udělal takovýto kolečko po uměleckých školách, Helichovka, Hohlárka a Subška na Žižkově náměstí. A ta škola mě vlastně zaujala nejvíc. Tam byl obor konstrukce a tvorba nábytku, design interiéru. A ta škola vlastně je hodně inspirovaná Bauhausem, má 100 let starou vlastně dílnu s takovýma těma starýma litinovýma strojema. A během studií jsme byli hodně vedení k tomu, to, co navrhneme, sami vyrábět. Takže vlastně to propojení toho řemesla a toho designu mi vlastně bylo jako sympatický. Ale pořád jsem vlastně během toho studia tak nějak jako inklinoval i k té jako kresbě, malbě. A vlastně dlouho mi trvalo, než jsem jako našel nějakou cestu, jak ty dvě sféry propojovat a jak tu výtvarnost promítat do toho designu.
1: Vaši rodiče chtěli, abyste dělal něco praktického, ale design je praktický.
2: No ten design, to s tím byli spokojení, s tou volbou. Jim se nelíbilo to, že bych šel studovat kresbu a malbu, protože vlastně se báli, co se mnou potom bude, až vlastně jako dostuduju, a v podstatě tady těmhle jako otázkám jsem jako čelil. Bylo to něco, co mě určitě jako ovlivnilo v té volbě jako toho, kam jít jako studovat.
1: A váš první designový kousek, co to bylo?
2: Přemýšlím. My jsme dělali vlastně ze začátku takový hodně jako zadání, jako že jsme vlastně měli přírodninu, kterou jsme měli nějakým způsobem stylizovat, takže dělali jsme jako vlastně sochu z přírodniny. Já jsem si vybral kaštan a líbilo se mi právě pracovat jako s tím plodem, jako který je vevnitř, a s tou ochranou slupkou. A vlastně, takže z toho jsem udělal takovou sochu a potom jsem z toho měl udělat jakoby produkt, a to si pamatuju, že jsem udělal vlastně takový křeslo. Bylo to takový jako lehátko, který bylo jak vlastně jak ten obal těch kaštanů, a byly takový dva, který se do sebe vlastně prolínali. Tak to mě teď napadlo na první dobrou.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je designér Jiří Krejčiřík. S jakými materiály nejradši pracujete?
2: Já mám nejradši dřevo, kámen, kov a sklo. A líbí se mi právě s nima pracovat jako podle situace toho, který projekt vlastně zrovna dělám, tak si vždycky tak trošku jako řekne, kterou cestou jít, protože vlastně každý ten materiál má svůj temperament. Je to vlastně jak přesně jak s lidskýma stahama, že vlastně vy víte, že kov je tvrdohlavý a v podstatě dřevo je víc jako povolný.
1: Takže když je klient tvrdohlavý, jako tak
2: znamení.
1: Dostane něco z kamen.
2: To ne, to spíš jako, že vlastně vím, že nějaký cesty by nešly s mýma kovovejma kamarádama, některý by naopak vlastně zase nešly s dřevěnýma kamarádama, takže podle toho já volím toho svýho kamaráda, který ho pozvu na ten event, na který zrovna jdu, když použiju takovouhle metaforu.
1: A vy umíte s tím materiálem pracovat řemeslně? Třeba v rámci toho dřeva umíte nějaké truhlářské triky? Umíte si něco udělat sám?
2: Je to tak, já právě jako na té střední právě jako to řemeslo jako hodně vlastně studoval. Potom jsme i na vysoké škole měli s mými dvoumi kamarády vlastně projekt, který se jmenoval Design It and Craft It. A ta myšlenka byla právě taková, že jsme se inspirovali hnutím Arts and Crafts, který vlastně to, co navrhlo, tak potom vyráběli sami. My jsme stejně tady tenhle ten koncept jako vlastně aplikovali na naše nápady. Jeden z těch kamarádů měl dílnu v Hejnicích v Jizerských horách a vlastně udělali jsme kolekci nábytku, kterou jsme vlastně vystavili na pár výstavách a pak jsme ale samozřejmě zjistili, že není udržitelný vlastně všechno dělat jako sám a ve finále vlastně teďko spolupracuju naopak s těma nejlepšíma mistrama řemesla na každý ten daný materiál, který jsou právě zaměřený co nejvíc jako úzce, třeba jenom na jednu techniku, s kterou pracujou a tam samozřejmě jako je nesrovnatelný ten jejich který oni mají a ta moje povrchní v podstatě jako zkušenost, kterou třeba jsem načerpal během toho středoškolského a vysokoškolského studia.
1: A naplňují tedy tu vaši vizi? Vždycky dokážou naplnit?
2: No, myslím si, že za těch nějakých jakoby 15 let, co si vlastně tvořím tu síť těch spolupracovníků, tak už mám vlastně ty, který jsou dobrý právě na nějakou tu konkrétní svoji disciplínu a já potom vlastně vždycky podle toho jako daného projektu vím, za kým jít podle toho, co zrovna potřebuju vlastně zpracovat.
1: Stane se někdy, že do toho vašeho návrhu trošku promluví a přidají nějaký nápad, který vám se zalíbí?
2: Spíš vlastně, než že bych jako pracoval s invencí toho řemeslníka v tomhletom smyslu, tak spíš třeba je nějaká představa, která se potom během té realizace zjistí, že třeba nejde realizovat, nebo je lepší realizovat jako jinak. A je tam vlastně takový nečekaný třeba vývoj v rámci toho procesu, což může být vlastně inspirativní. A je to vlastně často právě inspirativní je ten proces třeba, a nějaký to omezení, který tam jako vzniká. Takže jako často, když vlastně vytváříte něco právě takového jako nevšedního, něco, co vlastně třeba ještě ten řemeslník nedělal a tak, tak je to taková průzkumná jako cesta.
1: Jak Češi vnímají český design a jsou ochotni investovat?
2: Já myslím, že jsou. A myslím si, že vlastně třeba ta sféra toho jako sběratelského designu, jako je třeba právě ve zmíněný Paříži nebo jiných evropských metropolích, tak tady ještě není úplně zakořeněná, ale v tom smyslu toho jako interiéru, tak mi přijde, že v podstatě určitě tady vlastně ty lidi jsou, kteří si kupují vlastně lokálně vyráběný nábytek, který má nějaký příběh a neveze se vlastně z druhého konce planety a to je i nějaký jako moje téma, s kterým já vlastně jakoby pracuju, že vlastně mě zajímá jako vlastně jít tak trošku proti jako nadprodukci, protože mi přijde, že to je vlastně velký jako problém, že se vlastně hrozně jako vyrábí spoustu předmětů, který se vlastně spotřebovávají a že vlastně je důležitý změnit tady tuhle tu mentalitu, že vlastně já se snažím vytvářet výrobky, které tady zůstanou pro další generace a to je takový nějaký můj jako topik, který vlastně řeším ve své práci.
0: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Jiří Krejčířík, designer, a teď to pojďme zkusit nějakým způsobem shrnout, co všechno vlastně navrhujete, protože zmínili jsme světla, zmínili jsme stůl, zmínili jsme komodu, ale těch věcí je mnohem víc. Jak široké je to portfolio?
2: No, já vlastně jakože primárně se soustředím na nábytek, interiér, svítidla, sklo a produktový design. Takže kromě vlastně toho, že já nevím, mám sérii madel, který jsem navrhnul, sérii stolů, židlí, komod, svítidel, tak třeba i teď jsem vlastně navrhl pro značku Alex Monhardt vlastně brýle, takže to je třeba vlastně úplně jiný produkt, nebo pro značku Irim jsem navrhoval vlastně takovej jakoby výstavní pult, vlastně takovou komodu, která je ale zároveň taková jako skulpturálně jakoby pojatá, že chtěli vlastně jako výrazný kus do toho jejich interiéru, který by byl vlastně takovej signature symbol, který bude vlastně v té prodejně. Takže vlastně to spektrum je relativně jako široký a vlastně nejsem vymezený jako na přesně jako jenom nějaký materiál nebo tak, ale točí se to primárně okolo produktového designu, nábytku a svítidel.
1: A pociťujete někdy nedostatek, ať už materiálu, řemeslníků? Víme, že se zavíraly porcelánky v Karlovarském kraji, sklárny. No. Že to řemeslo svým způsobem upadá.
2: No, je to určitě jako znát, zároveň velká jako konkurence v podstatě z druhého konce jako světa, kde vlastně velké firmy většinu věcí vyrábějí právě jako v Asii, a vlastně samozřejmě ta výrobní cena je naprosto nekonkurenceschopná. A to je ten důvod, proč tam ty vlastně firmy jdou, proč ty věci vyrábí tam, ale já chci podporovat to lokální řemeslo a myslím si, že určitě ubývá těch řemeslníků, jako který se vlastně tomu věnujou, a že je to nějaký takový jako vzácný jako obor, který by bylo škoda, kdyby se vlastně jako vytratil.
1: A narazil jste někdy na nějaký limit, že jste měl nějakou vizi, nějakou představu a z určitých důvodů to nešlo naplnit?
2: No, tak to řeším určitě v každém druhém projektu tohle, no, že vlastně je nějaká jako představa, ale potom samozřejmě je tam spoustu jako okolností, které v tom vždycky projektu jako hrajou roli, ať už jsou to jako finance, nebo nějaké omezení jako technologický, nebo technický, nebo materiálový, takže určitě je to vždycky nějak to, co jako designér a tvůrce v každém projektu víceméně řešíte.
1: Jaké máme jméno v zahraničí? V rámci toho designu.
2: Já myslím, že Česko, na to, jak jsme malá země, tak vlastně máme docela viditelnou stopu.
1: Vy jste toho důkazem?
2: Já vlastně každý rok se účastním nějaký zahraniční výstavy. Teď jsem byl v té Paříži, minulý rok v Miláně, v New Yorku, v Austrálii, takže vlastně i co se týká jako těch projektů, tak teď mám tak jako polovinu zahraničních klientů, polovinu českých, a přijde mi, že máme třeba i tady jako vlastně firmy, které jako jezdí na milánský design week, vystavují zahraničí, a vlastně i design blok je jako v tom velice pomáhá, že to je opravdu jako kvalitní veletrh, až bych řekl jako nevídaný na ten jako středoevropský jako region, a určitě to vlastně motivuje nás tvůrce každý rok takhle na podzim představit třeba něco novýho, a díky tomu je tady velice jako kreativní jako podhubí a strašně moc talentovaných lidí, kteří se tomu věnujou.
1: A na úplný závěr, co teď nosíte v hlavě? Jakou vizi?
2: No, tak teď nosím tu vizi do té Moravské galerie, že už jsem nějakým způsobem se trošku jako chytnul nějaký linky, nějakýho jako nápadu, a hodně si to teď tak jako přemítám, zároveň už jsem takovej odpojený na tu cestu a těším se hrozně jako na tu odlišnou kulturu a na to, jak jenom několik dní půjdeme s batohem na zádech. A
1: design necháte v České republice.
2: A design nechám tady.
1: Ale i tak, jenom taková drobná otázka, jestli tam někde vzadu, v podvědomí, je, já nevím, nějaká extrémně náročná, složitá, materiálově nákladná záležitost, ať už komoda nebo cokoliv, co byste si jednou chtěl splnit, ale zatím prostě na to není úplně prostor.
2: Tak chtěl bych udělat nějaký velký svítidlo, velký světelný objekt do nějakého veřejného prostoru. A to mě třeba láká.
1: Kdy si řekneme, tohle udělal Jiří Krejčířík. Já vám moc děkuju, že jste přišel na rozhovor.
2: Já děkuju moc ještě jednou za pozvání.
1: Mým hostem byl designér Jiří Krejčířík.

0: Vysočina, 1. prosinec roku 2010. Teploty s nadcházejícím večerem klesly hluboko pod bod mrazu a kriminalisté z krajského výjezdu, kteří tu noc mají pohotovost, doufají v klidný večer. Jenže krátce po 19. hodině se telefony rozezní. Na linku 158 před chvílí volal asi 30-letý muž z Pelhřimovska. Tvrdí, že jeho otec prý v domku ve vesnici našel mrtvou babičku. Ležela schoulená na zemi, nedýchala a na hlavě měla krvavou ránu.
1: Na místo tenkrát policii přivolal Karel vnuk zavražděné ženy s tím, že před chvilkou přišel domů jeho otec František, který jeho babičku mrtvou našel. Pan František po práci si zašel na pivo. Cestou z piva chtěl navštívit svoji tchýni také, jak byl zvyklý. Když přišel k ní domů, našel jí mrtvou, okamžitě vyběhl z domu a běžel do svého domu, který byl jenom přes ulici, a tam svému synovi Karlovi řekl, že našel mrtvou babičku a ať volá záchranku, ať volá policii.
0: Šéf kriminalistického výjezdu kraje Vysočina, vyšetřovatel Pavel Kubiš, si případ vraždy z roku 2010 připomíná jako mimořádný případ s mnoha nečekanými zvraty. Telefonát s nahlášením podezřelého úmrtí ho v adventním podvečeru zastihl už doma a klidná noc ho rozhodně nečekala.
1: Padlo hodně sněhu, byla taková sněhová kalamita. Jsem ze Žďáru nad Sázavou, byl jsem doma a tohle se stalo v obci Rynárec u Pelhřimova. Přes Jihlavu jsme jeli, s celým výjezdem jsme se scházeli na místě, mrzlo.
0: Před schátralým stavením uprostřed vesnice už na krajské kolegy čekali kriminalisté z Pelhřimova, kteří místo zajistili. Potvrdili, že stará paní téměř jistě zemřela násilnou smrtí. A tým Pavla Kubiše seznámili s tím, co se jim podařilo zjistit.
1: Kolegové z Pelhřimova se zachovali naprosto přesně tak, jak měli. Zjišťovali, které osoby se kolem celé situace mohly nějakým způsobem motat, které mohly mít jakoukoliv informaci, a už dopředu kontaktovali i soudního lékaře, což byl úplně perfektní postup, protože tím se ušetřilo několik cenných hodin, díky kterým jsme se mohli posouvat dál.
0: Když Pavel Kubiš s kolegy vešli do neudržované chalupy, překvapilo je, že i uvnitř to vypadá, jako by se čas zastavil na začátku minulého století. Na tělo staré paní narazili hned za zádveřím na prahu obytné místnosti.
1: Jednalo se o stařičku, paní velice drobnou, která žila v takovém hodně starém stavení, neudržovaném, v podstatě velice neupraveném, spousta nepořádku, špíny. Vůbec nechápu, jak ta paní v tom objektu mohla žít, jo, protože my jsme tam byli v zimních bundách vevnitř, cvakali nám zuby zimou.
0: Nepořádek v místnosti se starou kredencí, sporákem a stolem ukazoval na řádění vraha, který sem přišel pravděpodobně loupit. Detaily ale kriminalisté zatím nemohli zaznamenat.
1: Problém byl strašně špatná viditelnost. Ať jsme si ty místnosti nasvěcovali lampami, které jsme měli k dispozici, tak v podstatě tam se nedalo pořádně rozsvítit, zejména v té místnosti, kde byla ta zavražděná paní. A ta viditelnost byla skutečně malá. Vzpomínám si, bylo tam několik zranění na hlavě, ta hlava byla i dost zakrvácená, takže ty zranění nebyly jednoznačné.
2: Podle soudního lékaře to bylo nějakým tupým předmětem, a protože to byl starý rodinný domek, chaloupka, topila tam dřívím, tak se nabízelo buď to nějaký poleno nebo nějaký topor od sekery, to, co se běžně tomu násilníkovi na místě nachází a může to co nejdřív použít. No. Na místě to nevypadalo tak, že by to měla být jakoby plánovaná nějaká úkladná vražda. Že to bylo spíš jakoby něco z afektu nebo nějaký spor, že to tam vygradovalo až jakoby na místě. Když je ta vražda plánovaná, že, tak ten stav na místě vypadá jinak, než když je to něco, co nenaplánujete a vychází až z té samotné situace.
0: Operativec Miroslav Buchta vzpomíná, že vražedný předmět bezvýsledně hledali v domě, na dvoře i v okolních hospodářských budovách. Soudní lékař v zápětí doplnil informace o pravděpodobné příčině smrti paní. Kromě rozsáhlého zranění na hlavě, měla na krku stopy poškrcení a prohlídka rukou potvrdila, že stará paní se svým vrahem bojovala o život.
1: byly nějaký polámané nechty, že bylo vidět, že ta paní asi v tu chvíli, když on ji škrtil, tak se ještě snažila bránit, že ho nějak jako odstrkávala, jo. Ale ona samozřejmě s ohledem na ty své fyzické dispozice a věk neměla šanci.
0: Víc v nepříznivých podmínkách nebylo možné zjistit. A tak se vyšetřovatel Pavel Kubiš se soudním lékařem dohodl, že druhý den se sejdou na pitvě v Českých Budějovicích. Zároveň se rozdělil i vyšetřovací tým a prověřovala se alibi Stařenčiných nejbližších. Vnuka Karla, zetě Františka a jeho manželky, dcery staré paní. Ta v té době byla hospitalizovaná v nemocnici, takže měla alibi. Babičku ale podle všeho nejčastěji navštěvoval zeť František.
2: Měl možná trochu sklony k pití alkoholu. Vnuk na něj teda vůbec nic neukazovalo. Ten pracoval

0: S oběma pány bylo potřeba promluvit, kolegové je odvezli na kriminálku do Pelhřimova, kde začaly probíhat jejich výslechy a pánové měli k věci podat vysvětlení.
1: Pavel Kubiš s kolegy mezi tím při zajišťování stop v domku uvažoval o možných verzích útoku.
2: Všechno odpovídalo tomu, že to bylo neplánovaná akce, spíš něco, co vzniklo až na místě samotným.
0: My jsme začali ještě s kolegou vyšetřovatelem, protože jsme tam byli dva na místě, a s technikem provádět to ohledání místa činu. Zjevné bylo, že tam jsou otevřené skříně, vyházeno hodně povlečení, nějakých věcí z těch skříní. Celkově to tak akorát dokreslovalo nepořádek v tom domě, ale tohle se jevilo jednoznačně, jako že mohlo jít o nějakou loupežnou vraždu, nebo že pachatel tam něco hledal. V tu chvíli jeden z možných prvotních motivů, ale nějak jsme to v tuhle chvíli neuzavírali.
2: Taková věc, která nebyla typická, byly skvrny, které byly různě pooblečení na rukou. Domnívali jsme se nejdřív, že to je krev. Soudní lékař, který byl na místě, tak se k tomu nějak jakoby nevyjadřoval.
0: Všimli jsme si, že podobné šmouhy jsou i na otevřené skříně, ze které byly vyházené věci, a na rámu dveří. Takže to vypadalo, jak když pachatel měl špinavou ruku a o tu paní si to otřel a tou rukou, jak tam sahal na dveře, na tu skříň, takže to prostě ušpinil. Nevěděli jsme, co to je, nešáhali jsme na to, ta látka byla taková hustá, a pak jsem se sklonil na to tělo, tak vlastně ta paní mrtvá ležela na podlaze místnosti u takové otevřené komody. Opět špinavé, neupravené, asi dřív bílé barvy. A všiml jsem si, že v polici je sklenice, která má uvnitř nějakou látku.
1: Sklenice neměla víčko a když kriminalisté ke hmotě uvnitř přivonili, ucítili švestková povidla. Povidlový vrah zanechal stopy v celé místnosti.
0: Ta sklenice nebyla plná, ale vypadalo to, jak když do ní skutečně bylo sáhnuto, a prostě v tu chvíli nás napadlo pozice těla, ta sklenice otevřená, ta komoda, prostě jak když se možná někdo skloní nad to tělo a chce se opřít jednou rukou, aby neupadl, a chce se opřít o tu polici a nevědomky prostě tu ruku zasune do té sklenice s těmi povidly. Hledali jsme, jestli budou chybět nějaké peníze, něco tam bude. Nabízela se ta loupežná vražda, na druhou stranu jsme si říkali, mohl v tomhle domě v tak strašným nepořádku jako mít nějaké cenné věci. Samozřejmě další kolegové měli v tu chvíli za úkoly zjišťovat něco k té samotné paní, co ona byla zač, jak žila, jaké měla vztahy s tou rodinou. Všechno to bylo úplně na začátku.
1: Chyběly ale informace, a tak Pavel Kubiš zavolal kolegům, kteří právě sepisovali protokol o nálezu zavražděné ženy, a u výslechu měli jejího nálezce, zetě Františka B., a oznamovatele, Karla B.
0: Jo, dobrý, no, ten František, ten zeď asi nic, ten šel z hospody, tam už to chlapi prověřují, tam to sedí. Ten Karel je takovej divnej, skáče z jedné věty na druhou, prostě furt tak nějak něco doplňuje, furt si na něco vzpomíná, pak na něco si furt nepamatuje. Já říkám, co, koukali jste jim do telefonu? Jo, dívali jsme se, tam ten hovor od toho Karla na tu záchranku, to sedí, říkám něco zajímavého, on říká ne, a on takový člověče dává nám ten telefon, a že se ušpinil od marmelády. Tak v tu chvíli úplně zazvonil zvoneček a říká, od marmelády, určitě marmeláda, nejsou to povidla? A teď slyším kolega, ten mobil, jste říkal, marmeláda, povidla? Jo, povidla, já jsem se zašpinil ruku od povidla, jak jsem si doma mazal, tak jsem si to zašpinil ten telefon. Říkáme, aha. Takže najednou z klasického svědka pro nás byl podezřelý číslo jedna.
1: Jenže udeřit na vnuka stařenky, Karla, aby se přiznal k vraždě, by zatím bylo příliš riskantní. A tak se kriminalisté rozhodli taktizovat.
0: Ten Karel byl oblečený v takové černé mikině a zelených monterkách s laclem. Bylo vidět, že je často používá, měl hodně potrané. Já říkám, pořádně ho prohlídněte, protože ten člověk, když tu poškozenou něčím mlátil do hlavy, pravděpodobně nějakým teda sečným nástrojem, tak tam určitě musela cáknout krev, protože tam ty cákance krve byly. To nám potvrdil soudní znalec. A kolega za chvíli říká, hele, on má na nohavici skvrnku a to vypadá jako krev. Já říkám, ale jsme doma, to je on. Chlapi říkají, to bude těžký oříšek, ten jako absolutně nepřipouští, že by něco takového bylo. A furt tak naznačuje, že by možná táta mohl, že ten František by mohl.
1: Kriminalističtí technici ukončili ohledání místa vraždy potom, co prohledali obě místnosti, ve kterých žena bydlela, i přilehlé hospodářské budovy. Vražednou zbraň povidlového vraha se jim ale nalézt nepodařilo.
0: běžely noční hodiny. My jsme teda skončili to ohledání místa činu, v podstatě zajištěno několik desítek 100.

0: kromě biologických stop, to znamená vzorku té krve, jsme zajistili celou tu sklenici s těmi povidly, potom i stěry ze všech těch míst, kde ta povidla měla být, daktyloskopické stopy, pachové stopy, ať jsme věděli, že pokud by pachatelem měl být ten Karel, což je osoba blízká, která do domu měla volně přístup, takže pachové stopy nám jako nic zásadního nepřinesou. A určitě nějaké věcné stopy, dneska už si úplně do detailu nepamatuju, ale byla jich určitě větší řádka. Přesunuli jsme se na kriminálku do Pelhřimova a tam v tu chvíli začínala taková ta hra boj, co s tím Karlem.
1: Operativci v té době naplno pracovali na prověření alibi obou mužů a zjišťovali, jaké vztahy panovaly v rodině. Babička vlastnila několik polí a les, část pozemků pronajímala a na části hospodařila. S tím jí nejvíc pomáhal její zeť František, který se synem Karlem bydlel v domě přes ulici. Karel B. měl ale s otcem velmi komplikované vztahy.
2: Neřekl nikdy. Táta mi řekl, ale on říkal. Jo, takže ten vztah tam asi nebyl jako otec, jen prostě měli k sobě averzi.
0: Mezitím se nám potvrdilo alibi Františka. V podstatě jsme zjistili, že tak, jak se to jevilo v ten daný okamžik, on by neměl čas tu paní zavraždit a že to přesně zapadá do nějakého toho časového snímku, kdy on přišel z práce, šel se najíst, pak šel do hospody a z hospody v okamžiku, kdy odcházel, do okamžiku, kdy byla oznámená vražda, by to velice stěží stíhal a hlavně on neměl motiv.
1: Zatímco otec Karla si uměl užívat života a nebál se pustit korunu, Karel byl šetřivý a majetnický.
0: Za babičkou teda taky docházel, ale na pozemcích nepracoval a prvotní informace, co nám říkali lidi z obce, co se nám podařilo zjistit, spíš takový uzavřený člověk, trošičku takový nemluvný, málo přátelský lakomec. To mohlo spoustu věcí nasvědčovat, ale v tu chvíli prostě proti Karlovi mluvili povidla na jeho telefonu. Začalo mnohahodinové vyslýchání a zkoušení. Byli jsme přesvědčeni, že jsme dobře, jak používáme terminologii, ale furt jsme neměli nic konkrétního v ruce.
1: Výslech Karla pokračoval do ranních hodin. Vysloveně se nepřiznal, ale ani nepopíral.
0: Často říkal, nepamatuji si. A teď už to bylo takový, jako jak si můžete nepamatovali, to jsou 3 hodiny, co jste dělal před 3 hodinami. A on přesně věděl, v kolik přišel, on to věděl na minutu a najednou, co jste dělal mezi tím, já se nepamatuju, já jsem se asi díval na televizi, co dával, nepamatuju si. Jo, a potom najednou si vzpomněl, a pak zase nepamatuju, a zase babičce, to si nepamatuju, že bych ji ublížil, ne, já nevím.
1: S pauzami na odpočinek pokračoval výslech podezřelého z vraždy i druhý den.
0: Krátce po obědě jsem mluvil se soudním znalcem z Českých Budějovic a on říká, tak v kolik uděláme tu pitvu. A já jsem si říkal, no tak co tady budu čekat, jako jak to dopadne, jak to vrdej a nic neřekne, tak já se tam zajedu a vy to zkoušejte. No a když už jsem se chystal, že odjedu, tak najednou vyšel kolega a říká, hele, chce tam odvíct na místo, že nám ukáže, jak to s tou babičkou bylo. Tak jako zasvítili mě oči, spadl kámen ze srdce, říkám, no konečně. Byla to úleva, protože my jsme vlastně v tu chvíli nic neměli. Samozřejmě mohli jsme se domnívat krev, mohli jsme se domnívat povidla, ale to v tu chvíli nebyl důkaz.
2: Dotazovali jsme se na různé věci, nějakým způsobem jsme navázali dobrou komunikaci a došlo tam k tomu, že se rozhodl, že se přizná. Říkal, že si to ještě nechá rozmyslet, ale že by chtěl asi nějakým způsobem spolupracovat.
1: Vyšetřovatel Pavel Kubiš se rozhodl během několika málo okamžiků a zorganizoval rychlou prověrku výpovědi. Karla naložili do auta a vrátili se do Rynárce na místo činu.
0: Takže jsme ho zase sebrali, procesí vozidel odjelo do Rynárce, on je to naštěstí kousek od toho Pelhřimova, když jsme tam přijeli těch pár kilometrů. Přišli jsme tam do toho domu, takže jak to bylo, a už natvrdo, proč jste tu babičku smrtil? Já jsem ji neusmrtil. Když jsme říkali, to snad není možné. Vždyť jste říkal, že to chcete vysvětlit. Ne, nechci nic vysvětlovat, já nemám co vysvětlovat, já jsem nic neudělal.
1: Celé procesí se zase vrátilo zpět do Pelhřimova a neuběhla ani hodina, když za Pavlem Kubišem přišel kolega operativec.
0: Přišel kolega a říká, on se chce přiznat, že babičku zabil. A jsem si říkal, no zase kecel, z nás zkouší. Šel jsem tam. Říkám, tak pane p***, konečně jste si prej vzpomněl? On jo, usadil tam sklopenou hlavu. Já říkám, takže ne, že pojedeme na místo. Vy to teď všechno tady nadiktujete do protokolu a pak se o tom budeme bavit dál.
1: S S ledovým klidem Karel B. konečně odvyprávěl, jak se zastavil za babičkou a snažil se jí přesvědčit, aby jeho otci už nedávala peníze. Ona prý na to nechtěla přistoupit a jeho argumenty smetla ze stolu. V tu chvíli se Karel B. prý neudržel a na svou babičku zaútočil. Přitom si rukou sáhl do sklenice z povidly. Vyšetřovatel Pavel Kubiš konečně mohl Karla B. obvinit a jako podezřelého ho znovu odvezl na místo činu, aby v Rynárci vše popsal a ukázal.
3: Kde ten konflikt započal?
4: Tady jsme se s babičkou potkali.
3: Tady.
4: Začali jsme spolu vyprávět a pomalu jsme se přesunovali do této místnosti.
3: Do této místnosti.
4: Babička zastavila tady u toho do toho a vydávala si věci z té pragmárky. Stála ke mně tadyhle zády a diskutovali jsme o tom, co a jak, co bude kupovat. Potom jsem jí začal vyčítat nebo připomínat, že táta živý a takovýhle. Mezitím babička byla v klidu a moje napětí a můj vztek se stupňovalo. Půjď jsme debatovali o panu b***ovi a o tom, co bude napo a tedy. Po čase, když se to začalo stupňovat, moje nervozita, tak jsem po paní b***ovi skočil a jsem tuto zástěru.
3: Tuhle zástěru, přímo tuto zástěru.
4: A ze zadu, nebyl jsem jí to zatáhnu na krku.
3: Aha, takže ona stála zády k vám?
4: Zády k vám.
3: Co se s ní, co ona, jak to pokračovalo dál?
4: Tím, když jsem jí přidusil, tak tadyhle upadla.
3: Jak ležela?
4: Jak ležela?
3: Kde měla hlavu?
4: Hlavu měla tadyhle.
3: Tady, nohy?
4: Nohy sem.
3: Aha.
4: A když to upadla, tak jsem vyběhl ven.
3: Kamen.
4: Dveře.
3: Jenom tady na dvorek? Na dvorek, nebo až úplně před ní?
4: Ne,
3: jenom na dvorek.
4: Měl jsem pracek a prozbil jsem jí hlavu.
1: Pak v místnosti udělal nepořádek, aby to vypadalo, že babičku někdo přepadl a odešel domů. Jeho otec ji pak našel v kaluži krve, když se vracel z hospody. Přiběhl domů a se synem zavolali na policii.
3: Co jste udělal s tím klackem?
4: Hodil jsem ho do kotle a spálil.
3: Kde jste ho spálil?
4: V kotli.
3: A kde?
4: Doma.
3: Doma.
4: A ruce jsem si potom umyl.
3: Dobře, zašpinil jste se tady od něčeho?
4: Zašpinil jsem se od marnehát.
3: Odpověděl. Měl jste špinavou ruku nebo
4: špinavou
3: kterou ruku jste měl špinavou?
4: Špinavou jsem měl pravou ruku a tak jsem to voní potřel.
3: Voní jste to otřel? Na břiku jste šel.
0: On měl pocit, že ten majetek se prostě jako rozplývá nebo utrácí způsobem, který prostě není vhodný. On nepil, neměl k tomu vztah, ale ten tatínek nebyl žádný alkoholik, prostě to byl starší chlap z vesnice, který byl zvyklý zajít si odpoledne nebo na večer s chlapama na pivo. Jo, takže žádný alkoholik, říkám. A oba dva pracovali, ten Karel chodil do práce, netrestaný, ale ta jeho osobnost byla taková, že prostě chtěl ty majetky hromadit.
2: Byl asi takovej ve své podstatě jakoby sedlák, i když v tom jakoby nepodnikal, nehospodařil, tak mu to asi bylo jakoby líto, že ten rodinný majetek táta nějakým způsobem jakoby pouští do světa, jo? Že prodal nějaký stroje, pole, les prodal. Hádal se s tou babičkou často o tom, aby mu ty pole přepsala a to byl s největší pravděpodobností ten motiv, no. Protože ona toho otce vydědila, nebo byla napsaná závěť a mělo to připadnout jemu a už prostě asi nechtěl čekat další dobu a chtěl ten majetek mít, no.
1: Jihlavští kriminalisté si ale vydechnout nemohli. V přítomnosti obhájkyně Karel B. své přiznání opět popřel a tvrdil, že je nevinný. Navíc se nepotvrdily ani další důkazy, na které tým Pavla Kubiše spoléhal. Kapky krve na montérkách podle genetické analýzy nepatřily babičce, ale Karlovi. Pachové stopy a otisky prstů se jako důkaz nedaly použít, protože je v domě babičky mohl nechat kdykoliv. A laboratoř, která se zabývá potravinářskou analýzou, policii bohužel nedokázala potvrdit, že povidla z otisků prstů a na mobilním telefonu jsou ta samá jako ve sklenici. Uběhl měsíc, když se kriminalisté zastavili ve věznici, aby Karel B. podepsal nějaké doklady a opět nastal obrat. Najednou se začal znovu přiznávat. Bez jeho obhájkyně ale takové přiznání nebylo možné použít. Pavel Kubiš ve věznici právě vyslýchal jiného vězně, když k němu přiběhli kolegové.
0: ukonči to tady a pojď to s ním sepsat. Já říkám, to, co já můžu sepsat? Bez obhájce to je výslech, jako to prostě nic, on je obviněný, prostě musí mít obhájce. Ten výslech nám bude úplně na nic. Teď tu chvíli jsem byl úplně rozhozený, protože tam jeden výslech rozdělaný. Já říkám, hele, já to tady rychle dodělám a musíme to nějak vymyslet. Já říkám, já za ním vůbec nepolezu, to udělejte jenom vy. A takže to skončilo a já říkám, tak ať vám napíše nějaké svoje prohlášení. Jako. Říkám, ať máme něco jako vodně, ať to není, že jsme to dělali my, protože pak zase někdo řekne, že jsme ho k něčemu přinutili. A já říkám, ale ne s váma, prostě to musí napsat sám.
2: Asi za týden nám přišel dopis, ve kterým vlastně popsal ten skutkový děj a k věci se přiznal. A myslím si, že to byl jeden ze zásadních jakoby, důkazů, na základě které byl potom odsouzený.
0: Tak to máme, říkám. Tak máme aspoň jeho písemné přiznání a hlavně důležité bylo, že to bylo datovaný a odesílaný až 2 dny poté, co s ním kolegové mluvili. Říkám, tady už nás nikdo nemůže, že mu někdo tady držel pistol u hlavy a piš, nebo kroutil mu ruku za zády, prostě on to napsal fakt sám. Říkám, o tohle se dá opřít k tomu, když dáme ty povidla, tak bude mít ten státní zástupce aspoň něco k soudu. A říkám, ale hlavně, když už to napsal, tak proč by to neřekl?
2: Tu vraždu spáchal, protože byl nějakým způsobem vnitřně nevyrovnaný. Měl nálady takový, kdy se za to, co udělal, styděl a chtěl to nějakým způsobem se ospravedlnit a napravit. Pak zas byl na vlně toho, že se od věci distancoval a tvrdil, že to neudělal. Několikrát takhle změnil v průběhu celého vyšetřování a toho šetření ty svoje postoje.
1: Než se vše dostalo k soudu, proběhlo ještě několik obratů Karla B. A se svým klientem už si nevěděla rady ani jeho obhájkyně, svědomím toho, že si vršením lží vlastně škodí.
0: Bylo to podle mě procesně naprosto všechno v pořádku, ale takhle to v finále proběhlo a dostal 13 let.
2: Myslím si, že tam stěžení bylo to doznání, vlastně, který napsal z té cely, protože to bylo několik dnů potom, co jsme my tam za ním na té návštěvě byli, takže nemohl nikdo namítat, že by ho k tomu někdo nějakým způsobem nutil. Udělal to bezprostředně, neměl k tomu nic jiného, než to, že ho tížilo svědomí a chtěl se z toho, jako ostatně všichni obrazy, kteří, když se o tom vypovídají, tak se jim uleví a jsou rádi, že to mohli někomu říct.
1: Případ povidlového vraha byl v roce 2010 jedním z prvních případů nově vznikajícího policejního ředitelství kraje Vysočina. Operativec Miroslav Buchta i vyšetřovatel Pavel Kubiš vzpomínají, že tehdy sice skončilo období nájemných vražd, ale vraždy v rodině vyšetřovali jednu za druhou.
2: Tam najdete jakoby motiv a začátek toho, odkud to máte rozplítat. Když nic, tak víte aspoň motiv ve většině případů. To, že to byl jeden z prvních případů, tenkrát ten nápad byl celkem velký a tím, že na tom kraji na Vysočině nás bylo opravdu jen hrstka, tak jsme byli rádi, že jsme vždycky jednu věc dodělali a začala nám nová. Jo. Dařilo se nám všechny věci dotáhnout do konce, ale byli jsme hrozně rádi, že to časování vycházelo pěkně.
0: Podle mě, když to srovnám s jinými vraždami, které jsme měli akor teď ještě s odstupem toho času, kdy už za sebou máme víc jak 70 těch vražd, co jsme tady na Vysočině vyšetřovali, tak si myslím, že ten jeho čin byl mnohem takový chladnokrevnější, bezohlednější oproti jiným vraždám, kde byly přísnější tresty. Celý tenhle případ, když se na ně teď zpětně vzpomínám, tak má v sobě několik takových zásadních situací nebo zlomových okamžiků a našich i šťastných rozhodnutí, které člověk ani nedělal nějak vědomě, ale spíš se tak v tu chvíli intuitivně rozhodl a které ve finále nám vlastně pomohly celou tu záležitost objasnit a hlavně toho pachatele usvědčit.

0: Poslouchali jste další díl pořadu Kriminálka.
1: Na Rádiu Praha.
0: Premiéru vysílá Český rozhlas Dvojka ve středu po 18. hodině.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Vítejte v Leonardu Plus, tentokrát z Akademia Film Olomouc a z budovy Českého rozhlasu v Olomouci. Ze strany českých domácností sílí zájem, aby jim dodavatelé podávali informace, jak efektivně šetřit na energiích. Důvodem je hlavně obava z války, ta roste od půlky roku 2025. Každopádně podle průzkumu, o kterém mluvím, agentury Ipsos pro společnost ČES, polovina ze vzorku 1000 oslovených domácností chystá opatření, která by vedla k úsporám. Jak v téhle situaci oslovuje, jak do těchto úvah zapadá koncept komunitní energetiky? Tomu se budeme věnovat. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
1: Leonardo Plus.
0: Pozvání do dnešní debaty přijal jednak Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a předseda energetického družstva Duhy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A Jakub Šmíd, který je z děčínské energetické skupiny SK Žárovka, čili věnuje se komunitní energetice v praxi. Vítám i vás.
3: Dobrý den.
0: V březnu tohoto roku, tedy 2026, Češi sdíleli historicky nejvíc elektřiny za kalendářní měsíc. Viděla jsem číslo 11,4 gigawatthodiny. Jakou spotřebu si s tím mám spojit? Pomohlo sluníčko, asi předpokládá.
2: Sluníčko pomohlo samozřejmě, protože zatím máme v energetických společenstvích a u aktivních zákazníků zapojeny hlavně fotovoltaické elektrárny. Celkově to číslo, které jste říkala, odpovídá zhruba spotřebě všech domácností v Mostě. Komunitní energetika je pořád na začátku, proto i ten velký rozdíl mezi tím březnem a tím předchozím obdobím není to jenom sluníčkem, je to také tím, že stále vznikají nová společenství a další místa ke sdílení.
0: Tak to se ujal na úvod slova Ondřej Pašek. K tomu ke sdílení elektřiny se zatím zaregistrovalo skoro 41 tisíc zájemců, to jsou údaje energetického datového centra. Je to ve srovnání se sousedy, třeba v našem regionu nebo vůbec v Evropě, málo, hodně, průměr, zatím asi v začátcích, předpokládám.
2: Tak v porovnání se zahraničím je skutečně komunitní energetika u nás na začátku. Energetická společenství na západě mají třeba i desítky tisíc členů. Ale na druhou stranu musím říct, že ten start je poměrně ostrý. Musíme si uvědomit, že těch 11 tisíc dílejících je teprve od září roku 2024, takže vlastně za rok a půl.
0: To je poměrně krátkou dobu už se to vyrostlo, protože to bylo poté, co byl schválen zákon, který to umožní.
2: Přesně tak. Vlastně v září 2024 jednak zákon už v té době platil, ale hlavně začalo svou činnost energetické datové centrum, které to sdílení umožňuje, kam vlastně se může každý přihlásit a díky tomu se do sdílení zapojit.
0: Tak právě o to jsme měli vlastně ta čísla o tom počtu lidí, kteří se zapojili do té komunitní energetiky. Já jsem měla možnost se dívat, jak to vychází v porovnání s jinými evropskými zeměmi, jakože premianty v obnovitelných zdrojích, to je tuším Skandinávie nebo Nizozemsko. A vlastně napadá mě obrátit se na Jakuba Šmíra, jestli třeba i ta cizina byla inspirace nebo spíš jako nějaké místní nápady, nároky, přání.
3: Ta cizina do nějaké míry určitě nás inspirovala, ale ten primární záměr, který jsme měli, byl z ciziny jenom těžko přijatelný, protože u nás jsou odlišné podmínky oproti té cizině. My jsme navštívili několik projektů v Německu, navštívili jsme několik projektů v Rakousku, kde jsme se určitě inspirovali. Nicméně v Žárovce jsme potom ty procesy všechny museli uspůsobit české legislativě.
0: Za pár okamžiků vlastně představíme to podrobně, jako jak vlastně vůbec vznikalo celé to vaše, řekněme, společenství, ta děčínská energetická skupina, protože myslím, že to může být jako inspirace pro lidi, kteří se třeba té komunitní energetice chtějí věnovat. Já, jestli to dobře chápu, tak ten pojem komunitní energetika si spojuje vlastně se sdílením elektřiny se sousedy. Chápu to správně?
3: Je to tak, celá ta myšlenka je taková, že ve chvíli, kdy máte nějaký zdroj, což u nás jsou typicky solární panely, tak pravděpodobně nejste schopni celou tu energii spotřebovat. A myšlenka je taková, že místo toho, abyste tu energii pod cenou prodal distributorovi, tak ji prodáte sousedovi za nějakou cenu, která je pro něj i pro vás přijatelná.
0: Takže přínos tohohle principu je v čem? Zase se vracím k Ondřeji Paškovi.
2: No těch přínosů je celá řada. Když tady zazněla otázka ceny elektřiny, tak samozřejmě hrozí teď, že ceny elektřiny budou stoupat, nebo už to vidíme i u některých obchodníků. A to, co se ukazuje právě jako jedna z těch zahraničních zkušeností a u nás to začíná, takže možná, že se toho dočkáme i u nás, tak je to, že vlastně energetická společenství v zahraničí při té minulé energetické krizi, když došlo k napadení Ukrajiny, tak zachovala ceny svým členům. To znamená, oni nemusí být nejlevnější na trhu, samozřejmě musí být nějak konkurenceschopní, ale ta velká výhoda pro ty členy je ta, že mají vlastně nějakou stabilitu a jsou to zároveň zdroje, které jsou postaveny přímo v místě. Ti lidé se na nich často podílejí investičně a zároveň vlastně nějakým demokratickým způsobem si o nich rozhodují, takže právě třeba například cenu si mohou nastavit.
0: A v tom roce 2022 ještě v Česku nebyla ta zákonná opora.
2: Přesně tak.
0: Ale už se jako dalo začít nějak.
2: No, zapsat energetické společenství skutečně jde až od toho roku 2024. Vznikaly tady dřívější projekty, můžeme jmenovat třeba energeticky soběstačnou obec Kněžice. To nebylo společenství, ale je to vlastně podobný model. Vznikalo tady samozřejmě řada dalších obecních projektů, projektů místních akčních skupin, takže nějaké podhoubí v tomhle smyslu tady bylo, ale skutečně podle zákona založit energetické společenství a sdílet elektřinu, to můžeme až od roku 2024.
0: Jakuba Šmída se ptám, co vás zaujalo tenkrát v tom Německu a Rakousku, když jste se tam byli podívat, jako co stálo za pozornost?
3: To, co mi přišlo pozoruhodný a inspirativní a nejenom mě, byl ten sociální přesah tady těch projektů. Bylo zajímavý a příjemný sledovat, že ty komunity fungují nejenom na tom obchodním principu, ale zároveň jsou mezi těma uživatelema a členama nějaký přátelský vazby, nějaký lidský vazby a z toho vyplývající i nějaký pocit sounáležitosti, no a sociálního zasíťování. No, člověk má pocit, že když se něco bude dít, takže tady je velká komunita lidí, která mu

0: určitě důrazný, nebo důležitý a je pořád důležitý.
1: Pane Bašku, vy jste asi viděl také nějaké ty, jak bych řekl, instalace nebo ty formy komunitní energetiky také leckde možná. Zas nějaký příklad možná na úvod, než se pustíme do toho popisu vlastně těch konkrétních projektů, které máte jeden i druhý tady v Česku.
2: No, vlastně zmíním taky sociální přínosy, kromě toho, že to lidi propojuje samozřejmě, tak třeba na západě se energetická společenství věnují také poradenství pro ty své členy, nebo dokonce pomáhají jim při zateplování budov, ať už co se týče projektu, nebo dokonce i realizace. Zase u nás se některá energetická společenství tímhle směrem poohlížejí. Dobře u nás funguje poradenství, které vlastně dělají místní akční skupiny a zároveň energetická společenství, které ty místní akční skupiny pomáhaly založit. Takže to je nějaký příklad, který se k nám postupně dostává. My bychom rádi i jako Hnutí Duha, aby energetická společenství u nás právě nebyla spojovaná jenom se sdílením elektřiny, což je výborný princip, ale prostě vidíme právě, že těch funkcí může být mnohem více.
1: Sdílení elektřiny, poradenství.
2: Zateplování.
1: Zateplování.
2: Ještě jsem chtěl dodat k tomu, co tady říkal Jakub, k tomu sociálnímu rozměru té komunikace mezi lidmi, potkávání se a podobně. My vidíme, že komunitní energetika tady často může být nějakým doplňkem, kde už prostě nějaká parta lidí se dala dohromady, kde mají nějaký společný záměr. Může to být komunita kolem školy, kolem mini pivovaru, kolem farmy a podobně. Tahle komunita prostě si může společně pořídit nějaký zdroj energie a sdílet z něj energii. Takže ukazuje se, že ti lidé pak vlastně ve chvíli, kdy mají nějakou důvěru mezi sebou a ve chvíli, kdy mají nějaký společný zájem, tak se do toho mohou pustit a pak jim to začne dávat i ten ekonomický smysl.
1: V našich podmínkách asi nejčastěji soláry, solární panely.
2: Je to tak zatím.
1: Ale zase třeba, když myslím, nebo pořád odskakuji k té Skandinávii nebo k tomu Nizozemsku, tak častěji také větrníky.
2: Je to tak, na západě jsou komunitní větrníky velmi rozšířené a je to, myslím, úplně nejvhodnější forma toho, jak větrné elektrárny instalovat. U nás dneska běží poměrně rozjitřená debata kolem větrné energie a je strašná škoda, že tady zaznívá strašné množství dezinformací, ale mezi jednou z těch výtek, které platí pro ty projekty, tak je to, že jen málo z nich nabízí skutečně nějaký benefit těm lidem, kteří žijí okolo, protože ti lidé skutečně se na to dívat musí, nějaký zásah do krajinného rázu to je. A právě na západě my jsme byli v Německu například se podívat na projektu, kde každý člověk, který viděl ze svého bydliště na tu elektrárnu, tak dostal slevu na elektřinu. Takže naprosto jasná kompenzace a pak samozřejmě ti lidé se na to dívají jinak, protože oni si samozřejmě říkají, my tady budeme mít větrník, co z toho budeme mít a ve chvíli, kdy už mají vážit nějaký přínos, který je přímo pro ně a vážit ty nevýhody, tak ta úvaha může vypadat úplně jinak.
1: Když jste mluvil o dezinformacích kolem větrníku, tak v čem spočívají nebo jak? Jaké jsou ty nejčastější?
2: No, je to teď taková módní vlna. Vidíme, že se tady zapojují některé kanály na sociálních sítích, nebo dokonce i někteří lidé konkrétně tady objíždí vlastně republiku s prezentacemi o tom, jak je větrná energetika nebezpečná, jak šíří infrahluk, jak zabíjí ptáky a tak dále. Je tady samozřejmě řada naprosto oprávněných obav lidí, například z hluku. Hluk je potřeba sledovat, je potřeba ho měřit a je potřeba samozřejmě větrné elektrárny stavit v takovém odstupu, aby splňovaly hlukové normy, úplně jako jakákoliv jiná stavba, to samozřejmě platí.
1: Posloucháte Leonardo Plus a jeho hosty jsou tentokrát z Olomouce, z festivalu Akademie Film Olomouc, Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a Jakub Šmíz, děčínské energetické skupiny SK Žárovka.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ta energetická skupina SK Žárovka, kterou zde zastupuje pan Schmidt, tak pokud jim tvoří 8 domácností, vy se tedy připravujete teprve na ten projekt komunitní energetiky, čili v jaké to je fázi, jak si to máme teď představit?
0: V tuhle chvíli máme založený energetický spolek, máme vytvořený systém, pomocí kterého se ta energie bude rozpočítávat a tuhle chvíli získáváme finance na stavbu té první solární elektrárny.
1: Ty finance se získávají od vašich členů.
0: Část, jak jsem říkal, to naše Složení je velice pestrý. Bohužel žádný z našich členů není

0: milionář. To jsme podcenili, když jsme zakládali žárovku. Takže část financí máme vlastních, část financí tvoří bezúročné půjčky od rodinných příslušníků a přátel a část financí tvoří dary a pak je tam poslední část, kterou získáváme pomocí fundraisingu na portálu Darujme.
1: Tak to je možná ta nejtěžší část, jo, sehnat peníze, aby se to dalo vůbec provozovat.
0: Je to tak. Přiznávám, že když jsme s tím začínali, tak jsme byli optimističtější a teď mám pocit, že každá koruna je poctivě vytřená.
1: Pokud vím, tak jedním z podnětů k tomu, že jste se takhle dali dohromady, byl pád společnosti Bohemia Energy, jak jste ustáli tuto etapu zdražování elektřiny?
0: Není to tak, že bychom reagovali přímo na tady tu situaci. My jsme vznikli později. Tady to byl takový první impuls, kdy různí naši budoucí členové byli hodně ovlivněni touhle krizí a my jsme viděli, že ten trh vlastně hodně rozkýval, ty ceny šly výrazně nahoru. Spousta lidí se dostalo pod toho dodavatele poslední instance. Pro spoustu lidí bylo strašně složitý to řešit. Já jsem to řešil se svojí maminkou, takže vím, jak z toho byla bezradná. Takže tady ta situace nám ukázala, jak, nevím jestli naivní, ale krátkozraký je spolehat jenom na velký dodavatele energie.
1: Někdo bydlí v rodinném domku, někdo bytě, někdo bytovém domě. To jako je možné sdílet elektřinu mezi úplně různými bytovými situacemi, nebo jak to mám říct. Je možné sdílet elektřinu v situaci, kdy ti lidé, kteří jsou v téhle komunitě, tak jsou v úplně jiných bytových situacích.
0: Možný to je. Jedinou podmínkou pro sdílení energie je vlastnictví elektroměru. A pak jsou tam nějaké další legislativní podmínky, že musíte být v navazujících třech krajích nebo v sousedících třech krajích. Vy mě opravíte, že to nejsou kraje?
2: Jo. Můžu to říct.
1: Jasně, dobře. Tak jak zeptám se Ondřeje Paška, jako jaké jsou vlastně ty podmínky v situaci, kdy ty bytové poměry lidí, kteří se na tom chtějí podílet, jsou různé.
2: Do sdílení se může zapojit naprosto každý, kdo vlastně má na sebe napsaný elektroměr a sdílení probíhá sice s nějakými omezeními, jako je třeba území tří obcí s rozšířenou pravomocí, ale to bude teď končit. Máme tady dva typy sdílení aktivního zákazníka, to jsou menší skupiny, energetická společenství, to jsou větší skupiny, ale v zásadě ve chvíli, kdy máte na sebe napsaný elektroměr, buď se přihlásíte do společenství, nebo si s někým dáte dohromady aktivního zákazníka, zaregistrujete se v energetickém datovém centru, tak elektroměr vám zdarma vymění distributor energie. Jakmile ho vymění a proběhnou ty procesy v tom energetickém datovém centru, tak můžete začít sdílet.
1: Vy potřebujete ten takzvaný výrobní EAN, nebo stačí jako klasický?
2: EAN, to znamená ten kód toho odběrného místa, který každý najde na své faktuře, to není nic složitého to najít, tak zadává do energetického datového centra a tím se identifikuje, že toto je ta výrobna, ze které se bude ta energie sdílet.
1: Ještě se zeptám, Jakuba Šmída, vy jste potřebovali nebo budete potřebovat nějakého energetického manažera, který by vám to propočítal, nebo jste sami si jako už dělali odhady, věděli jste si rady, víte si rady?
0: Nevěděli jsme si rady, ale obrátili jsme se na odborníky, kteří nám spočítali pravděpodobnou spotřebu v těch jednotlivých domácnostech a navrhli optimální řešení a kapacitu té solární elektrárny.
1: Ale nechtěli jste, myslím, dotace z té nové zelené úsporám? To by bylo ještě za těch starých podmínek, předpokládám. Proč? A nebudou chybět finance tady z toho důvodu?
0: Já bych neřekl, že jsme je nechtěli. Spíš to nebylo možné. My jsme se už na začátku během debaty o zakládání a dalších debat jsme si uvědomili, že je potřeba, aby ta elektrárna byla nikoli jednoho člena, ale aby byla spolku, protože se tím předchází různým krajním situacím ve chvíli, kdy ten člen s výrobnou by chtěl spolek opustit.
1: Když se někdo pohádá.
0: Ano, když se někdo pohádá. My jsme se snažili všechny dokumenty, všechny procesy nastavit hádovzdorně.
1: To je běžná praxe, nebo ještě zase pořád se ptám i na tu praxi třeba jinde v Evropě, jo? Ale
2: No, já spíš řeknu z praxe našeho energetického družstva Hnutí Duha. My jsme ho vlastně založili proto, že jsme chtěli ukázat tady nějaký příklad, že skutečně je možné vybudovat komunitní energetiku z dola, že je možné udělat to s lidmi. Takže Hnutí Duha, které tady kromě družstva pracuje také na legislativě a dalších věcech v energetice, tak oslovili jsme naše příznivce, přihlásilo se nám vlastně původně asi 500 lidí, z nichž dneska je 230 členů energetického družstva. My máme stanovy demokratické, to znamená jeden člen má jeden hlas a naši členové vkládali do družstva členské vklady 5000. Udělali jsme to schválně takhle nízké, aby to nebylo velkou bariérou. A z těchto vkladů jsme získali základní kapitál, kterým dneska dostavujeme první fotovoltaiku naší 50 kW pík ve velkých hostěrátkách na biofarmě. A vlastně od června už naši členové budou sdílet, naši první členové v Brně a okolí budou sdílet z téhleté elektrárny elektřinu.
1: Takže tohle je biofarma jižně od Brna, která je teď spojená i s tímhletím projektem komunitní energetiky. Já jsem se vlastně ptala na to jako běžnou praxi, když se zakládají tahle ta energetická společenství, tak jaké formy to má, jo, je to obvykle takhle, jak už jste se domluvili, dali jste nějaký minimální vklad. Nevím, jestli se to dělá ještě jinak.
2: Nejběžnější společenství dneska u nás vklady členské nemají, jsou to většinou spolky, zakládají je města nebo je zakládají místní akční skupiny často. Zároveň tedy jednak mají problém teď z čeho vlastně stavět svoje investice a zároveň je to spojeno s tím, že tato společenství dost často vlastně nenabízejí moc možností běžným lidem, jak se zapojit. Sdílejí třeba mezi obecními budovami nebo obecní budovy a pár lidí. To znamená, ty členské procesy jsou nastavené tímhletím způsobem. My naopak je máme nastavené tak, abychom skutečně nabídli tu možnost být členem družstva a postupně časem sdílet tu energii každému, kdo se přihlásí.
1: Působíte v Unii komunitní energetiky. Když si jako promítnete právě, kdo jsou ti členové, tak nejčastěji jsou to ta velká společenství nebo spíš ti menší?
2: Ta společenství, která tam máme, tak jsou vlastně ta nejrozvinutější v Česku. Řada z nich existuje už několik let. Založili ty spolky ještě před platností zákona a pak se transformovali na ta energetická společenství. Mezi naše členy patří také obce samotné, asociace obcí, patří tam firmy, asociace firem a podobně, takže to spektrum je široké. Vlastně ta praxe jejich dneska ukazuje to, že oni začali se sdílením energie právě od loňského září a ukazuje se, že sdílení energie jako takové v tom množství, v jakém to zatím dělají, to znamená relativně v malém, vlastně ekonomicky ne úplně dobře vychází, protože pořád se pohybujeme na nějakém energetickém trhu, pořád cena ve sdílení musí být nižší nebo minimálně srovnatelná s cenou, kterou vám dává obchodník, proto aby mělo smysl to dělat, ale přitom ty zdroje, které musíte platit, tak zase mají svoje náklady. Takže ukazuje se právě, že jednou z těch cest, kterou by se komunitní energetika měla vydat, jsou vlastní investice těch společenství. A tady se vracím k těm příkladům ze západu, protože tam vlastně naopak ta společenství vznikla, protože lidé chtěli společně investovat, chtěli se dát dohromady. Někde dokonce ani v zákonech nemají sdílení, jako u nás, a vznikaly tam ty občanské elektrárny. No a to je vlastně také ta naše inspirace a zároveň ten projekt, který teď dokončujeme, pokud vím, tak je první investiční projekt energetického společenství v Česku. Budeme zahajovat sdílení v červnu. Předpokládám, že do té doby žádný další projekt se neobjeví ještě.
1: Kdo je tahounem třeba u vás v té energetické skupině? Jsou to třeba podnikatelé, nebo jsou to lidé, kteří jenom řeší energii pro svoji rodinu, pro svoji domácnost?
0: V našich 8 domácností jsou 2 domácnosti, které to celé táhnou. Máme to štěstí, že nemáme existenční problémy. Je snadný něco táhnout, když člověk nemusí se bát, že nebude mít co jíst a tak.
1: Obvykle, když si třeba pořizujeme, nevím, pro rodinné domy, solární panely, tak přemýšlíme o návratnosti. Každý se často zeptá, kdy se vám to vrátí, když si pořídíte ty soláry. Tak vy máte nějak propočítanou, nevím, jestli v obou případech tu návratnost?
2: My máme návratnost počítanou, je poměrně dlouhá. U toho prvního projektu 50 kW je 15-letá, ale je to proto, že nabízíme členům elektřinu za 2 koruny za kWh, to je konečná cena za silovou elektřinu a tedy cena, která vlastně je jedna jedna z nejnižších dneska na trhu. A je to také proto, že to je pilotní projekt. My se na tom projektu samozřejmě učíme. Museli jsme rekonstruovat rozvodnu, museli jsme přidat hromosvody, narostly nám náklady, ale tím zájmem naším a i vlastně zákonnou povinností nám zákon zakazuje tvořit zisk, tak tím naším zájmem je uspokojit ty potřeby těch členů. Čili ta návratnost, určitě je potřeba se na ní dívat. Na druhou stranu není to pro nás hlavní kritérium.
1: Říká Ondřej Pašek, a jak Jakub Schmidt uvažuje o té návratnosti? Mluvili jste o tom se sousedy?
0: My máme návratnost spočítanou na necelých 8 let, 7,5 roku, protože tu elektřinu, energii plánujeme prodávat trošku dráz, kolem 3,50. A je to proto, že musíme mořit ty půjčky, které na to máme. Takže doufejme, že za 15 let už budeme mít vyděláno na druhou solární elektrárnu a postavíme ji na nějaký další střeše.
1: Posloucháte Leonardo Plus, které tentokrát natáčíme na festivalu Akademia Film Olomouc, natáčíme v Olomouci v Českém rozhlase a hosty Leonarda Plus jsou dnes Ondřej Pašek, energetický expert hnutí Duha a předseda energetického družstva tohoto hnutí a Jakub Schmidt z dětinské energetické skupiny SKŽ.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Plus se vracíme k rozhovoru o komunitní energetice. Tentokrát pořad natáčíme na Akademia Film Olomouc v Českém rozhlase v Olomouci. Jak motivace k tomu zapojit se do komunitní energetiky souvisí s geopolitickou situací a co je důležité pro lidi, kteří stojí o tenhle model toho, jak financovat svoji energetiku, jak ji provozovat svoji energetiku a co je důležité nastavit ze strany státu. Nejen tomu se budeme věnovat v další části debaty. Ještě jednou vítám hosty pořadu Ondřeje Paška, energetického experta hnutí Duha. Dobrý den. A Jakuba Šmída z děčínské energetické skupiny SK Žárovka. Ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady.
0: Příjemný poslech nadále přeje Martina Mašková.
2: Leonardo Plus.
0: Jak se promítá do našeho uvažování o komunitní energetice, o sdílení elektřiny geopolitika? Průzkumy, které jsem citovala, zejména průzkum Ipsos, odráží to, že lidé přece mají obavy z takových záležitostí, jako je uzavření Hormuzského průlivu, válka na Blízkém východě, válka na Ukrajině. Ondřej Pašek má slovo.
3: Vidíme to teď při té energetické krizi a viděli jsme to velice prakticky při té energetické krizi předchozí, to znamená při napadení Ukrajiny. Jakmile jsme závislí na dovozu energií, tak nevíme, co se může všechno stát. Ta dnešní situace je skutečně nestabilní. Lidé se začínají zajímat mnohem více než dříve, jednak o úspory energie, o to, jak můžou ušetřit, ale také o to, jak zajistit vlastně svoji domácnost, svoji komunitu, svoji obec, jednak proti nějakým výpadkům, ale také samozřejmě proti těm cenovým výkyvům.
0: Sousedé, Slovensko, že tam se ještě donedávno spoléhalo na ropovod Družba, Maďarsko taktéž, teď se to asi mění s novou politickou situací. Já to říkám, protože je vidět, jak ta politika ovlivňuje i takovéhle praktické věci, jako je energetika. Ropovod Družba, jak víme, se opravoval po útoku ruského dronu. Takže všechny tyhle ty tlaky světové, jako cítíte, že debatuje se o tom mezi lidmi, se kterými mluvíte, mezi lidmi, kteří uvažují o zapojení do nějakých projektů komunitní energetiky?
3: Lidi přirozeně zajímá to, jak bude vypadat jejich budoucnost. A komunitní energetika je příležitostí, jak tuhle tu budoucnost uchopit do vlastních rukou. Samozřejmě je to nové téma, je to taky téma poměrně složité, technické, zákony tam vstupují a tak dále, ale vidíme, že roste zájem lidí o to energii sdílet. Vidíme to konec konců i na těch číslech, které vy jste tady na začátku citovala. Co je důležité, je, že také ten tlak lidí vlastně vedl k tomu, že se v minulém volebním období schválily zákony, které komunitní energetiku sdílení umožnily. Co je velká škoda, je to, že vlastně dneska, když opět čelíme energetické krizi, opět řetězec fosilních paliv se někde zasekl, tak vlastně adekvátní odpověď, která by měla přijít, tak vlastně nepřichází. Dneska z té politické scény vidíme spíše kritiku obnovitelných zdrojů, nálepkování a strašení a podobně. Přitom máme prostě tady potenciál pro fotovoltaiku, máme potenciál pro větrnou energetiku a mohli bychom se stát na té politické situaci mnohem nezávislejší právě i díky energetickým společenstvím.
0: Ale přinejmenším na té evropské úrovni je to momentálně téma, protože vím, že Ursula von der Leyenová právě měla nedávno v Evropském parlamentu řeč, ve které zdůrazňovala, že je potřeba víc sdílet informace především, to znamená koordinovat energetické dodávky, třeba i zásoby ropy, řešit společné nákupy plynu, ale také třeba mluvila právě o tom, že je potřeba třeba víc elektrifikovat. A dokonce se uvažuje v Evropské unii o tom, že by se snížila daň z elektřiny. Mám dojem, že tyhle ty věci se probíhají jako na evropské úrovni. Takže ten netlak, ale ten zájem možná přichází ze širšího regionu, než jenom tady Česká republika.
3: Z Evropské unie vlastně k nám přichází možnost komunitní energetiku dál posílit. Mezi těmi věcmi, které vy jste jmenovala, jako je změna zdanění, informace, společné nákupy a tak dále. To jsou ta velká opatření, které mohou dělat státy, mohou dělat velké podniky, ale vlastně sdělení Evropské unie, energetický balíček pro občany, který teďka vydala, tak v něm říká, že bude dál posilovat podporu pro komunitní energetiku, dokonce nastavila nějaký cíl pro to, kolik energie by tady energetická společenství měla vyrábět. Samozřejmě komunitní energetika není řešení všech energetických potřeb, které máme, ale je to segment, který umožňuje lidem přímo mít tady prospěch z toho, co se dneska v energetice děje. To znamená, my se můžeme přesunout od těch obav a od té závislosti k tomu, že lidé do nějaké míry a i vlastně s velmi malou úrovní znalostí nebo i s málo penězi se mohou nějakým způsobem stát aktivními na tom energetickém poli a mít z toho ať už levnější elektřinu, jistější dodávky nebo třeba nějaký podíl na elektrárně.
0: Myslím si, že asi občanům Evropské unie se ulevilo, když přišel ten společný roaming. Já nevím, jestli to přirovnání je správné v tomhle případě.
3: To je vlastně velmi hezké přirovnání. Česko zatím nemá implementovanou legislativu, abychom mohli dělat přeshraniční energetická společenství, ale zase existují jinde v Evropě i přeshraniční energetická společenství. Komunitní energetika je skutečně způsob, jak v oboru, ve kterém vlastně měli vždycky navrch velké firmy, dát nějakou výhodu běžným lidem.
0: Takže to pravidlo, o kterých jste mluvil, nebo to nastavení té komunitní energetiky z evropské úrovně, to bude nějak závazné, anebo to je zatím spíš doporučení, protože to je dost velký rozdíl?
3: Závazná ustanovení už tady máme, díky nim také vzniknul ten český zákon nebo ta novela Lex OZE 2. Na co se ten balíček Evropské unie dívá, tak jsou vlastně hlavně bariéry. A ty bariéry nám tady zbyly také, protože například v Rakousku, když sdílíte elektřinu lokálně na území jedné obce nebo ještě menším, tak získáváte výraznou slevu na distribučních poplatcích. U nás se distribuční poplatky platí za sdílení elektřiny bez ohledu na vzdálenost a jsou stejné jako při běžné obchodní dodávce elektřiny. Takže to je třeba tady ekonomická bariéra, která, kdyby to tady bylo podobně jako v Rakousku, tak by to sdílení mohlo pomoci skutečně sousedům na malých obcích a tak dále tu elektřinu sdílet, zatímco dnes, jak jsem říkal, je to někde na hranicích té ekonomické návratnosti.
0: Kde, ptám se Jakuba Šmída, vidíte ty bariéry vy? Cítíte jakoby nějakou určitou oporu třeba na té evropské úrovni nebo v nějaké české legislativě nebo spíš nemáte pocit, že se tím musíte proklestit sami?
4: Za nás můžu říct, že tam těch opor moc nevnímám. Mám pocit, že jedna z těch bariér je složitost celého toho procesu. Ale dokážu si představit, že kdybychom byli tak velký, jako je třeba Duha, a měli někoho, kdo se tomu může věnovat systematičtěji, tak by nám tahle bariéra odpadla.
0: A složitost je při schvalování všech těch věcí, nebo v čem vidíte tu složitost?
4: Vlastně i v uchopení toho problému dílení. Pro hodně lidí u nás a v našem okolí je vlastně už jenom ta představa, že ty elektrony zničí střechy, přiletějí k ním do elektroměru natolik abstraktní, že nejsou schopní uvažovat o tom, co pro to zařídit, na koho se obrátit, kde získat podklady, kde získat inspiraci, když už se dostanou tak daleko pro napsání stanov třeba. Jo, je to vlastně spousta maličkých kroků, který snadno člověka zahltí.
0: Co z pohledu Ondřeje Paška může pomoci tedy těm menším zájemcům o komunitní energetiku, kam se můžou podívat, o co se můžou opřít, kdo jim může poradit?
3: No, na prvním místě bych se podíval někde ve svém okolí, jestli nějaké sdílení nebo energetické společenství nezaložila třeba vaše místní akční skupina na venkově, vaše obec, vaše město a podobně. Můžete se obrátit na nás, na Hnutí Duha, pokud byste chtěli vědět, kde je možné sdílet, můžeme vás odkázat. Pro zájemce o sdílení v Brně a na jihu od Brna máme teď právě otevřené dveře v našem družstvu, takže to se na nás také neváhejte obracet. A jinak třeba Unie komunitní energetiky vydala řadu manuálů, kde podrobně vysvětluje to, co tady Jakub zmiňoval, ať už přípravu stanov, registraci do energetického datového centra a lokační klíče.
0: Pokud tedy nepostupujeme tou komunitní cestou, tak si hledáme dodavatele. A jak je to v tomhle případě?
3: Energetické společenství není o obchodním vztahu, to znamená nejprve ti lidé se musí dát dohromady, musí mít nějaký společný zájem a potom vytvořit energetické společenství jako právnickou osobu. Může to být spolek, to je úplně jednoduché na založení vlastně, vzory stanov se najít na internetu. Ve chvíli, kdy mají spolek, tak vlastně mohou jednotlivé ty elektroměry těch členů a ty výrobny těch členů zaregistrovat do energetického datového centra. Zase asi mají lidé různé zkušenosti s různými státními systémy IT. Já bych řekl, že energetické datové centrum je relativně přátelské, aspoň v tomhle segmentu, abych to řekl diplomaticky. Takže přihlásí se do energetického datového centra, nastaví si alokační klíč. Pokud je to v malém, pokud je to skupina do 10, 11 odběrných míst, ten takzvaný aktivní zákazník. Není to otázka velkého počítání, nastavit si alokační klíč, čili říct si v tom společenství, jak si tu energii v každou chvíli, kdy ta elektrárna vyrábí, jak si ji budeme rozdělovat.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Plus pokračujeme v rozhovoru hosty Leonarda Plus, těmi jsou tentokrát Jakub Šmíd z děčínské energetické skupiny SK Žárovka a Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zase doplním v naší debatě, kterou vedeme tentokrát z Olomouce, z festivalu Akademia Film Olomouc, nějaká čísla, protože to je ten častý průzkum Ipsos. Mírný růst cen energií dle průzkumu Ipsos čekalo v březnu 32% domácností, výrazný růst 8% domácností, ku podivu pokles čekalo 20% domácností i přes tu současnou geopolitickou situaci. Je všechno s cenami nepředvídatelné? Nebo přece jenom se může někdo, kdo třeba začal uvažovat o tom, že nevím, zvažoval by komunitní energetiku, se může o něco opřít, něco z toho odráží realitu, z toho, co sledujeme ve světě?
3: Lidé, kteří typovali na pokles ceny elektřiny, tak vlastně typovali správně, protože začíná letní sezóna fotovoltaická, takže tady vidíme, že skutečně nárůst obnovitelných zdrojů v celé Evropě vede ke snižování ceny elektřiny. Samozřejmě geopolitika tady hraje roli, může se stát to, že Evropa nestačí včas nakoupit zásoby plynu pro zimní období a podobně. Nechci tady vykreslovat nějaké černé scénáře, ale z srovnání mezi tou minulou energetickou krizí a touhle, které vydala tuším agentura Ember, vyplývá, že ty náklady dneska nám nestouply tolik právě kvůli tomu, že Evropa mezi tím masivně investovala do obnovitelných zdrojů.
0: Není jenom jedna cesta v komunitní energetice. My jsme už se to trošku dotkli v té první části debaty. Co je tedy vyzkoušeno v České republice? Protože těch společenství je, myslím, více než 100 v Česku. Takže jaké cesty jsou teda vyzkoušeny v té komunitní energetice?
3: Tak to, co dneska ta společenství dělají na prvním místě, tak je sdílení energie mezi jejich členy. To znamená, nejčastěji je to na základě obecních budov, to znamená fotovoltaiky na školách, na obecních úřadech, na domovech s pečovatelskou službou a tak dále na těch obecních budovách, tak zásobují vlastně ve sdílení další obecní budovy, případně jsou do toho zapojení občani, jejich fotovoltaiky a podobně. Dneska vlastně je vypsán dotační program Komunerk, který umožňuje společenstvím také investovat. Dotace v energetice tady byly a jsou na řadu různých odvětví, takže teď i komunitní energetika konečně se mohla zařadit bok po boku těch ostatních sektorů. Právě společenství začínají uvažovat o tom, jak zlepšit svoji ekonomiku skrz právě investice do obnovitelných zdrojů. Ta nejpokročilejší, když budu mluvit třeba o Enerkomu Slovácko, tak uvažují o velké komunitní baterii s výkonem v megawatt hodinách. Enerkom Opavsko uvažuje o větrné elektrárně. Jsou tady energetická společenství, která uvažují o malých vodních elektrárnách. Jsou tady města, které do sdílení už zapojili nebo chtějí zapojit megawattové obnovitelné zdroje ve formě fotovoltaik. Takže sdílení nám funguje, investice se připravují a ta zkušenost současná těch energetických společenství je taková, že vlastně nelze to společenství, a už jsme na to tady narazili, dělat bez nějakého společného zájmu, bez důvěry. Ta myšlenka v tuhle tu chvíli je na začátku, stále má svoje porodní bolesti, ale ten rozvoj je relativně rychlý, hodně nových subjektů se to učí a vstupuje do sdílení.
0: Pokud vím, tak jsme také se dotkli, jsme se připravili na to naši debatu tady v Olomouci, situace v Chorvatsku, kde tahle ta společenství také půjčují svým členům, to jsou takzvané mikropůjčky, kde se tedy složí na zdroje. Jak to funguje?
3: To je jeden z příkladů vlastně investic. Chorvatské družstvo Zelená energetická zadruga ZES udělalo crowdfunding mikropůjček běžných lidí, to ani nemuseli být žádní členové toho společenství, ale oni prostě tím crowdfundingem dali dohromady částku, která pokryla náklady a teď nevím přesně, jak velká ta elektrárna je, budou to nějaké desítky kilowatt peak na obecní škole. A zase ty úroky z těch půjček se vyplácejí těm lidem zpátky, mají tam garantovanou návratnost. Tohle je trošku jiný model než u nás. Oni nezdílí tu elektřinu nevyužívají přímo ti lidé, ale tím, že ta škola vlastně za ní platí, platí nižší cenu, než by platila běžnému dodavateli, a oni z toho mají vlastně ten zisk.
0: Jaké překážky případně, nebo zase naopak, jaký prostor vidíte vy? Ptám se Jakuba Šmída, třeba když slyšíte, jak to funguje jinde. Vy jste mluvil o těch financích, že to, je to nějak inspirativní pro vás? Zajímá vás to tenhle aspekt komunitní energetiky?
4: Je to pro nás inspirativní v tom ohledu nebo kontextu, že jedna z cest, kterou se dá jít, poté, co jsou splacené všechny půjčky, tak jedna z cest, jak to investovat dál, je právě budovat další fotovoltaiky. Eventuálně je budovat na budovách potřebných, to znamená, ať už jsou to lidi v nějaký špatný ekonomický situaci. Vlastně tam vidíme primárně ten sociální rozměr, že jsme chtěli udělat rozumitelný návod pro ostatní, kteří by chtěli jít stejným směrem, to znamená ze spoda budovat tu komunitu energetickou.
0: Já se ptám na ty příklady i ze světa, i z Česka, proto, že vlastně teď se snažíme uvést nějaké příklady dobré praxe, ale i překážek. Takže teď jsem jako byla v té sféře těch překážek, kde případně ve světě můžou být menší. Možná, že ještě nějaký jiný příklad budeme potřebovat. Náš host Ondřej Pašek mluvil o Belgii a družstvu EcoPower.
3: Ano, to je opravdu velká inspirace. Na družstvu EcoPower, které vlastně dneska asi největším energetickým družstvem v Evropě, mají 80 tisíc členů. Tak je zajímavé to, že to vzniklo vlastně jako iniciativa pěti přátel, kteří zrekonstruovali vodní mlýn a v něm měli první elektrárnu. A dneska je to skutečně masivní projekt. Dodávají těm svým členům elektřinu 24/7, mají desítky větrníků, mají stovky fotovoltaik, mají biomasové výtopny a tak dále a tak dále. A to všechno vlastně s tím, že podobně jako v energetickém družstvu Hnutí Duha, tak začali na financování podílů jejich členů. I dneska je možné tam za 250 euro za podíl vstoupit. Samozřejmě pak to financování pocházelo z běžných půjček, asi i z dotací, hledali jiné zdroje, ale právě to společné investování vlastně pomohlo tomu, aby se z toho původně malého projektu postupem času vyvinul vlastně občany vlastněný obchodník s obnovitelnou elektřinou.
0: A ty mikropůjčky dovoluje i česká legislativa, nebo ne? Zatím asi ne.
4: U nás je to trošku složitější. Je to tak, že pokud, v podstatě to neumožňuje, pokud chcete přijímat půjčky, tak potřebujete bankovní licenci a tím je řečený vše.
0: A takže je možné příspěvky členů, dotace, příspěvky, řekněme, jako fundraising, jo, jak jste o tom
4: mluvil. Je to tak, dary.
0: Či sponzoři nebo ano. Dary. Já nevím, jestli jsme během té naší diskuse inspirovali někoho, kdo by třeba se rád zajímal o tu komunitní energetiku. Máte pocit, že těch překážek je ještě momentálně víc než těch příležitostí, nebo je to obojí a dá se to prošlapat?
4: Pokud bych mluvil za nás, tak překážky nějaký jsou, určitě se to dá prošlapat. Přijde mi, že čím dřív člověk nebo společenství vyrazí na tu cestu, tak tím dřív dojde k tomu cíli. A pro mě je tam hodně důležitý ten mezilidský kontakt, ta komunita. Takže za mě, i pokud se to nepodaří a získáte během té cesty nový známý a nový vazby, tak i to je jako úspěch.
0: I cesta je cíl. Ano, ale co vy potřebujete kromě těch financí?
4: Kromě těch financí.
0: Co by vám pomohlo ze strany státu, ze strany Evropy?
4: Bylo by příjemné, kdyby u nás byla ta distribuční sazba nebo ta částka za distribuci odstupňovaná podle vzdálenosti. To si myslím, že by byl velký impuls ze strany státu, že opravdu podporuje to komunitní sdílení. Bylo by určitě hezký, kdyby bylo snažší, kdyby byla kapacita té sítě větší všude na území České republiky, což teď bohužel není, ale doufejme, že se to v horizontu 100 let zlepší.
0: Kapacita sítě.
4: Tak. Jsou lokality u nás, kde není možný připojovat velký soláry nebo velký elektrárny, protože ta síť na to není stavěná. Ta síť u nás je prostě stará a někde je udržovanější a někde je novější a někde má tu kapacitu omezenou. Takže i to je překážka.
0: A jaké překážky by bylo dobré zbourat podle Ondřeje Paška?
3: No, určitě připojování do sítě. Jižní Morava, jižní Čechy, řada jiných oblastí, skutečně lidé tam nemohou do sítě připojovat nové elektrárny a tudíž ani se účastnit sdílení. To je velká překážka. Já předpokládám, že k jejímu zlepšení bude docházet spíš v jednotkách let než v delším období, protože investice tady probíhají, ale určitě je potřeba tady výrazně zrychlit. Ale máme tu i mnohem jednodušší úlohy, jako je třeba přístupnost energetického datového centra. Energetické datové centrum dnes nekomunikuje přes takzvané API, to znamená přes rozhraní, ve kterém by s ním mohly komunikovat aplikace a počítačové programy. Takže to je třeba jedna z překážek, která nám velmi otravuje život, protože my, když chceme někoho přijet do sdílení, tak skutečně musíme jít na web EDC a tam ho naklikat. Určitě by pomohla změna těch alokačních klíčů. Dneska vlastně díky tomu, že máme pouze takzvané statické alokační klíče, to znamená, ten alokační klíč se může měnit jenom jednou za měsíc, tak spousta energie, která by se dala vyzdílet mezi členy, třeba kdyby mohli mít jiný alokační klíč o víkendu, kdy ve škole prostě nikdo není, nazdílelo by se to prostě na plovárnu nebo do domácností, tak by to pomohlo tomu, že to společenství by využilo více té energie, méně energie by odcházelo jako přetok obchodníkovi. A celkově myslím, že je důležitá stabilita pro to odvětví. Podařilo se vlastně novelu energetického zákona schválit hlasy všech stran, které byly ve sněmovně v tom minulém období, to znamená včetně ANO, včetně SPD. Takže my doufáme, že tady ten nastolený kurz i s pomocí těch stran, které proto dříve hlasovaly, ten stát bude dál podporovat. Mluvil jsem tady o dotačním programu Komunérk, takže tam snad společenství najdou i možnost, jak najít část svých financí, a s těmi investicemi se začne ukazovat, že těch příležitostí je více a více, jak se zapojit do společenství, a to zároveň znamená, že se to zjednoduší pro ty lidi, jo, protože ta složitost, o které tady mluvil Jakub, která tam skutečně je, tak se dá vyřešit jedině tím, že ta společenství se dokáží postarat o ty svoje členy. Zaregistrovat je, ukázat jim, vysvětlit jim, kdy zapínat, kdy vypínat spotřebiče, jak mohou nejlépe ušetřit za energie. A právě ten komunitní rozměr, to, že je to také postavené na tom lidském kontaktu, tak tohle strašně usnadňuje, protože díky tomu se ke sdílení můžou dostat lidé, kteří prostě nevědí, jak ovládat IT systémy státu, nevědí, co je to EAN a tak dále. A to je strašně důležité. U nás v družstvu vlastně většina členů se přidala, protože chtěla být u něčeho nového, u něčeho zajímavého, u něčeho, co tady prostě pokládá nějaké základy progresivního demokratického směru v energetice. Ale samozřejmě ten výhled toho, že časem budou moci odebírat elektřinu z jejich vlastního zdroje, ze zdroje, který spolu vlastní, tak samozřejmě je také zajímavý. Já bych obecně řekl, že důležité je, aby se vlastně v té komunitě objevil někdo, kdo má o to zájem, kdo se stane prostě ať už formálním nebo neformálním nějakým lídrem toho. A ve chvíli, kdy v té komunitě je nějaká důvěra a zájem dělat věci společně a objeví se tam někdo, kdo řekne, podívejte, komunitní energetika, to by mohlo být zajímavé, máme tady volnou střechu nebo máme vysoké účty za energie, pojďme s tím něco dělat. Tak to jsou vlastně asi ty tři hlavní podmínky pro to, aby energetické společenství vzniklo.
0: Mluvíme o příkladech dobré praxe a tím, jak je možné se zapojit do komunitní energetiky. A mluvili jsme o tom, jak je to, když třeba jde o obec nebo nějakou firmu, ale jak je to v případě, že třeba nějaká rodina má na střeše rodinného domu fotovoltaiku, solární panely, má možnost jako se zapojit, nebo jak se může zapojit do té komunitní energetiky?
3: Tak takhle v malém je to vlastně poměrně jednoduché, to je ten koncept aktivního zákazníka, to znamená ve chvíli, kdy už mám fotovoltaiku, mám k ní ten kód toho odběrného místa, ten EAN výrobní, tak ten si zaregistruji do energetického datového centra, no a s dalšími rodinnými příslušníky se domluvím na tom alokačním klíči, kdo kolik procent bude té energie odebírat. A ve chvíli, kdy jsem rodina, takhle si to zařídím, tak se nemusím zabývat nějakým placením, babička mi peče koláč, já babičce sdílím elektřinu do té trouby, ve které to peče, takže vlastně tam jde opravdu jenom o tu registraci do energetického datového centra, je to poměrně jednoduché.
0: Z festivalu Akademia Film Olomouc a Olomouckého studia Českého rozhlasu jsme vysílali Leonardo Plus. Mými hosty byli Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí. Děkuju, že jste byl účastníkem této diskuse.
3: Já moc děkuji za pozvání.
0: A Jakub Šmíd, který působí v děčínské energetické skupině SK Žárovka. Děkuju vám za váš vklad.
4: Děkuju, že jsem tu mohl být.
0: Martina Mašková děkuje za pozornost, kterou jste věnovali tomuto pořadu Leonardo Plus.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
5: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.